Kejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

vzkází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v předsíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochoutkový rok, ten slibovaný recept od Marie Šafářové, z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v té chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedle se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože jo. Přitom to všem chutnalo, že jo.
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
1: No,
0: takže
1: přesně,
0: vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže jsi měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No čoče, cukrán, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrán nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý rozmačká.
1: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburger.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji, tady chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, jak to máš chuť a stačí, jo. Nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš. Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vodochodským.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Prý.

semen is dat. Že chtěl bych jenom jít.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože třeba to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si tuhle pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše, to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádlu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám, no promícháme. Tak, teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, a zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Na vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: Do té směsi másla, medu,
2: kůr, citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No,
1: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat a půjde to.
2: To by mě Brtiška nebo maršálek vyrazil jak skina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářova.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme, poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty.
3: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama.
2: Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady mistrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet, víš.
2: Si válet.
1: Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo?
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se tohoto hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No. Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Volkně si, neboj se, pojď, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník zámecký, tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovýrok.cz i s fotografiemi slušivými a pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích a tenhle recept bude bojovat i o ten titul recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Molských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bešamela. To se používá potom na různé druhy jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak odevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení s pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: No, já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Aha. Na těch plátech, jak ano, opravdu na těch plátech, jak se dotějí babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No, jasně, a brambolový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, na tomu říkají u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak
1: bylo lepší. A pak se to potřebuje buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se to
2: potřebuje. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo hubnout. Jak? Já tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je první den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5 a když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Tak mě paní Macerte sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tedy se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak se...
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostří k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého, nově? Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.
2: Vlčnovečku, Vlčnove, Vlčnovečku, Vlčnove, těžko je mě, mám.

0: ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je, a poté,

0: pití, hlavně alkoholu, a toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si Vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
1: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu, v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal, a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali,

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku, pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Co zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije. Vlčnov.

0: ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí vlčnovém, krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že Nělka se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
5: A já to říkám zase znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, matičko, na kráva.
6: Ten ty slečny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Kontrově se mají urádí, pěkně spí a v noci řádí. Na kráva, matičko, na kráva. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na kráva.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze. Vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. tlačení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase potučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a po každý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že holt každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh.
1: Mm-hmm. Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, na slyšenou.
2: Děkuju pěkně.
3: Taky moc děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. V Rožnově pod Radoštěm začala výstavba nové cyklostezky Cyklošvestka. Vše vede nám biskupem Konzbulem v Brně ukončí křesťanskou konferenci Charis. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Včera v podvečer díky příznivému vývoji situaci snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují, řekl včera večer Českému rozhlasu jejich mluvčí Pavel Řezníček. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila. V Rožnově pod Radoštěm začaly práce na nové cyklostezce. Takzvaná cyklošvestka spojí kruhový objezd u Penny Marketu s Masarykovým náměstím a ulicí Letenskou. Stavbaři ji budou budovat do příštího roku. Na první úsek pak navážou další, popisuje mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Na cyklošvestku pak naváže úprava ulice 1. máje. Vznikne tam několik set metrů dlouhá smíšená stezka pro cyklisty a chodce a rozšíří se i chodník. Cyklostezka bude pokračovat dál k Rosavě, Bazénu a Svazarmovské ulici.
0: Na brněnském výstavišti dnes mší končí křesťanská konference Charis. Závěrečnou bohoslužbu povede biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul. Na 5denní konferenci ročně míří tisíce věřících. Letos organizátoři zvolili jako hlavní téma usmíření a to se prolíná všemi přednáškami a programy. Popisuje koordinátorka Kateřina Lachmanová.
3: Usmíření ve vztahu s Bohem mezi jednotlivci, ale také třeba ideologickými příkopy mezi lidmi, kterých dneska máme ve společnosti víc než dost, jak nějak uchovat tu jednotu v různosti nebo vzájemný respekt a úctu i tam, kde teda nemusíme za sebou souhlasit.
0: Francie si připomíná 120 let od uznání neviny Alfreda Dreyfuse, francouzského židovského důstojníka, křivě obviněného a odsouzeného z vlastizrady. Prezident Emmanuel Macron minulý rok vyhlásil 12. červenec národním dnem jeho památky. Ten má připomenout potřebu společně se postavit proti antisemitismu, rasismu a všem formám nenávisti.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, postupně bude přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk. Aktuální teploty jsou 10 až 16 stupňů a nejvyšší teploty naměříme 21 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní ráno, ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. My pro vás samozřejmě aktuální situaci i nadále v našem vysílání budeme sledovat. Pokud tedy chcete být v obraze, zůstaňte s námi, přejeme, ať se vám s námi dnes v neděli 12. července příjemně startuje nový den.
1: Český rozhlas Zlín.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

No tak vstávej, vyzývala Jana Kratochvílová ve své písni Stínu kapraděné, vy už jste vzhůru a vstáváte s Českým rozhlasem Zlín, což nás pochopitelně velmi těší. Teď v 5:12 připomeneme dva významné sportovce, kteří se narodili právě 12. července, no a patří mezi ně také Alois Hudec, což je sportovní gymnasta, který se narodil konkrétně 12. července 1908 a je olympijským vítězem z roku 1936 a také držitelem 8 zlatých medailí z mistrovství světa. Tím druhým sportovcem je atlet Jan Haluza. Ten se narodil 12. července 1914 a proslavil se jakožto první trenér Emila Zátopka. Byl také politickým vězněm. V roce 1942 se dostal do Zlína a začal závodit za místní klub. Potkal zde začínajícího Emila Zátopka a stal se jeho prvním rádcem a na 2 roky potom také trenérem. Po druhé světové válce se zapojil do politického života. Později byl zatčen a podroben mučení ve věznici v Uherském Hradišti. Pro režim byl nepohodlný a satisfakce se mu dostalo teprve po roce 1989. Byl mnohokrát oceněn a obdržel i řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy. Teď už nám zaspívá Karel Gott.

0: Už jste se někdy podívali do mraveniště, milí posluchači? Pokud ne, tak zůstaňte s námi, protože s námi se tam podívat můžete už za malý okamžik. Jak takové mraveniště funguje, tak to nám prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují v intervalu 10 až 16 stupňů. 10 stupňů, tak to je teplota, která je aktuálně hlášena z Vizovic, z Luhačovic, ze Strání a ze Štítné nad Vláří. Nejvyšší teplota 16 stupňů Celsia, ta byla naměřena na meteostanici Kateřinice Ojičná a byla tam naměřena opravdu před pár okamžiky, protože údaje, které vám po ránu servírujeme, jsou úplně čerstvé, chodí nám pravidelně každou hodinu z Českého hydrometeorologického ústavu. No a já doplním předpověď počasí na dnešní den. Na rozdíl od včerejška dnes může lehce sprchnout, protože v našem regionu má být polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti s možností místních přeháněk. No a teploty ty by měly být o něco nižší než včera, měly by se pohybovat v intervalu 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

jak už tolikrát. Zase slyším schladej vítr vát,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Ve Vizovicích město našlo během 2 týdnů 2 černé skládky. U popelnic ležely kusy nábytku, pytle naplněné věcmi z domácnosti, matrace nebo starý žebřík. Takový objemný odpad patří ze zákona do sběrného dvora. Oba případy podle mluvčího Vizovic Jiřího Žurka prošetřila policie a odpad následně odvezly technické služby města Vizovice. Pachatelům za odložení odpadu mimo vyhrazené místo hrozí pokuta až 100 000 korun. V Rožnově pod Radoštěm a na Dolní Bečvě si lidé za první týden objednali 205 jízd novou poptávkovou dopravou. Aplikaci tzv. Airbusu si stáhlo skoro 1 000 uživatelů. Zájem mají i seniori, telefonicky si zarezervovali přes 60 jízd. Oblíbená je podle mluvčí Adély Kousalové i sdílená doprava, kdy v mikrobusu jede víc cestujících najednou. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Dnes bude v regionu polojasno, postupně bude přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk. Aktuální teploty jsou stále 10 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy pro vás dnes po ránu chystá Bára, se kterou jsme se před chvílí mimo vysílání zhodli na tom, že jsme oba nadšení vodáci, možná mezi ně patříte i vy. A v takovém případě vás určitě bude zajímat následující téma, které pro vás chystáme. U nás v Česku přibývá těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Co to konkrétně obnáší, tak to uslyšíte za okamžik v našem vysílání.
3: Je to

0: Řidičů lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3500 uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme do lodi.
2: Ano. Tak. Odstrčíme.
1: Odstrčíme.
2: A jedeme. Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3500 uchazečů a podle státní plavební zprávy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
5: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: Dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla píseň s názvem Slunce. Jak to bude s užíváním si slunečního svitu v našem zlínském kraji, tak i o tom podrobně uslyšíte v našem ranním vysílání, a to zhruba za půl hodiny, možná nějakých 35 minut, kdy se na našich vlnách ozve jako obvykle odborník z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Teď pouze stručně k tomu, co nás čeká na obloze dnes. Mělo by být polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejte také s možností místních přeháněk, takže deštníky se budou hodit, pokud se třeba odpoledne někam chystáte. Maximální odpolední teploty budou nižší než ty včerejší, měly by stoupat na 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Když z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic na Kroměřížsku vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Také Freddie Mercury společně se skupinou Queen nás bavili v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 8,5 minuty už je tady 6. hodina. V 6 hodin přineseme další hlavní zprávy, zejména z vašeho okolí. No a ještě předtím mimo jiné také troška humoru, o kterou se bude starat herec Miroslav Donutil. Teď v následujících okamžicích bude konkrétně hovořit o svém strýčkovi Záletníkovi.
1: Trejda Fanek, jo, ten měl úžasný sebevědomí, on taky měl, proč pač vypadal, on vypadal jako R.A. Dvorský, jo, a byl vždycky za četníka, protože vždycky za první republiky dělal četníka, a pak když už to nešlo, byl hasič. A já jsem poprvé vlastně se s ním potkal ve 14 letech, jsem byl doma tady v Brně a najednou zvonek a nádherný hasič tam stál, jo, a říká mě, nazdar, ty jsi mladý Mirek, a říkám, ano, já jsem tvůj Trejda Fanek, ještě bych tě mohl naučit kouzlům lásky, a vstoupil, jo. A takhle jsem jsem ho vlastně poznal, jo. Bydl kousek od Prahy v takové vesničce, tak jsme tam za ním jezdívali na návštěvu a on měl takový stoleček na dvorku a tam jsme si sedli a on vyprávěl. A pak byl krásný chlap, tak měl co vyprávět. Oni o něj měli zájem, ty babi, jo. A tak říkal vždycky, když jsme seděli, on kouřil, jsem byl v jednom takovém severočeském městě, jako četník jsem sloužil a tam jsem chodil s jednou dívkou, ona se jmenovala Jiřinka a zároveň se do mě zamilovala ještě jedna Janička, nechtěl jsem to dělit, tak jsem randil s oběma, bylo to úžasné, vždycky jsem je zavedl do toho hájíčku a tam, a teď strnul, až na zápraží vyšla teta Růženka, jeho manželka, jo, a on se na ní podíval a řekl, jo, Růža, to je kuchařka.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Od pondělí bude vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti omezený kvůli rekonstrukci. Nejmladší kostel na Vsetínsku slaví 25 let. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlína, Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánované do konce letních prázdnin.
2: Průjezd nemocnicí bude pro návštěvníky jednosměrný. Vjezd povede přes kruhový objezd a výjezd pak nákladní branou. Vše bude vyznačeno dopravními ukazateli. Po dobu rekonstrukce budou vjezd i výjezd otevřeny nepřetržitě a bez výběru parkovného. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Pro střední Bečvě na Vsetínsku si dnes připomenou 25 let od posvěcení kostela svaté Zdislavy, nejmladšího kostela na Vsetínsku. Slavnostní mši svatou o 10:30 odslouží biskup Pavel Posád. Dárek biskupovi předá muž, kterého kostel provází celý život, říká organizátor oslav František Křenek.
3: Frgál bude předávat mladý farník Michal, který se narodil v roce 2001 a v tomto kostele byl pokřtěn, biřmován a zároveň měl i svatbu. Předal panu biskupovi Valeský Frgál s emblémem kostela a s číslicí 25, což znamená 25. výročí posvěcení tohoto kostela.
0: Po mši svaté je připravený varhanní koncert a odpoledne taky pouť s cymbálovou muzikou. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidi dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále na Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka se ale postupně ubránila 5 matchbolům. Pokračuje Muchová.
4: Vlastně jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. Teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
0: Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Norsko 2-1 a po prodloužení a postoupili do semifinále. Posledním semifinalistou mistrovství světa ve fotbale je Argentina, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení.
1: Počasí.
0: Dnes máme v regionu polojasno, postupně bude přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk. Aktuální teploty jsou stále mezi 10 až 16 stupni a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Určitě i vy jste někdy slyšeli známé rčení o tom, že nemáme rozhodně nahánět dva zajíce najednou. Bára, naše zprávařka, dnes po ránu dva zajíce najednou naháněla. Abych to upřesnil, oni vběhli před auto, pod kola, ale Bára to naštěstí stihla ubrzdit. Proč o tom mluvím? Protože se to stalo přímo ve Zlíně, ve městě, takže vás chceme upozornit na to, že srážka se zvěří nehrozí pouze v lesních úsecích. Rozhodně i nadále jezděte opatrně a poslouchejte naše vysílání Zelenou vlnu, v něm nabízíme i dnes po ránu každou půl hodinu, abyste byli v obraze. No a teď už je tady Duhová kulička, to je píseň od Radka Tomáška.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes máme v kalendáři datum 12. července, což je datum, které je významné také pro Zlín, ve kterém řada z vás žije a ve kterém nás řada z vás také v těchto okamžicích poslouchá. Je to proto, že 12. července roku 1933 se v den prvního výročí úmrtí Tomáše Bati ve Zlíně slavnostně otevřel památník Tomáše Bati. Budova od architekta Františka Lidie Gahury je nejhodnotnější památkou zlínského konstruktivismu a vrcholem fenoménu takzvané baťovské architektury. V letech 1954 až 55 objekt přestavil akademický architekt Eduard Staša, aby potom více než 55 let sloužil současně filharmonii pracujících a oblastní galerii výtvarného umění Gottwaldov. Dům umění, původně tedy památník Tomáše Bati, byl potom v roce 1985 zapsán do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek Československa. V letech 2016 až 2019 se potom uskutečnila náročná obnova, při které se památníku vrátil původní název, podoba i výstavní funkce. No a ještě si připomeneme jednu významnou událost, která se stala 12. července. Bylo to konkrétně 12. července roku 1971, kdy byl otevřen první úsek dálnice v Československu, dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, konkrétně v délce 22,5 kilometru.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už nehoří, ale stále doutná. Řeč je o budově číslo 34 v srdci bývalého Baťova továrního areálu ve Zlíně. Už čtvrtý den hasiči likvidují následky ničivého požáru. Naději ale přináší solidarita, kterou lidé dávají najevo čím dál více.
1: Já jsem dělala u Baťí 7 roků. Šila jsem boty.
2: No, že mami, ty tady byla od 16, dneska je jí 93.
3: Anna Rajnohová s dcerou Evou sedí na lavičce a dívají se na ohořelou budovu.
2: Včera brečela hrozně, teda normálně by nešla ven, ale říkala mě, musíš mě tam zavést.
3: Ve víkendový den sem jako tyto dvě ženy přicházejí pozorovat obraz kázy stovky lidí. Do zóny kolem budovy je stále vstup zakázán. Hasiči v až pětním tichu dohašují žár ohniska ve zřícených sutinách. Vzduchem stále létají ohořelé papíry, proto hlídají i okolní střechy. Podle velitele zásahu Zdeňka Otruseny bude třeba na bezpečnost dohlížet i po dohašení.
4: Máme léto a přichází často rychlé bouřky a silný vítr, který může nějakým způsobem se dotknout statiky těch budov. Vidíte, teď za náma spadlo sklo. Tohle by se mělo oplotit a hlídat.
3: Demolici nařídí stavební úřad, postará se o ně majitel budovy. Může to trvat týdny i měsíce. Mezitím se ve Zlíně probouzí vlna solidarity. Hasičům lidé nosí jídlo i pití.
4: Pizza se tu objevuje často, nějaké birely. Jo, my se zase na oplátku snažíme, aby to prostředí tady nebylo zaneřáděné těma splodinama.
3: Nadace Tomáše Bati, které v budově číslo 34 zhořely 10 000 knih, nabídla podporu benefiční tričko s ikonickým ohořelým portrétem slavného obuvníka.
5: Čekali jsme, že jich bude třeba 50, 100 a v tuhle chvíli už to jsou stovky triček, které se objednaly. Ten e-shop náš je úplně zahlcený a jsme z toho fakt až dojatí. Nám to pomůže, že znovu postupně vytiskneme veškeré naše tituly.
3: Děkuje Jakub Malovaný. Taky připomíná Baťův citát, že budovy jsou jen hromady cihel a po lidech zůstanou hlavně myšlenky. Dnes je to přesně 94 let od jeho tragické smrti při letecké havárii. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii plnou písničkových klenotů. V hudbě do kořán si tentokrát vychutnáme něco speciálního z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock. Zdánlivě jiný hudební vesmír, ale nabídnu výběr lahůdek přesně pro vás na míru. Fenomenální finskou sopranistku, rokový ploužák zahraný na klasické nástroje nebo odvážného hudebníka, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že roková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. Těším se. V neděli 12. července po 17. Markéta Janíková a pořad
7: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30, vaším společníkem je po ránu Český rozhlas Zlín a v následujících okamžicích nám bude na našich vlnách dělat společnost paní Jitka Kučerová, která se hlásí z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně z brněnské pobočky. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké je to ráno ve Zlínském kraji?
1: Oblačnosti na obloze je poměrně dost, tak jakoby od severu severozápadu přibývá, čili převažující oblačno nebo na severu kraje může být už i skoro zataženo. Naopak ten jižní cíp Zlínského kraje kolem, řekněme, Bílých Karpat, tak tam ještě možná jsem tam někde polojasno. Také už v oblasti Beskyd se objevují první srážky, je to spíš takový slabší občasný déšť. Teploty teď momentálně většinou kolem 12-13 stupňů, nejtepleji je na severozápadě kraje, tam teploty, ale i v těch středních polohách i k 16 stupňům. No a pokud jde o vítr, tak ten teď fouká slabý, směry jsou zhruba západní, severozápadní.
0: No a teď se zeptám, jaký tedy bude dnešní nedělní den ve Zlínském kraji z pohledu počasí?
1: Dnešek by měl mít převážně velkou oblačnost, takže oblačno skoro zataženo to bude převažovat. Teď v okolí Beskyd se mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, odpoledne se potom i jinde mohou objevit, ale spíš takové většinou krátké přehánky. Večer pak ty srážky budou a částečně oblačnost ubývat. V noci ještě zpočátku je nějaká menší možnost přehánky, hlavně v severovýchodní části kraje. Teploty dnes odpoledne nejvyšší 23 až 26 stupňů, na východě Vsetínska jen kolem 21, no a vítr bude přes den foukat mírný, směry severní.
0: Jak to bude vypadat zítra v pondělí? Máme se také připravit na počasí se srážkami?
1: Zítřek by se měl obejít bez srážek. Počasí bude zpočátku s malou oblačností, takže v noci postupně ta oblačnost bude ubývat, možná v jihozápadní části kraje zítra ráno i skoro jasno. No a potom během zítřejšího dne očekáváme nejčastěji polojasno, zase růst kupovité oblačnosti. Hlavně na Valašsku může být až oblačno, ale jak jsem říkala, zítřek by se měl obejít bez srážek. K večeru se potom zítra bude oblačnost postupně rozpouštět a teploty ráno o něco vyšší než dnes, 15 až 12 v údolích místy kolem 10 a zítra odpoledne letních 26 až 29 na Valašsku kolem těch letních 25 stupňů.
0: Ještě poprosím o stručný výhled na další dny, to hlavně pro ty, kteří si vzali v příštím týdnu dovolenou.
1: Úterý by mělo už mít asi částečně tropické teploty 29 až 32, na Valašsku kolem 28 stupňů, ale v úterý už se mohou odpoledne od severu až severozápadu zase znovu přesouvat lokální přehánky i nějaké bouřky. Středa ta bude zase malilinko chladnější 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů a počasí spíš s malou oblačností, odpoledne oblačno, zase se mohou od severu přesouvat nějaké lokální přehánky. Výjimečně bouřka, takže ten charakter počasí v podstatě bude zůstávat stejný, jenom trochu porostou teploty.
0: To říká paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď bude zpívat Miroš Birka.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Na Vsetínsku začíná přestavba dvou mostů. Silničáři v nejbližších dnech zahájí jejich demolici v Huslenkách Kychové a v Karolince v Bzovém. Oba jsou ve velmi špatném technickém stavu. Silničáři je ohodnotili 6. stupněm ze 7, kdy 7 znamená stav před havarií. Investice si vyžádá více než 17 milion korun. V pondělí a v úterý čeká chodce a řidiče v Otrokovicích dopravní omezení. Mimo provoz bude světelná křižovatka na náměstí 3. května, a to v místě křížení s ulicemi Hloškova a Svobodova. Důvodem je modernizace světelné signalizace. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisti proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Jejich známou součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července. Dnes bude v regionu polojasno, postupně bude přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk. Aktuální teploty jsou 10 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový den vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že běh ve španělské Pamploně před Bíky na trase dlouhé 850 metrů trvá 2 až 4 minuty. No musím říct, že jsem se díval na nějaká videa a tam ten běh netrval ani 2 minuty, protože ten Bík nabral jistého účastníka, no a jeho běh trval teda podstatně kratší dobu. My vám přejeme, aby vás dnes nic nepříjemného nepotkalo, a teď nabízíme Eldorado a Valdemara Matušku.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: písni Marty Kubišové se od nás dozvíte, jak se nenechat napálit. V pátečním vysílání se vždy v dopolední poradně věnujeme aktuálním tématům. Tentokrát to byly podvody a nekalé obchodní praktiky. Jakými metodami se nás snaží nalákat a jak se můžeme bránit? Moderátorka Markéta Macháčková si do studia pozvala zlínského advokáta Filipa Svobodu.
1: Týká se toto téma především starších lidí?
2: Já bych se na úvod nerad někoho dotknul, ale obecně dá se říci, že s vyšším věkem tak jeden průvodní aspekt je, že roste i důvěřivost lidí a právě toto je jeden z těch aspektů, na který potom podvodníci spoléhají a na který míří. Mimochodem právní řád tady s tímto počítá a právě díky jejich nějaké zvýšené zranitelnosti nebo citlivosti může přiznávat osobám vyššího věku zvýšená práva, například v trestním řízení mohou mít postavení zvlášť zranitelné oběti. Co můžeme tak vysledovat z naší praxe, tak kritickým okamžikem bývá například ukončení penzijního spoření. Tam totiž potom podvodníci čekají na to, jak dostanou seniori peníze, přemýšlí, jak s nima dále naložit a právě potom jim nabízí možnosti nějakého výhodného investování, lepšího než bance, ale nakonec se ukáže, že to není pravá investice, ale je to podvod.
1: Toto téma se týká i mladých. Jak je možné, že vlastně podvodníci umí zasáhnout tak široké spektrum lidí?
2: Je to pravděpodobně, protože používají i široké spektrum pastí a právě jak jste dobře zmínila, to dnešní téma není jenom pro starší posluchače, ale naopak si myslím, že i veškeré věkové kategorie našich posluchačů by teďka měly zbystřit, protože nikdy nevíme, do jaké pasti podvodné se můžeme chytit. U těch mladších ročníků to může být například z důvodu i nějakého nedostatku životních zkušeností nebo nedostatku pozornosti, takže opravdu stát se to může úplně každému. Ještě bych k tomu dodal, že se u nás v praxi setkáváme docela často s tím, že oni si to potom ti lidé uvědomují, že udělali chybu, stydí se za to a někdy zbytečně moc háží tu vinu na sebe a považují se třeba, že jsou hloupí, ale to vůbec není pravda. Je prostě fakt, že ty podvody dneska jsou tak důmyslně vychytané, ti podvodníci přesně vědí, co chtějí, na koho míří, vychází z nějakých psychologických poznatků, takže tam je potom spíš kolikrát prostě smůla, že daná osoba přišla do kontaktu s tou danou osobou, která prostě měla být opravdu velice přesvědčivá.
1: Přesvědčivý umí být podvodníci v osobním kontaktu, po telefonu i online. Jak třeba teda fungují ty různé online podvody? Na co se nás podvodníci především snaží nalákat?
2: Dá se shrnout, že jejich cílem je převážně donutit nás pod tlakem udělat něco, co bychom za normálních okolností neudělali. To znamená například poslat peníze na úplně cizí účet nebo dát přístup úplně cizímu člověku do našeho internetového bankovnictví nebo umožnit dálkový přístup do našeho počítače. Například podvod s falešným bankéřem nebo policistou spočívá v tom, že nám se skutečně na mobilu zobrazí, že nám volá policie nebo naše banka a ta osoba, která zatím stojí, tak se nám představí a řekne, že náš účet byl napaden a je potřeba, nebo hrozí napadení a je potřeba ty peníze někam vložit rychle na zabezpečený účet u banky. Problém pak je v tom, že žádný zabezpečený účet neexistuje, ty peníze, které posíláme na ten třetí účet, tak to je účet podvodníka a ty peníze už potom neuvidíme zpátky. Důležité je u toho zachovat chladnou hlavu. Jak jsem říkal, je to opravdu důmyslné. Ono nám se na mobilu i může zobrazit, že nám skutečně volá policie nebo bankéř, ale je potřeba se nedat nachytat. Položit telefon, pokud si nejsme jistí, můžeme si ty informace ověřit právě u banky nebo u policie na jiném čísle, zeptat se, zda ten, kdo nám volal, byl skutečně policista nebo bankéř a případně potom řešit tuhle situaci s nimi.
1: Ty nejzjevnější podvody už asi známe, ale já jsem se setkala s dvěma pojmy a to takzvané letadlo nebo Ponciho schéma. Jsou to hodně odborné věci, ale vy jste říkal, že jsou to věci, se kterými se klidně můžeme setkat i tady ve Zlínském kraji. Tak povězte, o co vlastně jde?
2: Těch situací je bohužel v poslední době poměrně hodně, kdy se s tímto pojmem můžeme setkat. Vypadá to jako obyčejná nabídka investice, typicky například v podobě zápůjčky nebo dluhopisu, to je prakticky to stejné, poskytují někomu peníze, počas se mi slíbí, že mi ty peníze vrátí i spolu s úrokem. A problém je, že ta jediná činnost té společnosti, která takto funguje na základě tohoto podvodného schématu, je, že jenom vybírá takto prostředky, ty si někam postupně ulívá bokem, ideálně do zemí, kam české orgány moc nemůžou. A následně vlastně potom se ukáže, že žádnou činnost takto nevykonávala a že ty peníze tam nejsou. K tomu právě dojde až poté, co dojde ke splatnosti těch dluhopisů nebo zápůjčky, a potom už se to řeší poměrně složitě.
1: A naše peníze jsou tedy nenávratně pryč.
2: Záleží, kdy se na to přijde. Někdy na to policie přijde poměrně brzy, tak v takovém případě se ještě podaří zajistit více těch peněz, když na to přijde až ten poslední moment, kdy už podvodníci mají za sebou zametené stopy a už jsou někde na Kostarice nebo pryč, tak pak už to může být velký problém.
0: Celou poradnu s právníkem Filipem Svobodou o podvodech a nekalých obchodních praktikách si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu v pátečních záznamech v čase 11 hodin a 4 minuty. Teď si můžete poslechnout skupinu Flaret.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré nedělní ráno, už máme 3,5 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat velká oblačnost. V oblasti Beskyd se můžou vyskytnout přehánky nebo déšť. Odpoledne počítejte s krátkými přehánkami i na ostatním území našeho regionu. Večer bude srážek ubývat, nejvyšší teploty budou stoupat na 21 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naučí vás africkou píseň, povypráví o svém neuvěřitelném osudu a bude tak milá, že si ji oblíbíte od prvních slov. Řeč je o tanečnici a choreografce Lindě Caridad Fernández Sáez. A to všechno, o čem jsem mluvil, si můžete poslechnout u dalšího vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka v neděli hodinu před polednem. Na moji návštěvu i na vás se těší Joška Kubáník.

0: Kdo pak by nechtěl najít poklad? Kde konkrétně v našem kraji ho máte hledat, tak to se dozvíte v následujících okamžicích. Řeknou nám to pánové Arnoš Lukeš a Pavel Vacek.
1: Pro turisty je pokladem každá možnost někam se vypravit. Dnes to bude ale výprava za pokladem skutečným. Tak to alespoň naznačil Arnošt Lukeš, kterého vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Dnes pozývám na výlet věnovaný klenotnici Velké Moravy v Modré. Jedná se o unikátní stavbu s unikátními exponáty. Byl jsem tam před pár týdny v rámci odborné exkurze profesní komory. Exkurze se zaměřila především na prohlídku stavby s výkladem o realizaci tohoto v podstatě podzemního trezoru. Takový podrobný výklad zájemcům nehrozí, ale doporučuji prohlédnout si exponáty. Klenotnice se nachází v podzemí archeoskanzelu. Vchod do ní je v kamenném knížecím paláci v horní části areálu, východ ústí z podzemí do terénu v jeho dolní části. Klenotnici tvoří kruhový prostor s 12 skleněnými vitrinami pro vystavené artefakty. Po obvodu místnosti jsou umístěny sochy s audiovizuálními efekty.
1: Ano, ta expozice je opravdu působivá. Pojďte posluchače navnadit na to, co konkrétně v klenotnici Velké Moravy uvidí.
2: Exponáty jsou originály, případně dokonalé repliky šperků a předmětů nalezených v hrobech z období Velké Moravy, jak na Moravě, tak na Slovensku. Jsou to gombíky, spony, zákončí, náušnice, prstinky, ostruhy a další předměty denního nebo náboženského použití. Je skoro neuvěřitelné, jak zruční byli naši předkové před více než 1000 lety. V letošní expozici je zcela mimořádná pixida ze slonoviny a křesťanskými motivy. Jedná se o kulatou krabičku k uschově ostatku nebo vonných mastí. O této se předpokládá, že ji na Velkou Moravu přinesli Cyril a Metoděj. Její původ je ale ještě starší, z 6. století, a pochází ze Syrie. Samotná klenotnice byla vyhlášena jako stavba roku Zlínského kraje. Klenotnice je v archeoskanzenu, který dá návštěvníkovi realistický náhled na život našich předků v období Velké Moravy. Zajímavostí je trta, což je oddenek nejstaršího vinného keře na světě. Stará trta roste ve slovinském Mariboru asi 450 let a dozrávají na ní hrozny. Víno z ní dávají darem vzácným hostům na úrovni státních návštěv. V České republice jsou jen 3 takové keře. Jeden je na Pražském hradě, dar to architekta Jiří Plečníka Tomáši Garriku Masarykovi, jeden je ve východních Čechách a třetí v Modré. Pokud by chtěl návštěvník skanzenu přesměrovat zájem z historie na přírodovědu nebo etnografii, může se podívat do expozice Živá voda nebo Centra slováckých tradic, které jsou poblíž archeoskanzenu. Tyto expozice mají společné parkoviště, existuje i možnost občerstvení v restauraci nebo stáncích. Koho nebudou z prohlídek bolet nohy, může se projít do nedalekého velehradu, známého poutního místa. Do Modré jezdí autobusy z Uherského Hradiště, respektive Starého Města. Mají zastávku asi 200 metrů od vstupu do archeoskanzenu. Nebo se tam mohou zájemci dopravit autem, případně na kole.
1: Cesta do Modré poblíž velehradu nabízí spoustu možností, jak se zabavit. Arnošt Lukeš se dnes soustředil především na expozici Klenotnice Velké Moravy. Naplánujte si tedy výlet, který potěší celou rodinu bez ohledu na věk a zájmy.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně už čtvrtý den zasahují hasiči u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu Svit. Situace se ale i dál uklidňuje. Požární stupeň poplachu byl snížen na první. Mistři sklářského řemesla i výtvarníci se dnes sjedou do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm na tradiční sklářský den. Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Dnes bude v regionu polojasno, na teploměru naměříme až 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Situace u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu byl včera večer snížen ze druhého na první, ale pořád platí určitá omezení pro obyvatele města. S podrobnostmi je na místě reportér David Jabůrek.
2: Pozůstatky budovy i zřícené sutiny už v tuto chvíli při pohledu zblízka ani nedoutnají. Také kouř ani v blízkosti budovy nejde cítit. Na místě je ticho a klid, uprostřed Zlína ale zůstává všem místním na očích prakticky jediná stojící stěna, která z budovy zbyla. Při pohledu z centra na ní zůstává portrét Tomáše Bati. Pohledem od Otrokovic se však naskýtá obrázek jako z akčního filmu. Na místě jsou dál asi 40 hasičů, kteří ochlazují sutiny. Také dnes zůstává zavřený Baťův mrakodrap nebo Muzeum jihovýchodní Moravy. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Sklářský den na dnešek připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové návštěvníci uvidí práci řemeslníků u venkovních pecí i další techniky zpracování skla.
3: Přímo před očima návštěvníků budou vznikat foukané nádoby a skleněné ozdoby. K vidění bude také broušení skla a výroba vitráží. Své umění ukážou i žáci a pedagogové střední umělecko-průmyslové školy sklářské z Valašského Medříčí. Pro děti bude připravena tvůrčí dílna, ve které si vyrobí vlastní skleněnou mozaiku.
0: V horkých dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Chlazená pitná voda je dostupná ve všech smyčkách, střídacích bodech a vozovnách. Ve vozovnách jsou sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči během teplých dnů rovněž dostávají rozpustné ochranné jontové nápoje. Sport.
0: 21letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
5: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
0: Obhájci titulu světových šampionů, fotbalisté Argentiny, míří do semifinále mistrovství světa. Nad Švýcarskem zvítězili 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahrají s Anglií, která zdolala Norsko 2-1. Druhou semifinálovou dvojici tvoří reprezentace Španělska a Francie.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, postupně bude přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk. Aktuální teploty jsou 11 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hlavní událostí končícího týdne byl obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Na místo se proto už za chvíli znovu vydáme v reportáži, která připomene běh událostí i pohledy Zlíňanů.

0: Místo tradičního souhrnu dění ve Zlínském kraji se dnes vrátíme k hlavní události týdne, čtvrtečnímu požáru a zřícení 34. budovy ve Zlíně. V reportáži si nyní můžete připomenout, jak tento den vypadal.
1: Požár v baťovském areálu ve Zlíně vypukl ve čtvrtek kolem 8:30 ráno, a to v 9. patře 34. budovy někdejšího centrálního skladu obuvy. Svědci, kteří ve spodních patrech v tu dobu pracovali, krátce po evakuaci popsali, že slyšeli ránu a oheň se během pouhých pár minut rozšířil na celé patro. Na místo se záhy začaly sjíždět desítky jednotek hasičů, a to i z okolních krajů. Požár se totiž rychle šířil dál, jak kolem poledne popsal mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Krátce poté se postupně samovolně zřítily asi 2/3 celého objektu. S hašením zbytku hasičům pomáhali také vrtulníky z Bambivaky. Vývoj na místě z bezpečné vzdálenosti po celý den sledovali také stovky lidí.
3: Na autobuse ve nádraží, tam to bude páskovat. Jo, blíž nebudete moc být.
4: Hrozné, nečekané. Zbudilo mě to ráno, jezdili hasiči, lítali vrtulníky, tak jsme se přišli podívat sem a vypadá to, že ta situace není pod kontrolou ještě úplně.
1: Někteří přišli z kázu monumentální výškové budovy sledovat cíleně, jiní šli náhodou kolem.
5: Budeme se stěhovat do Zlína a zrovna jdeme kolem a vidíme tady tu hruzu.
1: Podle historiků jde pro Zlín nejen z architektonického hlediska o těžkou ztrátu. Přihlížející v den požáru ji často označovali jako dominantu baťovského areálu.
6: Je to škoda takové budovy, když prostě slouží jenom se skladovacím účelům, tak pořád nějaká dominanta města. Je to škoda, jako každá taková událost je svým způsobem tragédie, hlavně, že se nikomu nic nestalo.
1: Vyzdvihoval další, že záchranáři, kteří na místo také preventivně přijeli, byli prakticky bez práce. A další vývoj kolem požáru budovy v baťovském areálu i nadále sledujeme. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.

0: Nejznámější Švec Tomáš Baťa zemřel přesně před 94 lety při pádu letadla Junkers. Co se tehdy stalo? Tragickou událost, která otřásla Zlínem, připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za pár minut.
1: Počasí.
0: Teploty ve Zlínském kraji se teď pohybují mezi 11 až 16 stupni. Nejnižší teplota 11 stupňů, tak ta byla před chvílí naměřena ve Štítné nad Vláří. Nejvyšší teplota 16 stupňů je hlášena z meteostanice Kateřinice Ojičná. Dnes počítejte ve Zlínském kraji s velkou oblačností. V okolí Beskyd se můžou vyskytovat přehánky nebo i déšť. Odpoledne se můžou objevit krátké přehánky i na zbytku území našeho regionu. Večer budou potom srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Včely jsou pro přírodu nepostradatelné. Proč? A jak vypadá život jednoho včelstva? Co během roku zaměstnává včelaře? A může se do včelaření pustit úplně každý? Na to se budu ptát včelaře Jiřího Kalendy z Lípy na Zlínsku. 13. července bude hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Jiřím Kalendou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Tadabdam. Možná jste si také notovali s melodií, která dozněla na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Byla to Medulienka a s ní Pavol Hamel.
1: Rodáci známí, neznámí.
0: Dnes je tomu 94 let, co při pádu letadla tragicky zahynul zlínský podnikatel Tomáš Baťa. Stroj Junkers F-13, pilotovaný Jindřichem Broučkem, se zřítil v husté mlze krátce po startu z letiště v Otrokovicích. Co přesně se v ten den stalo, na to se před časem ptala Saskia Mišová, tehdejšího vedoucího průvodce v památníku Tomáše Bati ve Zlíně Petra Hampla. Nabízíme rozhovor z našeho rozhlasového archivu.
2: Jaký byl poslední den Tomáše Bati?
3: Poslední den Tomáše Bati probíhal tak, že měl naplánovanou návštěvu ve švýcarském Mélinu. To je městečko poblíž Bazileje, kde se tehdy budovala nová baťovská fabrika a on tam vlastně jel tu novou továrnu otevírat. Ten příběh je známý, ale existuje několik verzí a dnes už se docela těžko zjišťuje, která je ta správná.
2: Takže co se stalo?
3: Stalo se to, že toho dne v Otrokovicích na letišti bylo poměrně špatné počasí, byla tam hustá mlha, takže když Baťa dorazil na letiště někdy mezi 4. a 5. hodinou ranní, tak pilot Brouček, který tam už na něho čekal, měl letadlo vyjeté z hangáru, dokonce i nastartované, ale víceméně odmítl startovat, protože ta mlha byla velice hustá a za takových podmínek prostě odmítl letět. No ale Baťa byl neústupný, on vždycky si dokázal prosadit svoje a i tentokrát vlastně trval na tom, že ten let se musí uskutečnit, takže dokonce si nechal obvolat všechny okolní letiště, Brno, Vídeň a tak dál. A všude mi řekli, no tady je krásně, už vychází sluníčko, bude pěkný den. Takže oni se spolehli na to, že ta mlha je opravdu jenom lokální a že z ní nějakým způsobem vyletí a v pohodě do toho Švýcarska doletí, ale bylo to bohužel špatné rozhodnutí. Pilot Brouček v té mlze ztratil orientaci, ten let trval vlastně asi 7 minut, nevíme přesně, kam vlastně letěl, kterým směrem, on to sám taky nevěděl. Zase existuje několik verzí, co se vlastně stalo, například to, že zavadil křídlem o tovární komín, nebo že na poslední chvíli uviděl elektrické vedení a chtěl ho podletět, ale nic z toho zřejmě není pravda. Pravda je taková, že prostě byl dezorientovaný a to letadlo nasměroval přímo do země. Došlo k havárii, to letadlo bylo totálně zdevastované, vlastně rozlomilo se na 3 kusy. Přední část toho letadla, z té vlastně nic nezbylo a oba byli na místě mrtví. Jak teda šéf pilot Brouček, tak Tomáš Baťa.
2: My teď stojíme pod replikou toho letadla, ve kterém Tomáš Baťa havaroval. Když se na to letadlo podíváme, mně přijde docela malé.
3: To letadlo je pro 6 osob, vlastně bylo to pro pilota a navigátora a pro 4 pasažéry. Pilot a navigátor seděli vepředu v kokpitu a za kokpitem pak byla uzavřená kabina pro ty cestující pasažéry. Zajímavost je, že toho dne si Tomáš Baťa sedl vedle pilota vlastně do toho kokpitu, což nikdy předtím neudělal. Ten důvod byl asi takový, že měl trošku špatné svědomí, že pilota donutil startovat v tom špatném počasí, takže si myslel, že mu bude pomáhat s tou navigací. Takže proto seděl vedle něho vpředu.
2: Jo. Tam asi se sedělo dosti nepohodlně.
3: Určitě, ale bylo to už první letadlo, které bylo vybaveno bezpečnostními pásy, což je taková zajímavost. Baťa po té havárii zůstal vlastně viset v těch bezpečnostních pásech.
2: A kdyby seděl vzadu, myslíte, že by to přežil?
3: Myslím si, že ne, protože ta nárazová rychlost byla údajně kolem 140 km v hodině, takže to se asi přežít nedalo.
2: Co ještě na tom letadle zajímavé, kdybyste ho měl
3: tak
2: popsat?
3: Toto letadlo vlastně není to původní letadlo, je to novodobá replika, mimochodem stálo to zhruba 6,5 milionu. Je to jenom drak, to znamená, vevnitř tam vlastně nic není,
2: Neletělo by.
3: Samozřejmě motor. Neletělo by, ano, přesně tak, ale jinak je to do detailu velice přesná kopie. No a je tady taková drobná zajímavost. Jediné, co je tady originální, jsou kola podvozku. Ta se nám podařilo objevit u jednoho sběratele ve Švýcarsku a on byl tak laskav, že nám je odprodal tady pro tu rekonstrukci. Jo, takže kola jsou vlastně původní, samozřejmě ne z toho Baťova letadla, ale z toho typu.
2: Kolik třeba takových letadel v té době lítalo?
3: Toto bylo velice úspěšné letadlo, ono se vyrábělo strašně dlouhou dobu, už někdy od roku 1919 do roku 1932 a vyrobili jich přesně 322 kusů. Bylo to vlastně první letadlo celokovové konstrukce, které se používalo v civilním letectví.
2: Kolik třeba Tomáš Baťa v tom letadle nalítal hodin nebo kilometrů?
3: To se přiznám, že nevím, ale on lítal velmi často a navíc nelítal jenom on. Lítalo vlastně celé vedení firmy, jo, takže to letadlo bylo v provozu opravdu jako hodně. Toto konkrétní letadlo, ve kterém Tomáš Baťa zahynul, tak bylo zakoupeno v roce 1929. Ano, takže bylo v provozu, bylo to vlastně nové letadlo, bylo v provozu 3 roky.
0: Jak vypadal pohřeb Tomáše Bati a co se dělo s firmou po jeho smrti? To uslyšíte v rozhovoru s historikem Davidem Valouškem, který vám pustíme dnes 10 minut před 15:30 odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. V Rožnově pod Radoštěm začaly práce na nové cyklostezce. Takzvaná cykloštvestka spojí několik důležitých částí města. Kruhový objezd u Penny Marketu s Masarykovým náměstím a ulicí Letenskou. Stavbaři budou budovat do příštího roku. Ve Vizovicích město našlo během 2 týdnů 2 černé skládky. U popelnic ležely kusy nábytku, pytle naplněné věcmi z domácnosti, matrace nebo starý žebřík. Takový objemný odpad patří ze zákona do sběrného dvora. Oba případy podle mluvčího Vizovicí Jiřího Žůrka prošetřila policie a odpad následně odvezly technické služby. Pachatelům za odložení odpadu mimo vyhrazené místo hrozí pokuta až 100 000 korun. Roste zájem o plavbu na českých vnitrozemských vodách, informuje o tom státní plavební správa. Podle ní přibývá majitelů oprávnění vůdce malého vozidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích. Případně pak můžou se svým plavidlem vyrazit i do zahraničí. Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán. Uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Íránská média informují o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Teherán tak uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Dnes bude v regionu velká oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo deště. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 16 stupni a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes si připomínáme den, kdy tragicky zahynul při leteckém neštěstí zakladatel obuvnického impéria ve Zlíně Tomáš Baťa. Stalo se to přesně 12. července 1932. Tak jsem do ranního vysílání vybral jeden pěkný citát od Tomáše Bati, který zní: co chceš, můžeš.

0: Tak co, milí posluchači, už víte, jak naložíte s dnešním nedělním dnem. Pokud stále váháte, tak vás možná navnadí naše nabídka kulturních akcí, které se dnes v našem regionu budou konat a na které si můžete vyrazit. Od dneška až do 19. července se Kroměříž stane dějištěm jubilejního 30. ročníku letního semináře klubu sbormistrů. Největší české vzdělávací setkání sbormistrů letos nabídne také mimořádného hosta, světově uznávaného lotyšského skladatele a sbormistra Erikse Eschenwaldse. Jehož účast je pro seminář historickou premiérou. Součástí programu budou také dva veřejné koncerty, na které jsou srdečně zváni všichni milovníci sborové hudby. První koncert se uskuteční ve středu 15. července v 19.30 v kostele svatého Jana Křtitele v Kroměříži. Památník Tomáše Bati dnes u příležitosti výročí Baťova úmrtí pořádá komentované prohlídky zdarma. Průvodce během ní přiblíží to nejzajímavější o stavbě z hlediska historie i architektury a dozvíte se také o osobnostech, které jsou s touto kulturní památkou nerozlučně spojeny. Prohlídky zdarma v památníku Tomáše Bati ve Zlíně potrvají až do 17. hodiny. Představení mistrů sklářského řemesla přinese Sklářský den, který pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. U venkovní pece budou celý den pracovat skláři ze sklárny ze starých splavů. Akce potrvá ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do dnešních 18 hodin. A každoroční pouť v Luhačovicích na Zlínsku se stala jedním z nejvyhledávanějších zážitků lázeňského města. Akci ukončí právě dnešní celodenní program, v rámci kterého se představí například divadlo Hvozdná se svou hrou Kocour v botách nebo koncert uskupení Muzika. Po celý den bude v Luhačovicích také pouťový jarmark, kolotoče nebo malování na obličeji.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Celá země vstává a vstává také Zlínský kraj. My jsme rádi, milí posluchači, že vy vstáváte právě s naším vysíláním, s vysíláním Českého rozhlasu Zlín. České finále ve Wimbledonu vyhrála rodačka z Valašska Linda Nosková a vy už za chvilku uslyšíte právě v našem vysílání.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu převažovat velká oblačnost. V oblasti Beskyd se můžou vyskytovat přehánky nebo déšť a odpoledne se krátké přehánky můžou objevit i na zbytku našeho území. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Když z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: tvůj žár. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost a nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
3: We are friends, we still are friends. Hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo, myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
3: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od pondělí bude vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti omezený kvůli rekonstrukci. Na mysliveckém táboře v Krhové na Vsetínsku se děti učí poznávat přírodu, zvěř i práci loveckých psů. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 26 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin.
3: Průjezd nemocnicí bude pro návštěvníky jednosměrný. Vjezd povede přes kruhový objezd a výjezd pak nákladní branou. Vše bude vyznačeno dopravními ukazateli. Po dobu rekonstrukce budou vjezd i výjezd otevřeny nepřetržitě a bez výběru parkovného. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
1: Na myslivecké chatě v Krhové na Vsetínsku tráví prázdniny děti na táboře mladých myslivců. Kromě poznávání přírody je čeká i práce s loveckými psy nebo myslivecká olympiáda.
4: Tábor jezdí děti z mysliveckého kroužku, ale nejen oni, říká vedoucí Michala Cabáková.
5: Jsou tady třeba 15letí kluci, já si říkám, kluci, už změňte nějaký repertoár, nějaký jiný tábor. A oni, ne, nás to tady tak hrozně baví, my tady budeme chodit, dokud budeme moct.
4: Vrcholem tábora je olympiáda. Děti při ní běží terénem 4 kilometry a poznávají rostliny i zvěř. Na táboře jsou s nimi i lovečtí psi, říká instruktor Štěpán.
6: Ti psi jsou tady kvůli tomu, aby si dokázali na ně zvyknout, že lovečtí psi jsou parťáci, vlastně i do nepohody.
4: Mysliveckého tábora se účastní více než 30 dětí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
7: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála první grandslamový titul v kariéře. 21letá česká reprezentantka porazila ve finále Wimbledonu krajenku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Za poslední 4 roky se tak Nosková stala v All England Clubu třetí českou vítězkou ženské dvouhry. Cyklista Pavel Bittner dojel ve spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlin. V celkovém vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo i deště. Aktuální teploty jsou 11 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Brodě v ulici Jabloňová jsou hlášena zvířata na vozovce. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už jsme téměř v polovině července, čas dovolených je v plném proudu, možná, že se třeba vy na tu vaši zaslouženou dovolenou chystáte aktuálně, nevím, co budete podnikat ve dnech volna, ale musím říct, že u některých z vás to trošku tuším. Dočetl jsem se totiž, že období letních dovolených se následně projevuje vyšší porodností, potom za 9 měsíců, jo? Musím to potvrdit z vlastních zkušeností, protože naši říkali, že já jsem se narodil v podstatě také díky tomu, že oni jeli na dovolenou k moři, no a potom jsem se já po 9 měsících objevil na světě. Takže se dá v podstatě říct, že k moři mě vezl taťka a zpátky už mě potom vezla mamka. My teď navážeme tematicky písní o lásce, kterou zaspívá Iveta Bartošová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Už nehoří, ale stále doutná. Řeč je nyní o budově číslo 34 v srdci bývalého Baťova továrního areálu ve Zlíně. Už čtvrtý den hasiči likvidují následky ničivého požáru. Naději ale přináší solidarita, kterou lidé dávají najevo čím dál více.
1: Já jsem dělala u Batí 7 roků. Šila jsem boty.
2: No, že mami, ty jsi tady byla od 16, dneska je jí 93.
3: Anna Rajnohová s dcerou Evou sedí na lavičce a dívají se na ohořelou budovu.
2: Včera brečela hrozně, teda normálně by nešla ven, ale říkala mě, musíš mě tam zavést.
3: Ve víkendový den sem jako tyto dvě ženy přicházejí pozorovat obraz kázy stovky lidí. Do zóny kolem budovy je stále vstup zakázán. Hasiči v až pětním tichu dohašují žár ohniska ve zřícených sutinách. Vzduchem stále létají ohořelé papíry, proto hlídají i okolní střechy. Podle velitele zásahu Zdeňka Otruseny bude třeba na bezpečnost dohlížet i po dohašení.
4: Máme léto a přichází často rychlé bouřky a silný vítr, který může nějakým způsobem se dotknout statiky těch budov. Vidíte, teď za náma spadlo sklo, tohle by se mělo oplotit a hlídat.
3: Demolici nařídí stavební úřad, postará se o ně majitel budovy, může to trvat týdny i měsíce. Mezitím se ve Zlíně probouzí vlna solidarity, hasičům lidé nosí jídlo i pití.
4: Pizza se tu objevuje často, nějaké birely. No, my se zase na oplátku snažíme, aby to prostředí tady nebylo zaneřáděné těma splodinama.
3: Nadace Tomáše Bati, které v budově číslo 34 zhořely 10 000 knih, nabídla podporu benefiční tričko s ikonickým ohořelým portrétem slavného obuvníka.
5: Čekali jsme, že jich bude třeba 50, 100 a v tuhle chvíli už to jsou stovky triček, které se objednaly. Ten e-shop náš je úplně zahlcený a jsme z toho fakt až dojatí. Nám to pomůže, že znovu postupně vytiskneme veškeré naše tituly.
3: Děkuje Jakub Malovaný. Taky připomíná Baťův citát, že budovy jsou jen hromady cihel a po lidech zůstanou hlavně myšlenky. Dnes je to přesně 94 let od jeho tragické smrti při letecké havárii. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vám rádi hrajeme také hudbu z našeho kraje, z našeho regionu. Toto byla zlínská skupina AG Flak.
1: Počasí.
0: A teď se dozvíte, jaké nás ve Zlínském kraji nejen dnes čeká počasí, ale začneme tím dnešním, pochopitelně. Tak jak dnes bude v našem regionu? Na to se teď ptám paní Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dnešek by měl mít převážně velkou oblačnost, takže oblačnost skoro zataženo, to bude převažovat. Teď v okolí Beskyd se mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, odpoledne se potom i jinde mohou objevit, ale spíš takové většinou krátké přehánky. Večer pak ty srážky budou a částečně oblačnost ubývat. V noci ještě zpočátku je nějaká menší možnost přehánky, hlavně v severovýchodní části kraje. Teploty dnes odpoledne nejvyšší 23 až 26 stupňů, na východě Vsetínska jen kolem 21, no a vítr bude přes den foukat mírný směry severní.
0: Jak to bude vypadat zítra v pondělí? Máme se také připravit na počasí se srážkami?
2: Zítřek by se měl obejít bez srážek. Počasí bude zpočátku s malou oblačností, takže v noci postupně ta oblačnost bude ubývat, možná v jeho západní části kraje zítra ráno i skoro jasno. No a potom během zítřejšího dne očekáváme nejčastěji polojasno, zase růst kupovité oblačnosti. Hlavně na Valašsku může být až oblačno, ale jak jsem říkala, zítřek by se měl obejít bez srážek. K večeru se potom zítra bude oblačnost postupně rozpouštět a teploty ráno o něco vyšší než dnes, 15 až 12 v údolích místy kolem 10 a zítra odpoledne letních 26 až 29 na Valašsku kolem těch letních 25 stupňů.
0: Ještě poprosím o stručný výhled na další dny, to hlavně pro ty, kteří si vzali v příštím týdnu dovolenou.
2: Úterý by mělo už mít asi částečně tropické teploty 29 až 32, na Valašsku kolem 28 stupňů, ale v úterý už se mohou odpoledne od severu až severozápadu zase znovu přesouvat lokální přehánky i nějaké bouřky. Středa ta bude zase malilinko chladnější 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů a počasí spíš s malou oblačností, odpoledne oblačno, zase se mohou od severu přesouvat nějaké lokální přehánky. Výjimečně bouřka, takže ten charakter počasí v podstatě bude zůstávat stejný, jenom trochu porostou teploty.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká počasí, tak o tom mluvila na našich vlnách paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii plnou písničkových klenotů. V hudbě do kořán si tentokrát vychutnáme něco speciálního z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock. Zdánlivě jiný hudební vesmír, ale nabídnu výběr lahůdek přesně pro vás na míru. Fenomenální finskou sopranistku, rockový ploužák zahraný na klasické nástroje nebo odvážného hudebníka, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že rocková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. Těším se. V neděli 12. července po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď navštívíme Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku, konkrétně místní kostel svatého Prokopa, který byl vystavěn za necelý rok. Obec se svého kostela dočkala až v roce 1908, do té doby sloužila místním kaple z roku 1750, zasvěcená stejnému patronu. Dodnes ji najdeme v centru obce. O kostelu svatého Prokopa natáčela ve Stříbrnicích redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kostel svatého Prokopa je jednolodní kostel s vysokou věží, který byl postavený v novorománském slohu na počátku 20. století. Už z dálky je dobře vidět, a to hlavně díky své barevné kombinaci bílé a blankitně modré.
2: Stojíme na schodišti u kostela svatého Prokopa na malém návrší nad obcí Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku s historikem Slováckého muzea Pavlem Bortlem.
1: Blankitně modré a bílá, to jsou barvy typické pro Pannu Marii. Modrá symbolizuje nekonečnost nebe, zatímco bílá neposkvrněnost a čistotu.
2: S historikem Pavlem Bortlem procházíme kolem 28 metrů dlouhé stavby. Na šířku má stříbrnický kostel skoro 13 metrů.
1: Až do počátku 20. století ve Stříbrnicích nebyl kostel. Byla tu pouze kaple svatého Prokopa postavená v roce 1750, ale tím, jak přibývalo obyvatel, tak bylo zapotřebí mít právě větší kostel i samostatnou farnost, protože do té doby Stříbrnice patřily pod farnost v Buchlovicích.
2: Kapli svatého Prokopa vidíme z kostela přímo před sebou. Nachází se uprostřed obce u silnice.
1: V roce 1907 z popudu obecního výboru vzniká spolek, který se jmenoval Jednota svatého Prokopa. A jejím čestným předsedou byl jmenován doktor Antonín Cyril Stojan, tehdy říšský poslanec, později olomoucký arcibiskup, ale je třeba zmínit ještě Martina Bogára, který byl takovou hybnou silou celé této akce. V říjnu 1907 byl posvěcen základní kámen kostela. Stavba byla svěřena uherskohradišťské stavební firmě Františka Brože a Julia Kopa a za 11 měsíců už bylo postaveno. 11.11.1908 byl kostel slavnostně vysvěcen.
2: Kostel byl vysvěcen na svatého Martina, ale zasvěcen je svatému Prokopu.
1: Svatý Prokop byl prvním opatem sázavského kláštera a vůbec první český řádně kanonizovaný světec. K tomu došlo v roce 1204, čili ta jeho popularita v českých zemích se rozšiřuje už od počátku 13. století.
2: Přímo u vchodu do kostela vidíme pískovcový kámen vložený do fasády kostela s datací léta páně 1908.
1: Interiér kostela vlastně odpovídá exteriéru. Je také vybaven v novorománském stylu. Nejzajímavější částí je presbytář, kněžiště a proti němu je právě velký oltář.
2: Říká historik Pavel Portl.
1: Oltáři, který je ze dřeva, je vyřezávaný, vévodí kříž s tělem Krista. Úplně nahoře je socha svatého Prokopa a po bocích jsou sochy Panny Marie Bolestné a svatého Jana Evangelisty.
2: Za hlavním oltářem vidíme tři vysoká vitrážová okna.
1: V nich jsou zobrazeny postavy svědců. Je tam svatý Josef, svatá Filoména a svatý Leopold. Proč je tady zrovna svatý Leopold? Napovídá ten text, který je v dolní části vitráže. Tu věnoval hrabě Leopold Berchtold, který byl hlavním mecenášem celého kostela svatého Prokopa.
2: Naproti hlavního oltáře se nachází kůr s původními varhanami.
1: Byly navrženy v roce 1913, po 100 letech, v roce 2014 byly opravovány, takže slouží krásně tady v kostele. Dokonce známe jméno prvního varhaníka, který tady působil ve Stříbrnicích a byl to František Náplava.
2: Říká historik Pavel Portl. Ze Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobrý den. Přístaviště Emila Spirov na Pajedlích začíná znovu sloužit veřejnosti. Informovalo o tom ředitelství vodních cest České republiky. Díky stavbě získalo přístaviště dvojnásobnou délku, nové přístupové schodiště i betonové sedací stupně. Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury a vyžádal si investici ve výši necelých 16 milion korun bez DPH. Prostřední Bečvě na Vsetínsku si dnes připomenou 25 let od posvěcení kostela svaté Zdislavy, nejmladšího kostela na Vsetínsku. Slavnostní mši svatou o 10:30 odslouží biskup Pavel Posád. Po mši svaté je připravený varhanní koncert a odpoledne taky pouť s cymbálovou muzikou. Uživatelé mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu budou dostávat nové a aktualizované textové předpovědi počasí. Ty by měly být srozumitelnější a detailnější. Nabídnou také přesnější informace o počasí v regionech, třeba odhad srážek nebo sněhu za dané období v daném místě. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpět je třetí Jan Kopecký. První nedělní RZ-tou bude rychlostní zkouška Kvítkovice na Liberecku 20 minut po 9. hodině. Dnes bude v regionu velká oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo deště. Aktuální teploty jsou 11 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích v ulicích Masarykova a Lázeňském náměstí se koná pouť Pozor si dejte na lidi na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu a bezpečí nejen na cestách vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Doufáme, milí posluchači, že jste se na dnešek dobře vyspali, že vás třeba, pokud jste spali při otevřeném okně, nerušil nějaký hluk zvenku. Když se bavíme o tom hluku, tak mě zaujala informace, že do Guinnessovy knihy byl zapsán chlapík z Austrálie, který je nejhlasitější osobou na světě. On mimochodem funguje jako obecní vyvolávač, no a ten titul mu provozovatelé Guinnessovy knihy připsali s tím, že dokáže řvát silou 122,5 decibelů. Abyste měli představu, tak síla jeho hlasu se pohybuje na podobné úrovni jako motorová pila, startující tryskové letadlo nebo siréna sanitky z krátké vzdálenosti. My v našem vysílání budeme pokračovat pijánko, pohodobě, v klídku, teď konkrétně s Lucí Vondráčkovou.

0: I dnes po ránu samozřejmě platí, že ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se věnujeme především našemu zlínskému kraji. Teď ale uděláme výjimku a zamíříme k našim jižním sousedům. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií, který nahradí ten zničený tornádem před 5 lety. V nové expozici, která imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika, už plavou první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné. Nejspíše to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí, na sebe navzájem. Prostě musí si na všechno zvyknout.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy?
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu. Co je zajímavé, že třeba některé ty rybky, když se podíváte do té vedlejší nádrže, tak na dně jsou ulity a oni si tam dělají takové domečky.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky a v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
3: Jak se pozná, že se zvykají dobře?
1: Poznáte to podle toho, kdyby ta zvířata hynula. Poznáte to i podle toho, jak ty ryby prosperují, že na to krmení se jakoby sjedou a zobkají. Vidíte sama, že vlastně ty rybky k nám připlují, jsou zvědavé, takže my si je můžeme prohlídnout, jestli jsou v pořádku.
2: Pavilon doplní taky 4 akvaterária. Na těch ale zatím řemeslníci pracují.
1: Tady v tom prostředním by měli být lesci, což jsou ryby, ale takové zvláštní. A v dalším teráriu by potom měly být želvy a gekoni a v tom posledním tak bude leguán.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Tak určitě očekáváme, že to je v této sezóně to hlavní lákalo pro návštěvníky. Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dobré nedělní ráno vám všem, kteří vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přejeme, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Dnešek by měl být podle předpovědi meteorologů v našem regionu jiný než včerejší den. Potřebovat budeme možná i deštníky. K tomu se za chvíli dostaneme. Nejprve začnu tím, že nás čeká na obloze velká oblačnost. No a v okolí Beskyd, tak tam se můžou vyskytovat přehánky nebo déšť. Odpoledne by se měly krátké přehánky objevit i jinde na území Zlínského kraje. Večer potom bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty, tak ty by měly stoupat až na 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vladimír Mišík nás bavil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a v našem vysílání vás pravidelně každý všední den po ránu baví kolega Petr Uhřík. A ten má kromě moderování všednodenního raného vysílání také na starosti nás trošku hudebně vzdělávat. No a vzdělávat se v tomto směru budeme v následujících okamžicích. Tentokrát si Petr Uhřík vybral interpreta, který se stal vůbec prvním muzikantem, jehož jméno se objevilo jak v rockové síni slávy, tak v countryové síni slávy. Možná, že už tušíte, že tím zmiňovaným interpretem, zpěvákem, hudebníkem je Johnny Cash.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď přijde specialita. Spojíme dva hudební světy. Možná vám přijde podivné, jak dáme dohromady skupinu Depeche Mode a country legendu jménem Johnny Cash. Ale ono to půjde. Připomeňme si, Johnny Cash byl hvězdou první velikosti, podle spousty hudebních kritiků taky jedním z nejdůležitějších amerických zpěváků 20. století. Tématy mnoha písniček, hlavně pak ze sklonku jeho života, jsou ale smutek a bolest, taky naděje a vykoupení. A už jsme u toho. Bylo to důvodem, proč sáhl rok před svou smrtí v roce 2002 po hitu Depeche Mode a přespíval Personal Jesus, osobní Ježíš. Nechejme těžkých úvah, pravdou je, že tu skladbu si vypůjčil taky Marilyn Manson nebo Iggy Pop. Časopis Q tento song zařadil mezi 100 nejdůležitějších písní historie. Hodně zvláštní provedení Johnnyho Cashe, jednoho z králů country, si teď poslechneme.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích začne zítra modernizace křižovatky na náměstí 3. května. Mistři sklářského řemesla i výtvarníci se dnes sjedou do Rožnova pod Radhoštěm na tradiční sklářský den. Tenistka Linda Nosková ze Vsetínska vyhrála první grandslamový titul v kariéře. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 26 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. V pondělí a v úterý čeká chodce a řidiče v Otrokovicích dopravní omezení. Mimo provoz bude světelná křižovatka na náměstí 3. května, a to v místě křížení s ulicemi Hloškova a Svobodova. Důvodem je modernizace světelné signalizace, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Původní žárovková návěstidla nahradí moderní LED technologie, instalován bude také nový řídící systém křižovatky. Součástí úpravy je rovněž zavedení systému preference městské hromadné dopravy, který umožní plynulejší průjezd autobusů a trolejbusů a postupně se zavádí také na trasách MHD ve Zlíně i Otrokovicích.
0: Sklářský den na dnešek připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové návštěvníci uvidí práci řemeslníků u venkovních pecí i další techniky zpracování skla.
3: Přímo před očima návštěvníků budou vznikat foukané nádoby a skleněné ozdoby. K vidění bude také broušení skla a výroba vitráží. Své umění ukážou i žáci a pedagogové střední umělecko-průmyslové školy sklářské z Valašského Medříčí. Pro děti bude připravena tvůrčí dílna, ve které si vyrobí vlastní skleněnou mozaiku.
0: Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.
4: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
5: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
6: A i když mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť můj milovaný doktorát z mojej milovanej sociologie, tak jsem teraz PhD, ale nemusíte ma volat doktorka, dobře?
5: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková ze Vsetínska vyhrála první grandslamový titul v kariéře. 21-letá česká reprezentantka porazila ve finále Wimbledonu Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Za poslední 4 roky se tak Nosková stala v All England Clubu třetí českou vítězkou ženské dvouhry. Cyklista Pavel Bittner dojel ve spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlin. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo i deště. Aktuální teploty jsou 14 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Příjemný poslech dobrého rána s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A Vy už možná pomalu plánujete, jaký si uděláte vynikající nedělní oběd. K jeho přípravě vám třeba bude pomáhat kuchyňský robot. Mimochodem víte o tom, že ve světě už existují i roboti na žebrání? Ano, žebrající robot nebo robotický žebrák, tak nějak by se to dalo nazvat. Pokud se chcete podívat, tak můžete mrknout na internet. Jsou tam záběry takovéhoto robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolemjdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Tak jsem nad tím tak přemýšlel, co kdyby místo peněz tomu robotovi někdo nabídl třeba dobití elektřiny z nějaké powerbanky. Jak by se ten robot zachoval. Možná, že by to dopadlo podobně, jako když jsme kdysi byli na služební cestě v zahraničí a přišel k nám, byli jsme tedy v hlavním městě a přišel k nám nějaký chlapík, že má strašný hlad. Tak kolega neváhal, otevřel tašku, vytáhl rohlík a podal mu ten rohlík a šli jsme dále. No a potom, když jsme se otočili, tak jsme jenom viděli, jak ten chlapík vstekle mrsknul tím rohlíkem o zem. Evidentně hlad neměl. Vy, pokud právě snídáte, tak přejeme samozřejmě dobrou chuť a přejeme také příjemný poslech našeho dalšího vysílání. Teď nám bude zpívat Václav Neckář.

0: volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedli se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jako, že jo. Přitom to všem chutnalo, že jo.
1: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
0: No,
1: takže vlastně to sami taky dělají špatně.
0: Taky to dělají špatně, no, přesně.
1: Takže by si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
0: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak jako, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče.
1: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
0: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
1: To tak jako celý rozmačká.
0: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburgera.
1: Jeden stačí.
0: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo. A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo. Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
1: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
0: Tak.
1: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vorchockým.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

obviously, I mean, there's the

0: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
0: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 g hladké mouky a 150 g cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 g másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme k vejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše to rozemlete.
0: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
2: Pochoutkový rok.
0: Tak sypeme do robota. Co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
0: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
0: Pak to teda necháme schladnout.
1: Dáme to prochladnout.
0: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Na vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
0: Do té směsi másla, medu,
1: kůr, citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
0: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No, zdrobenkovatí.
0: A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: No a to právě čeká. A tebe už na to.
0: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
0: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál. Ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
1: Kdyby mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak skina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
0: Stačí, aby přijel rozehnal, to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
0: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
0: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
0: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
0: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
1: Fakt.
0: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
1: Patriku.
0: Chceš, mám valet?
1: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. má krásné, jemné, vláčné pohyby. Je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru. To znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
0: Můžu, jo? Dobře.
1: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No tak tam musíme to nanést ty.
0: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
0: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
1: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady mistrkáš mikrofon.
0: Já jsem mohl válet, víš?
1: Si válet.
0: Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
0: Co to máš za mini šmrdolátko?
1: To je metlinka.
0: Jednovaječná, jo?
1: Člověče, já do toho vajíčka.
0: Já dám ještě alkohol.
1: Já tomu dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se tohoto hezky vtucne. Vpije.
0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
1: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
0: Není. No. Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem,
1: já
0: takže
1: jsem,
0: v tom povidlí
1: no.
0: Se to utopilo.
1: Přesně, jo. Je tam toho hodně.
0: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
1: Volkně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Zámecký, no. Tak.
0: Recept máš už teď na webu pochoutkovýrok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
1: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
0: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
1: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení s pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já jsem říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: To já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak jsme ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to potřebuje buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to potřebuje.
2: Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejra nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra, dost to jídlo. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Pak tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je první den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5 a když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pitlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zda. Tak mi paní Macerce sama pala tet. Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak se.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž pravo, ostřín k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně už čtvrtý den zasahují hasiči u požáru 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Situace se ale i dál uklidňuje. Požární stupeň poplachu byl snížen na první. Dva mosty na Vsetínsku čeká bourání. Silničáři je nahradí novými za víc než 17 milion korun. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. Dnes je v našem regionu oblačno, na teploměru naměříte až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Situace u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu byl včera večer snížen ze 2. na 1., ale pořád platí určitá omezení pro obyvatele města. S podrobnostmi je na místě náš reportér David Jabůrek.
3: Před chvílí tady začalo lehce pršet, což je jistě vítaná pomoc pro hasiče. Na místě jich dnes zůstává 6 jednotek a dál ochlazují sutiny. Pozůstatky budovy i právě zřícené sutiny už v tuto chvíli při pohledu zblízka ani téměř nedoutnají. Kouř jde však podle některých stále cítit třeba v místní části Letná. Na místě je klid, v menším počtu sem jen přichází lidé, včetně rodiny s malými dětmi, vyfotit si co tady po požáru zbylo. Stát zůstává jediná stěna a menší část budovy, dál na ní visí portrét Tomáše Bati. Z opačné strany je to pak obrázek jako z akčního filmu. Také dnes zůstává zavřený Baťův mrakodrap nebo muzeum jihovýchodní Moravy. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Na Vsetínsku začíná přestavba dvou mostů. Silničáři v nejbližších dnech zahájí demolici mostu v Huslenkách Kýchové a v Karolince Bzovém. Oba jsou ve velmi špatném technickém stavu. Silničáři je ohodnotili 6. stupněm ze 7, když 7 znamená stav před havárií. Rozsah plánovaných prací popisuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
4: V Huslenkách stavbáři starý mostní objekt zbourají, postaví nový a upraví i koryto potoka. V Karolince bude součástí prací i oprava silnice. Řidiči obě stavby objedou po provizorních mostech, dopravu tam budou řídit semafory. Nové mosty by měly být průjezdné pro motoristy do konce listopadu.
1: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisti proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková ze Vsetínska vyhrála Wimbledon ve dvouhře. Porazila krajenku Karolínu Muchovou ve 3 setech a slaví svůj premiérový grandslamový titul. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Cyklista Pavel Bittner dojel ve spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlier. V celkovém vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu velká oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo deště. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 až 26 stupni. Vítr povane mírný severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje pořad Na pohovce Jožky Kubáníka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den, léto je v plném proudu a já doufám, že si ho užíváte naplno. Pokud byste ale brali nějakou tu návštěvu navíc, tady jedna je. Nemusíte pro ně chystat pohoštění, nemusíte uklízet, stačí se pohodlně usadit a poslouchat. Hodinka s výjimečnou tanečnicí a choreografkou Lindou Caridad Fernández Sáez právě začíná. Ať vás baví, vám přeje Joška Kubáník.

Vítám vás na pohovce Jožky Kubáníka u pořadu, který každou sobotu a každou neděli vysílá Český rozhlas Zlín. Děkuju, že posloucháte. Vítám vás, kteří jste přišli sem osobně do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vítám také vás, kteří nás právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Také vás, kteří nás teď posloucháte v podcastu. Slyšeli jste cymbálovou muziku Cifra s primášem Peťou Číhalem. Děkuju. A musím vám něco říct. Rozmohl se nám takový nešvar. Diety. Schválně by mě zajímalo, kdo z vás někdy držel nějakou dietu. Všichni a děláte, že nikdo. Že jo? Kdo je podle vás českou královnou diet? Naděnka Konvalinková. Milovaná. Vymyslíte sebevětší kravinu a ta Naďa to vyzkouší. Třeba představte si, že držela oříškovou šťastnou hodinku. Vypadá to krásně. Spočívalo to v tom, že celý den nic nejí, pak musí rozdrtit lískový oříšek, sníst jadérko a pak může hodinu jíst cokoliv. Naděnka to zkoušela. Jednou, když byla na zájezdě, urvala jim tam parapet, protože se snažila rozlousknout ten oříšek.

0: Ve Kvaleticích. A ty jsi jako malá už věděla, že budeš tanečnicí?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Už od malička jsem chtěla být tanečnicí a vždycky, když se mě na to někdo zeptal, to je taková ta moje věta, já budu tanečnice, jsem vždycky říkala. Moc.
0: A pamatuješ si na nějaký jako třeba zásadní první taneční zážitek, který tě formoval?
1: Ano.
0: Fakt?
1: To si pamatuju, to mi bylo 6-7 a lidové tance. Aha. Na základní škole. A já jsem měla takovou krásnou, dlouhou, modrou sukni po mé sestře a pamatuji si ten okamžik, že toho štěstí, že patřím do nějakého souboru, který bude vystupovat a bude na jevišti, ještě jsem si úplně neuvědomovala, co to bude znamenat, ale těšila jsem se nesmírně.
0: A pamatuješ si, když třeba viděla nějaké taneční vystoupení, protože tohle to, co popisuješ, tak jako nějak přijde postupně, ale nebylo něco, že ses na něco dívala třeba v televizi, nebo jste byli někde na nějakém představení a ty jsi řekla, wow, tohle chci taky dělat?
1: Takhle to nevzniklo, vzniklo to vlastně v procesu ve školce, už i v jeslích tenkrát jsme měli.
0: V jeslích?
1: Já už jsem se tak kroutila pořád.
0: Já jsem v jeslích jenom ležel.
1: A pil mlíko.
0: A pil mlíko, jsi kroutila?
1: No, tam už jsem se kroutila a přišlo to tak nějak po té cestě toho života, že mamka to vnímala a pouštěla mi hudbu a se mnou tak tančila a tleskali jsme si a pořád jsem byla v pohybu, až se to dostalo do tohoto souboru prvního.
0: A myslíš si, že když někdo chce začínat, že stačí, když bude jako tleskat a bude se tak jako pohybovat?
1: No, mně to bylo příjemné, protože to bylo rytmické, já mám ráda rytmy a to mi stačilo, ale každý to potřebuje asi nějak. Někdo se potřebuje dívat, poslouchat hudbu, ale pro mě to bylo takhle naturální.
0: Jo, jo. V 6 nebo 7 letech tě maminka přihlásila právě do toho souboru, o kterém teď mluvíš.
1: Ano, lidová.
0: Jaké to tam bylo?
1: Bylo to skvělé. Bylo nás tam hodně. A vystupovali jsme v záložnách a v malých městech a v Kojicích, to je taková vesnice. A vždycky při nějakých příležitostech a hlavně u té školy. Aha. Když měla škola příležitosti a vystoupení, tak to jsme byli součástí. To jsem měla moc ráda. To byl krásný start.
0: Tak to byly asi takové jako malinké tanečky. To jste tak jako tančili kolem dokola.
1: Kolem dokola, za ruce a pro plétačky.
0: A byla vždycky o krok vepředu? A teď nemyslím jako v choreografii, ale jako pocitově, že bys chtěla ještě víc a víc a víc.
1: Já jsem vždycky cítila takovou velikou radost, tím jsem vyčnívala, že jsem byla živé dítě, že někdy mě museli dát dozadu, ale nebylo to,
0: dozadu tě dali, když ti to šlo?
1: No, že jsem byla taková moc na očích, s tím afrem, tím v té sukínce, ale já jsem opravdu měla úplně takovou neukojitelnou radost a bylo to moc někdy, dynamické.
0: Bylo to tak, moc.
1: Ale mě to nevadilo.
0: A zpívali jste si doma s maminkou?
1: Zpívali.
0: Co jste si zpívali?
1: Maminka se vždycky tak broukala písně své, takové osobní melodie. A ona chodila do sboru, když byla malá také. Aha. A zpívali jsme si takové jenom melodie, popěvky spolu, s takovým sdílení.
0: Maminka je od Brna, narodila se.
1: Ano.
0: A žila v Brně?
1: V Ponětojcích.
0: Aha. Takže má vztah k lidové muzice a má vztah k folkloru?
1: Ano, má vztah. Má velmi. A chtěla by se stále vrátit. Ona žije v těch Kvaleticích, ale neustále mi vždycky vypráví, jak by se chtěla navrátit ve stáří zpět.
0: Na Moravu? Pravdu? A jezdí s tebou někdy třeba na některé představení?
1: Jezdí. Maminka chodí na premiéry, ano.
0: Fakt? Byla i tady v Hradišti?
1: V Hradišti ještě ne.
0: Vidíš?
1: To musíme. To
0: tak dneska tady měla být. To by byla teprve estráda. To je krásné. A jaké písničky jste doma zpívali třeba?
1: Úplně ne, konkrétně si nepamatuji. Jak říkám, to jsme si tak spolu popěvovali melodie. Maminka něco zaspívala, já jsem to opakovala. To bylo příjemné.
0: Chtěla bys nám zaspívat?
1: Můžeme.
0: Kluci,
1: když mi pomůžou.
0: To je krásné.
1: Jo, zkusíme.
0: Tak vy jako zkusíme sedíte, to, že ještě nebo.
1: Tak to zkusím.
0: Jo, tak to pojď.
1: Tak mě pomůžete trošičku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s tanečnicí a koreografkou Lindou Caridad Fernández-Sáez.
1: Lindy, to bylo krásné, to jde vidět, jak to máš v sobě. Je to tak?
2: Mám to ráda.
1: Máš to ráda, to je dobře. Lindy, prosím tě, spousta lidí se samozřejmě zajímá a ptá, kde je původ toho tvého jména. Protože ty se sice narodila jako Linda Pokorná, ale teď je z tebe Linda Caridad Fernández-Sáez. A pojďme říct, kde se to vzalo, protože není pro tebe problém, aby jsme se o tom bavili.
2: Není.
1: Když tak řekni. Protože když ti byl rok nebo dva roky, tatínek od vás odešel.
2: Ano.
1: Já vím, že to byl odchod nedobrovolný. Chceš o tom mluvit? Co se stalo? Nebo proč byl nedobrovolný?
2: No, protože tatínek nechtěl odjet. To bylo zajímavé. My jsme se pak bavili zpětně o tom a tatínek s maminkou měli před svatbou v Kolíně, se měli brát, a najednou ze dne na den zmizel. A moje mamka, takhle když mi to převyprávěli oba, několik měsíců vůbec netušila, kde je. A pak zjistila, že byl odpraven do Kroměříže.
1: Tenkrát, odpraven kým?
2: Někým, tenkrát, přesunut, protože tatínek je z Kuby a tenkrát ve Chvaleťcích na elektrárně byly jako taková levná pracovní síla a oni je převáželi po městech. No a tatínek zmizel, byl odpraven pryč a opravdu měli týden, asi týden před svatbou s maminkou. No a potom zmizel úplně. A nevěděla maminka několik let, třeba 2-3 roky, kde je, snažila se ho hledat.
1: Promiň, a ona o tatínkovi jako nevěděla vůbec nic? On jí jako nedal, on jí nemohl dát vědět?
2: Nemohl, to je přesně to, nemohl jí dát vědět, nešlo ho sehnat přes nikoho.
1: To byl jenom, ať ví naši diváci a posluchači, že to byl začátek 80. let.
2: Ano.
1: Jak je to možné? Nemohl ani zatelefonovat? Tomu někdo zakazoval?
2: Ano, to bylo nereálné volat úplně. My jsme taky neměli telefon a opravdu to šlo jedině přes někoho známého, že člověk s nimi byl v kontaktu, ale jinak to jste neměli žádnou příležitost je najít.
1: A to tatínek nemohl udělat přes někoho, dát vědět aspoň, že je v pořádku? Nebo...
2: On se snažil, on mi to říkal zpětně potom, když jsme se o tom bavili, že se snažil, že hodně dlouho, mnoho let, stejně jako maminka, se pokoušeli ten kontakt navázat zpátky, ale nebylo to umožněno.
1: No to mi ale řekni, že to pro maminku přece muselo být šílené, že jí zmizel snoubenec. A ona vůbec nevěděla, kde je mu konec, nevěděla, jestli je živý nebo není mezi živýma, nebo jako nevěděla nic.
2: To bylo velmi šílené a já jsem se jí na to ptala a ona, protože jsme byli se sestrou dvě ještě, její dcery, tak ona se prostě rozhodla, že to zvládne a říkala, že vždycky, když mě viděla, tak viděla tátu a to jí dávalo sílu a věděla, že někdy v budoucnosti nastane změna a že teď to prostě zvládneme takhle.
1: Někdy v budoucnosti nastane změna.
2: Nějak to cítila vnitřně.
1: A ta budoucnost nastala v 18 letech, protože ty jsi už vzpomněla Kolín, tam se měli tví rodiče brát a ty jsi v Kolíně se zúčastnila soutěže, to byl Miss Kolín?
2: To bylo přímo v Řečanech nad Labem. A byla to, ano, Miss Kolín a okolí, Řečany a okolí a tam jsem se nějak přihlásila v těch 18.
1: Ty jsi přihlásila sama?
2: Mamka mě přihlásila,
1: mamka tě přihlásila,
2: protože ona věděla, co je první cena.
1: A první cena byla co?
2: Zájezd do Barcelony.
1: Tak. A ta byla zásadní.
2: Naprosto.
1: Mimochodem, maminka to věděla, že tatínek je v Barceloně?
2: Ano, v tu dobu už jsme věděli, že tatínek je v Barceloně. On byl navrácen na Kubu a že z Kuby odešli se sestrou, s babičkou a s dědou do Barcelony.
1: A to byl taky nedobrovolný odchod.
2: To byl útěk.
1: To byl útěk. A můžeš říct před čím nebo před kým tatínek utíkal?
2: Před tím životem tam. Nemohli tam žít už. Aha. Nešlo to. Tak se, a to bylo moc. Mnoho těchto Kubánců odcházelo buď na Miami, utíkali, anebo tedy do Španělska.
1: Dobře, takže maminka už věděla, že tatínek je v Barceloně.
2: Ano.
1: Samozřejmě, že se nemohli vydat,
2: ne,
1: to bylo vyloučeno.
2: Ano.
1: A ty jsi tu soutěž vyhrála.
2: No,
1: ty jsi nejkrásnější dívka z Kolína roku, nevím kolik.
2: To už je dávno.
1: Dobře.
2: Už je opravdu.
1: Takže potom jsi vypravila
2: ano.
1: do Barcelony. A ty jsi věděla, kde toho tatínka najdeš? Měla jsi na něj nějaký kontakt?
2: Potom už ano, protože zpátky asi rok, dva předtím, jsme se propojili s Luisem, který byl také ve Chvalecích, pracoval na elektrárně a byl blízkým přítelem mého tatínka a měl větší štěstí než táta. Pohyboval se po České republice déle a díky tomu, s kým byl ve vztahu, nebo jaký žil rodinný život, tak mu bylo umožněna větší volnost. Mm. A přes něj jsme se mohli tedy propojit s tátou, protože on byl v kontaktu s Kubánci v Barceloně a v České republice, takže mohl přijíždět volně.
1: Jaké to bylo, když jsi viděla tatínka vlastně poprvé, protože ty jsi ho nepamatovala, že jo, z toho malinko, nebo pamatovala to nemůžeš?
2: Vůbec, já jsem viděla pár fotek, ale tam jsem viděla hlavně babičku, protože s babičkou jsme byli v kontaktu a přes ní moje mamka s babičkou si hodně psali důvěrnosti. Napsali si asi 30-40 dopisů a přišlo nám jich 10 dohromady. A maminka s babičkou to hodně drželi pohromadě. Tatínek byl potom nějak odpojen od babičky, tam byly taky různé životní cesty. A tátu, když jsem spatřila poprvé, tak já jsem měla opravdu pocit, že se dívám na sebe. A to byl pro mě tak silný zážitek, to nezapomenu nikdy, že já jsem ho poznala okamžitě. Nevěděla jsem, jak vypadá a říkala jsem si, poznám ho, až vejde do těch dveří.
1: Takže a co to bylo za situaci, kdy jste se potkali?
2: My jsme ho šli navštívit do práce.
1: Kdo mi?
2: Teta, což je jeho sestra. My dvě spolu, ona mě doprovázela. A já jsem nevěděla, jak vypadá vůbec, takže jsem koukala pořád na ty dveře. A říkala jsem si to nějak poznávat, nevím. A poznala jsem ho hned. A pamatuju si ten pohled jeho očí do mých očí a to už bylo hotovo.
1: Bylo to dojemné?
2: Já jsem se tak třásla. Bylo to krásné pro mě, protože já jsem cítila takovou radost, jako když dcera se vidí v zrcadle, najednou vidíte někoho, kdo vám je podobný, komu jste podobný a cítíte, že tam jsou nějaké synchronicity, podobnosti, to bylo krásné.
1: Takže to mělo stejnou energii?
2: No, ano. Táta byl trošičku nervózní, vždycky se tak na mě podíval, pak zase zdravil kamarády a tak dále. A on potřeboval čas, to je jasné, to je intenzivní, když přijdete o dceru nedobrovolně a pak ji vidíte v 18 v rozkvětu.
1: Krásnou Miss Colleen.
2: No, to jsem byla divoká, ještě taková hodně, ale ano.
1: Co jste si povídali? Co bylo to první, co jste si řekli? Řekla jste, tati, ty vypadáš jako já?
2: Ne, to jsem se neodvážila, ještě takové ty intimnější rozhovory přišly později. My jsme se hodně povídali o rodině, jak se daří sestře, jak se daří mamince, co dělám, čemu se věnuji. A nějak jsme si spíš užívali ten čas spolu, i v tichu. Ale potom později, když jsme se vídali další rok a další rok, tak jsme už po nějakém čase potřebovali důvěrnější rozhovor a chtěla jsem po tátovi vědět, jak to bylo. A proto to teď vím, že on nechtěl odjet, že mě hledal dlouho, ale že se to nedařilo a že nějak si přál, aby jsme se setkali.
1: Předpokládám, že ten čas, kdy jste nebyli spolu a nebyl tatínek ani s maminkou, tak ten vztah vyprchal, že jo? Nebo?
2: To je hodně zajímavá otázka. Maminka vždycky asi, samozřejmě, muselo se to nějak obměnit, musela začít žít tak, jak se jí ten život nabídl, ale jak jsem říkala, zároveň pořád měla takový ten tah směrem k ním. Věřila, že se setkáme. To je opravdu, to měla přítomné stále, toto maminka v sobě, to si pamatuji.
1: Jaké to bylo, když se maminka potkala s tatínkem po tak dlouhé době?
2: Hodně takové roztřesené, ale zároveň dost sportovní. Oni jsou, a k tomu taky dopomohla tatínková žena, Elvíra, což je Katalánka, hodně veliký srdcař a která si je vědoma všech těch příběhů, hodně nám pomáhala v takovém stmelování, to ona má opravdu takový dar. A chvíli se to tak třáslo, ale zároveň bylo cítit takový vřelý prout lásky, že jsou rádi, že se to stalo. Tak mamka na to čekala celý život, co mě má, nebo co, kolik mi bylo těch 18 let.
1: Takže osudová láska, maminče.
2: Osudová, osudová, opravdu.
1: Ty jsi mluvila o babičce?
2: Karidat.
1: A babička je Karidat, takže to jmenuje po ní.
2: Po ní.
1: Je, ty jsi teď udělal úplně Karidat. Co pro tebe znamená babička?
2: Jo. Tak babička pro mě znamená mnoho, protože, jak už jsem říkala, byla takový držák s tou maminkou a spojka naše a nadějí, že opravdu se uvidíme. Měli jsme díky ní pocit, že jsme součástí té rodiny a ona opravdu hodně se za to modlila, hodně zpívala písně, hodně tančila pro to. Opravdu s mamkou se drželi tak za ruku na tu dálku, takže to je pro mě silné.
1: Jaké je to teď, když přijedeš do Barcelony? Tatínek tam pořád žije, babička taky žije s dědečkem.
2: Jo.
1: Tím už je okolo 90. Ano. Jaké to je, když se tam potkáte? Co se tam děje?
2: Vždycky jedna věc a na tu se můžeme spolehnout, že se zapne hudba, salsa, a všichni tancují. Babička, děda, táta, všichni berou mě dokola jeden po druhém, ze mě teče, leje úplně. Oni mají takový drive, no a to vydržíme třeba 2 hodiny.
1: 2 hodiny?
2: Oni jedou, dají si potom nějaké vínko, nějaké tapas a zase mě vezmou dokola. To je krásné.
1: Takže jezdíš ráda do Barcelony, ano, jak ano. Jinak?
2: I kvůli tomu místu, jasně. I prostředí.
1: Barcelona je nádherné město.
2: Je krásné.
1: Krásně jste si vybrali vlastně všichni, i vy, i ty, celou rodinu. Lindy, já teď pozvu sbor Vivala Muzika. A sbor má pro tebe překvapení. To překvapení ti neprozradím. Poslechni si ho.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez. A vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: Krásné. Ach, krása.
2: To byl jihoafrický spirituál. Mm. Co to s tebou dělá, když slyšíš takovou hudbu?
1: Nesmírný klid.
2: Klid.
1: A vždycky domov. Vždycky se vzpomenu na svůj kraj.
2: A co je tvůj kraj?
1: To je Afrika, je to i Kuba, je to i Česká republika, ale ty kořeny, čím běží můj věk, nebo jsem starší, anebo čím víc mě ten život vyzývá se nějak najít, tak víc zabředávám nebo zakořenuji v té Africe a v té Kubě. Afrokubánský folklor, to je spíš, ano, jak je tatínek Afrokubánec.
2: Takže tatínek má kořeny i v Africe.
1: V Nigérii.
2: Nigérii. Aha. Ty mluvíš španělsky, předpokládám.
1: Un poquitico, sí. No mucho, sí? Pero poquito, sí. Pojedu hablar, sí.
2: Tak nám něco říkej, my ti nebudeme vůbec rozumět.
1: Muchas gracias por todo.
2: Tak já se počkej, vždycky budu ptát a ty nám jako odpovědej.
1: Jo, nevadí, a možná to budou nějaké věty, které jsou úplně mimo. No?
2: To tak. Nevám. Co děláš třeba, když jedeš do Afriky?
1: Estoy muy feliz. Porque es de mi alma, todo jo. De mi alma.
2: Často?
1: Sí, sí. No, mucho.
2: Ne,
1: mucho.
2: Ne.
1: Estoy aquí en la República Checa, pero sí, en Barcelona es mi casa.
2: Jo. A někdy třeba i tančíš?
1: Sí, cada día, por favor, cariño.
2: No jasně, no promiň, že se ptám. Vidíte, jak se ptám? Já nerozumím ani slovo.
1: To je dobře.
2: Co jsi říkala?
1: Že tančím ano, cariño, miláčku, no, každý den, ano.
2: Protože říkala, no pak prosím tě, tak to jsem pochopila. A co jsi říkala předtím?
1: Jo, že jsem spíš v Barceloně.
2: Aha.
1: A že do Afriky nejezdím tak často.
2: Aha.
1: No ale to je všecko.
2: To je krásné.
1: Jednoduché, úplně. Já znám takové jednoduché věty, domluvím se, co potřebuji.
2: Prosím tě, Lindi, ale ty se věnuješ i africkému tanci. To jsou ty kořeny, které z tebe promlouvají, je to tak?
1: Ano.
2: Jak vypadá africký tanec?
1: Je veselý, pružný, je veselý, svížný, je hodně naturální, autentický, že opravdu ta forma, kterou jí dotyčný nebo dotyčná prezentuje, tak je jeho. Samozřejmě, že jsou tance, rytmy, kostýmy, tradice jsou napojené, je to opravdu rozvinuté podle toho, co je to za záležitost, s čím se to pojí, ale klade se tam důraz na to, na ten autentický projev.
2: To znamená, že to je po každé improvizace? A nebo to je jako u nás, že polka se tančí jako polka, valčík jako valčík?
1: Jsou tam dané kroky, jako je daný rytmus, ale potom přichází ten individuál, kdy člověk začne tancovat sám ze sebe. A samozřejmě se opírá o ty tradiční kroky, využívá je, hraje si s nimi, používá je k tomu dialogu.
2: A jak to bude vypadat, až se jako s tebou to tady rozbalíme?
1: No, tak...
2: Co je k tomu potřeba?
1: No potřebuji k tomu vás, hlavně právě, že byste byli kolem mě, že byste mi tak tleskali, no.
2: No tak jo.
1: No, tak skvěle.
2: Tleskáme.
1: Pojďte, pánové. A ještě bych potřebovala bubeníka trošku blíž, kolem, takový si udělat takový kroužek, půlkruh. A když se nebudete stydět mě podpořit tímto,
2: no.
1: Jo. Jo, tak to mě pomůže se trošku... Jo, tak, rozdovádět.
2: Takže.
1: Můžete ke mně blíže, i klidně, pojďte.
2: A co mají bubnovat, oni ví?
1: Já, řekneme si, tak.
2: Jo.
1: Něco mi zabubnujte, prosím. Já vám řeknu.
3: Pomalejší.
1: Může to být rychlejší.
2: Je to slyšet?
1: My se jenom poupujeme. Ah, sí.

0: Posloucháte záznam pořadu na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s tanečnicí a choreografkou Lindou Caridad Fernández Sáez.
1: Posadíme se.
2: Posadíme se. Já si teď jenom říkám, úplně podvědomně se mám prozradil, že mě bolí nohy, ale...
1: Tak promasíruju klidně.
2: Jo, promasíruješ?
1: Ano.
2: Na to se taky specializuješ?
1: No to se...
2: Já bych stehinka potřeboval.
1: Jo, tak ukaž. Vnitřní strana. Povolíme, jo?
2: Mě celé bolí, no.
1: Tady, musculus quadriceps femori.
2: Fara, jak to víš?
1: No tak, už něco vím.
2: Fakt?
1: Dobré, lepší toto.
2: Jedno, no,
1: ne. A jestli si dej nožičku... Pojď čup.
2: Co?
1: Pojď si dej nožičku tady ke mně.
2: Kam? Jakože no, na tebe se vám natáhnout nohu? No. Pardon, jak se omlouvám, že mám tady takovou pohodinu.
1: Hlavně lítka, jo, na povolení.
2: No mě zatím bolí, tohle jsme dělali, jsme byli v podřepu.
1: No a já tě povolím nejdříve tady.
2: Čupu.
1: No.
2: Ono má obrovskou sílu, ta Linda.
1: A teď povolíme zde, spodní stehna.
2: To se jmenuje jak?
1: No to je musculus biceps femori.
2: Jak to víš, kde jste se to učili?
1: Tak to se tak učíme po nocích. Jo?
2: Jak to stíle?
1: Dobré?
2: Dobré!
1: Tak co?
2: Lindi, ty jsi šikovná úplně všecko.
1: Všecko ne.
2: Já bych tě chtěl dom. Lindi, prosím tě, když se vrátíme k té Africe, teď si říkám, škoda, že to neviděli ten tvůj tanec naši posluchači Českého rozhlasu Zlín.
1: Hlavně váš, škoda, že neviděli. No, váš tanec, nevím, ano, vaši interpretace.
2: Ale Lindi, chtěl jsem se vrátit zpátky k Africe. Mm-hmm. Co je pro tebe, kromě tance a vůbec té kultury, kterou ty poznáváš, tak ještě důležité na Africe? Co jsou ty kořeny, když odmyslíme ten tanec a pohyb?
1: Ta pospolitost, nebo to semknutí té komunity. A to, jak se jedná skrze tu komunitu, jak se formuluje, jaký prostor tam dostáváte, jak je to důležité pro ně, to sdílení, není to jenom slovo nebo věta, a jaký vám hlavně dávají prostor k tomu projevu. A to byl pro mě veliký, veliký zážitek právě v Senegalu, kdy na to nezapomenu, to mám úplně husí kůži, když si na to vzpomenu, kdy byly asi tři bubeníci džembisti, a to je opravdu síla, oni se do toho opřou, a silné dunduny, to je takový trojí buben, basový, opravdu, to opravdu zdouvá zemi, a pak je akompaniment, to jsou další džembe. A oni mají opravdu takovou fázi, že začnou hrát třeba prvních 30 minut a najednou se něco stane, úplně oni mají takovou obrovskou radost, zářivý oči a začnou opravdu žít to. Protože džembe znamená srdce. No a v tuto chvíli, když vás vyzvou, pojď tančit, tak jo, člověk nemůže absolutně tam ani vstoupit, protože je konsternován. Já jsem jenom stála a dívala se. A oni, Lindo, pojď, pojď, a já nejdu. A úplně jsem utíkala pryč, ale oni mi vzali za ruku. Nějak jsem se tam ocitla, ani nevím jak. A začala jsem se právě projevovat podle toho, jak mě to narostlo v té době. A ta jejich reakce, ta úplně změnila úplně celý můj život. Pohled na tu interpretaci, na to osvobození, na tu autenticitu. Oni úplně řvali. Já doteď nevím, co jsem tam dělala. Já jsem opravdu se jenom nechala nést na těch rytmech. Snažila jsem se uvědomit sama sebe. A to, jak oni řvali, jak oni, kdybych tam udělala takhle s nohou, nebo cokoliv, tak oni opravdu jenom, že se člověk odvážil být sám sebou. A to mě hodně zasáhlo.
2: A zajímalo by mě, když tam byli ti bubeníci, je tam mezi nima nějaká energie, do které se bojíš jít, protože je najednou proměněná těmi rytmy?
1: No, ona vás, to s vás táhne dovnitř, jo, neuvěřitelně. Táhne dovnitř, to opravdu je natolik silné, protože, jak říkám, oni hrají pro tu komunitu, pro to, aby se vyjádřili. Takže to není, že stojíte kolem toho, no, a pak vás volají dovnitř.
2: A takže vás tam může tančit víc.
1: Může.
2: Je to celé tak jako divoké.
1: Je to může víc a můžou ty individuály jsou hodně důležité, že oni i naslouchají skrze ten individuál váš. To, že se tam projevujete.
2: Co na to říká tatínek, babička, dědeček?
1: Když mě vidí tančit afro. No, tatínek, když mě viděl poprvé v Praze, což bylo taky pro mě dojemné velmi, že mě táta vidí poprvé kroutit.
2: Bez nervozní?
1: Ne, těšila jsem se a hrála jsem na to džembe jak o život, co to nebylo. Tak natáčel si to všechno a byl dojat. A je zajímavé, že tatínek taky, jak žije v té Barceloně, tak té Africe se tolik, jak bych to řekla, nedostává se k tomu nějak frekventovaně u sebe. Nevzpomíná a vždycky, když mě vidí, to je paradox, tak se to v něm otevře. No a pak už to jedeme spolu a to je krásné, takže vždycky takhle spolu sdílíme.
2: Co africká muzika? Je něco, co tě přitahuje, co posloucháš? Třeba dát nám nějaké tipy?
1: Já hodně, jsou různé tipy. Já poslouchám Richard Bona hodně často a zmiňuji ho proto, protože to mě doprovází leta, i když třeba dělám v divadle projekty, tak často to používám na různé workshopy, protože ta hudba je rozmanitá, prolíná se s různými kořeny, i těmi africkými samozřejmě. Je to i jazz, jo, moc se mi to líbí, takže Richard Bona je takový interpret, s kterým se já setkávám už mnoho let a je mi blízký.
2: Co kuchyně?
1: No a kuchyně africká je samozřejmě dynamická hodně.
2: Co to znamená?
1: Kořeněná.
2: Kořeněná.
1: Výrazná. A to já nemohu moc. To je opravdu zase...
2: A jaké koření je tam?
1: Pálivé. Je to pálivé, úplně pikantní. A tam se zase projevuje ta moje asi evropská. Já mám ráda hodně italskou kuchyni. Nebo tu právě ve Španělsku, v Barceloně mám ráda moc pokrmy. Ale ta italská je mi nejblíž, je to zvláštní, ta Evropa. A takže té neholduji moc. Jo, vždycky, když tam jsem, když tam jsem, tak mi vaří to stejné, ale úplně bez koření.
2: Jo. A nějaká kubánská specialita byla by?
1: Kubánská specialita by byla.
2: No.
1: A tu míváme v Barceloně, když se vidíme. Ano. A někdy jí vaří i můj přítel Ondra doma.
2: Ano.
1: Jednou za čas. A je to teda, dneska to řeknu přesně.
2: Pište si, takže.
1: Je to tmavá černá rýže.
2: Ano.
1: Fazole. Černé fazole, rýže fazole, to musí být.
2: Ano.
1: Drůbeží maso.
2: Ano.
1: Jo, to se dává různé. A pak platanos, to je banán, to jsou takové zelené, tvrdé banány. A ty se neobalují, ty se prostě nakrájí takhle. A osmahnou se krásně, takové chipsy se z nich udělají. Pak udělají a pak je vymačkáte pěkně takhle v kapesníčku a... Jam.
2: Tak a to je všechno jako dohromady. To drůbeží maso je třeba jako jak upečené nebo
1: upečené.
2: Upražené nebo jako upečené.
1: Ano, ano, ano.
2: Rýže a fazole dohromady jsou jako příloha a ten banán jako desert nebo a to patří k tomu?
1: To patří k tomu, to jsou takové čipsíky a taky opravdu je, že to jsme jedli s maminkou, když jsem byla malá jednou, když jsme navštívili Kubánce, který žil v Pardubicích, její kamarád, tak to byla úplně kuře upečené, jak znáte, bílá rýže, banán, klasický z obchodu a polité krásně tou omáčkou z toho kuřete. A to bylo taky skvělé. Takže obě dvě varianty.
2: Takže to, co si dělám běžně, jenom si oloupu banán a zaleju ho.
1: Tak.
2: A že... máme kubánské jídlo.
1: Jo.
2: To ani nevíte, že máte takový kousíček ke kubánskému jídlu. To je krásné. Lindi, ale prosím tě, takže máme za sebou Afriku, máme probrané Španělsko, máme Moravu. Ale já vím, že ty máš ráda jednu slovenskou písničku.
1: No, jo.
2: Kterou?
1: Ej točí, sami točí.
2: Mně se z tebe ej točí, sami točí hlava, jak je to krásné. Pojď nám je zaspívat.
1: Tak zase s klukama.
2: Zase jsme s klukama.
1: Tak jo.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jsem na pohovce Jošky Kubáníka hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez a vy teď posloucháte, o čem jsme si spolu povídali.
1: Lindy, ať se vrátíme k tvým tanečním projektům. Ty totiž neděláš jenom africký tanec. Ty diváci tě mohou znát z různých televizních show, z různých vystoupení. Možná si tě pamatují z televizního seriálu První krok.
2: Ano, První krok.
1: Jo, ale ještě jednu věc jsem si vzpomněl. Jak je to s tou sportovní značkou?
2: Jo.
1: Tak, a to teď budete teda koukat. Řekni to.
2: Vybrali mě za Českou republiku jako hlavní instruktor, kdy to byla taková kampaň. Člověk jel do Amsterdamu, naučil se choreografii a pak jí tančil v České republice, učil jiné lektory a ty učil jiné lektory. A bylo to pro běžného člověka. Ano, nejenom pro tanečníky nebo sportovce, ale pro kohokoliv.
1: Ale to nebyla jenom taneční kampaň, to byla kampaň jako na značku jako takovou. Takže my jsme tě fakt viděli na plakátech, na billboardech, v televizi, všude. Jaké to bylo? Poznávali tě lidi?
2: Poznávali.
1: Jo?
2: A hlavně v tom okruhu těch mých přátel, v divadle, ano. Jinak to je samozřejmě takové, tam jsme to nejvíc viděli mezi těmi tanečníky.
1: Jasně, jasně. Dobře, a teď se vrátíme k těm tvým projektům, takže První krok, ale také Tvoje tvář má známý hlas, také Stardance.
2: Také.
1: Co ještě?
2: No to jsou takové dvě výrazné. Pak jsme dělali, a to mě moc bavilo, vždycky Nejchytřejší Čech, jestli si pamatujete. To byla moc taková příjemná soutěž a tam jsme vždycky s Janou Burkyjevičovou často mnoho let dělali vlastně ty úkoly. A to bylo vtipné, tam jsme spolupracovali s Carly Jefferson, což byla ze Stomp. Hodně jsme používali ten rytmus a to byl krásně vždycky malá skupina. A to jsme dělali frekventovaně, tak to mě moc bavilo na té ČT1.
1: Víš co, a když jste dělali Tvoje tvář má známý hlas, tak tam to bylo vždycky tak, že jste měli jeden týden na to, abyste se naučili celé to číslo?
2: My jsme třeba měli i den.
1: Den?
2: Že byl den zkouška, opravdu celý den, od rána do večera, a druhý den se šlo už na plac, zkouška ráno, generální zkouška a přímý přenos.
1: A kdy se to naučil ten interpret?
2: Oni měli víc času, měli ten týden, ale opravdu to nebylo snadné.
1: Tak oni se museli naučit pohyb, museli písničku samotnou,
2: no, hýbat se, zpívat.
1: A ještě celou tu show.
2: A ještě tam mít třeba ten převlek složitý, vůbec ta interpretace toho, koho předvádějí, takže myslím si, že to bylo velmi náročné. Měli to rádi, ale nebyla to snadná věc.
1: Byl to adrenalin?
2: Velký. Hlavně pro ně teda.
1: Já. A jak byste si to užívali? Jako, je to tam tak, že si držíte navzájem palce? Tak já vím, že vy jste byli jako sbor nebo kampeny k těm osobnostem, ale fandíte si takhle navzájem?
2: My jsme vlastně, že jsme mohli strávit čas společně s těmi lidmi, takže se vytvořila taky hezká komunita, takové příjemné prostředí. Hodně jsme se zblížili třeba s některými a já jsem vždycky měla takové věci, které mě byly blízké, často vokalistky a takové věci. Taneční to bylo ne tolik, některé byly víc, některé méně. Tam jsem dokonce jednou i tančila, a to jsem se moc těšila i s Ondrou, tam jsme měli asi 2-3 spolu tance. Takže to bylo hezké, takové rodinné. A hlavně já jsem v tu dobu už byla více v divadle, tak to pro mě bylo hezké se vrátit zase za přáteli, které jsem znala několik let a oni stále byli v té skupině taneční, takže to bylo takhle pro mě.
1: A co Stardance? Je to taky adrenalin?
2: Stardance je větší? Myslím, že pro soutěžící ano. Hlavně, kteří třeba se stýkají s pohybem poprvé. Ale je ta atmosféra jiná, je to takové klidnější celé.
1: No klidnější, to vidíme.
2: Něčem. A ty tance, třeba ten tanec se víc přizpůsobuje tomu interpretovi. V té tváři to bylo třeba i náročné, že to byly veliké výzvy. Ale tady to tak plyne hezky, tak důstojně, krásně.
1: To mi řekni, jsi nervózní, tak u Stardance je to živák, že to je přímý přenos. U tváře to byl záznam.
2: Ano.
1: Dobře, ale jsi nervózní, když je to... Je to rozdíl, když je živý přenos a záznam?
2: Je to samozřejmě živější. Člověk je to cítí. A je to... Vždycky je patrná nervozita nějaká, ale ne moc. Vždycky jsem tam s těmi přáteli, teď na té Stardance taky, tam jsem tančila s lidmi, které znám 20 let. Třeba 20 let spolu tančíme po divadlech. Takže to je radost veliká, ale ta nervozita přijde, ano.
1: Jo?
2: Takové to mravenčení, člověk si to memoruje, pak zjistí, že musí přestat memorovat, že už si to musí jenom užít a pak už je to radost.
1: Ty si jako memoruješ kroky?
2: Ano.
1: Fakt?
2: Ano.
1: To jde?
2: No, to jde.
1: No tak já jsem nikdy žádný neudělal, takže já nevím, jak se jako memorují kroky. A jak si to říkáš, jako doprava, otočka, doleva?
2: Zkoušíte si to na takovém malinkém pláčku, nebo si zavřu oči a projíždím si to, co kde je.
1: To je krásné. Lindi, zbor ti zase zaspívá. Zbor Vivala Muzika.

0: Na pohovce Jošti Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez. A vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: Lindě, a pomalu se dostáváme do Slováckého divadla. Protože ty už jsi vlastně tak trošku naša.
2: Jo, vaša.
1: Jak se to stalo?
2: No, se stalo.
1: Kdy ses tady vlastně objevila poprvé?
2: To asi, když jsme dělali Jesuse.
1: Jesus Christ Superstar.
2: Ano, tak to bylo poprvé.
1: A přivedl tě sem režisér Dodo Gombár.
2: Dodo Gombár.
1: Znáte se s Dodem dlouho?
2: Známe se asi 16 let.
1: 16 let. Mm-hmm. Já vím, že to je pro tebe důležitý člověk.
2: Velmi důležitý, ano.
1: Čem?
2: Velmi. Dodo před těmi 16 lety, my jsme se potkali na Kudikamu v Praze. Dodo mě oslovil, jestli bychom nemohli jít spolu do Zlína dělat Armagedon na grbu, na grbe. Tenkrát já jsem vůbec, ta choreografická praxe byla spíše v té komerční sféře a neměla jsem na to úplně odvahu, ani jsem měla pocit, že žádné proporce, ale Dodo mi dal nějak prostor, věřil mi nebo zahlídl ve mně něco, co já ani ne v té době a umožnil mi být po jeho boku a takhle jsem vyrůstala těch 16 let a vlastně vděčím Dodovi za to, že jsem mohla se najít v tom divadle, nějak se i navrátit k něčemu, dotknout se opravdu něčeho, co já už jsem, možná jsem ani netušila, že je, přestože i když jsem na konzervatoři se věnovala choreografii, tak potom nastalo takové ticho a věnovala jsem se úplně něčemu jinému a říkala jsem si, tak divadlo už ne, asi to, teď mě stačí toto a budu dělat tu komerci a tyhle ty věci, já tam taky jsem s lidmi, já taky můžeme tančit. Ale Dodo mě prostě vzal zpátky do divadla, pro mě to je hodně takové intimní, osobní a máme přátelský vztah. A on mě vlastně dal prostor se tam zase znovu najít a velmi mě inspiroval v tom pohledu vůbec, jak člověk se může interpretovat skrze divadlo.
1: Lindě, jaké to je, když ti režisér napíše a kamarád, přítel ti napíše, že bys mohla dělat choreografii k takovému muzikálu, respektive rockové opeře, jako je Jesus Christ Superstar. Co se s tebou stane? Lekneš se toho, nebo bereš se jako okamžitě všema deseti? Co bylo? Co se v tobě dělo?
2: Tak nejdřív jsem úplně utekla. Stáhla jsem půlky, do domy napsal zprávu, Lindo, troufneš si na to? Aha. A se smajlíkem. A já samozřejmě jsem si na to netroufla, ale tím, že opravdu s Dodem jsem já o sobě měla pouto už od začátku, takové spojení, tak jsem se těšila. V sobě jsem cítila takové natěšení, to se nedalo zdolat. A zároveň samozřejmě ne strach, ale obavu, člověk nevěděl, takovou pokoru, nebo jak to říct, ano, stažení, ale chtěla jsem jít moc sem za vámi.
1: Jaké to bylo, když jsem přišla poprvé, protože ty se náš soubor neznala. Teď myslím jako konkrétně osobně. Znala se s Zítkou Hlaváčovou.
2: Ano, ano.
1: To byste spolu dělali v Brně, tuším.
2: V Redutě, tančili.
1: Ano, ano, ano.
2: Taky s Dodem.
1: Taky s Dodem, ale ostatní kolegy si neznala. Jaké to bylo, když přišla poprvé?
2: Vždycky to je takové, že to seznámení začíná workshopem.
1: Co to znamená, jak vypadá takový workshop?
2: Jsme spolu třeba den, dva, celý den a tančíme, hýbeme se.
1: Já to, co jsme teď dělali my?
2: Také. V určité fázi, až když jsme takový už
1: to až pokročili?
2: Víc, no, že už ta energie tak plyne pěkně, že už můžeme se rozdivočet trochu, ale ze začátku je to jenom dýchání, relaxace, uvědomění si těla a já skrze to se s nimi seznamuji a musí samozřejmě chtít, jo, že čekáme, jestli se ta cesta otevře toho dialogu, protože jinak to nelze, aby to proudilo.
1: Víš, co by mě zajímalo, poznáš ty na hercích obecně, nejenom ve Slováckém divadle, jestli jsou jako vstřícní, poznáš, co to jsou za osobnosti, když tak jenom jako leží a dýchají, poznáš, co to je za matroš?
2: No poznám.
1: Jo?
2: Poznám.
1: Jak se to dá poznat?
2: Skrze to, že ležíš a dýcháš, protože člověk má jazyk těla a ten ho prozrází, takže já to pozoruji. Ne, že bych to nějak samozřejmě opatrně citlivě, ale ano, poznám to.
1: A co potom se děje, když poznáš a říkáš si, tenhle je líný?
2: No, tak to tady nebylo vůbec.
1: Nebylo.
2: Ve Slováckém divadle, tady nebyl nikdo líný. No, ty jsme krásně od začátku pracovali celý den až do konce.
1: Jak vypadá, když připravuješ choreografii? Co se děje? Protože nejdřív si to musíš vytvořit sama, doma, soukromí. A potom přijdeš před herce a říkáš, tak, vymyslela jsem to takhle, takhle.
2: Ano, připravuji se tak, že Tomu předchází dlouhá příprava, literatura, zdroje, že člověk, samozřejmě rozhovory s režisérem, dialogy, perspektiva, nahlížení, nazírání na tu věc, kudy ta cesta půjde a tak dále. To je pro mě velmi důležité, abych měla takovou tu půdu, na které můžeme stavět. A potom, když je třeba nějaké zadání už konkrétní, tak já si třeba zapisuji slova, nějaké pilíře.
1: Jaké třeba? Co tam je?
2: Třeba si napíšu hřeben.
1: Hřeben?
2: Jo, nebo si napíšu kovadlina, a nebo si napíšu vítr. Nebo
1: počkej, si jako napíšu když nějaký vítr, pocit. Tak to chápu, ale když si napíšeš hřeben, jo. Tak pak uděláš na to choreografii?
2: Vnímám třeba ten tvar, že mi ta emoce připomíná ten tvar a pak si zapisuju různá synonyma, píšu si slova, různé spojení slov a na základě toho potom tvořím.
1: A potom ten pocit, který v tobě vyvolává slovo hřeben nebo například? Obsah například, ano. Tak se snažíš přivést na jeviště a zhmotnit ho z herci?
2: Ano, třeba něco, co má silnou symboliku, vytvoříme si nějaké slovo, které má silnou symboliku.
1: Řekneš jim to třeba,
2: jo, ano.
1: Děcka, teďka by to mělo vypadat jako hřeben.
2: Jo, teďka to vypadá jako hřeben. Fakt? Pěkně, takhle, jak to popíšu, ano, je to tak. Jo. Ale samozřejmě vědí víc, ten dialog je rozsáhlejší. Jo, tohle třeba jenom nějaký záchytný bod, nebo barva, ale jsou konkrétnosti vždycky k dané inscenaci. Ano.
1: Já jsem se byl teď pondělí podívat na Jesus Christ Superstar tady ve Slováckém divadlu už asi po páté a jsem fascinovaný, jak jste tu inscenaci s Dodem Gombárem a samozřejmě i další kolegové, abychom je neopomenuli, udělali výjimečně. Jak je to pořád živé, jakou to má energii, když začíná to poslední číslo, tak lidi okamžitě vystřelí. Já jsem chtěl, bych nedoskočil z lože, ale já jsem chtěl skočit, chtěl jsem být toho součástí.
2: Tak je to fascinující.
1: No. A vy jste spolu tady dělali víc inscenací, vzpomeňme třeba ještě
2: Sirána. Farmu zvířat,
1: přesně tak. Tam to už nejsou úplně jako hudební, muzikálové věci, ale ty jsi u toho taky potřeba, že jo? V čem jsi potřeba, když se dělá čistě jakoby na první pohled činoherní inscenace, jako třeba Farma zvířat?
2: Tak ta byla zrovna docela dost pohybově založená, že jsme hledali pohybový slovník každému tomu zvířeti a celkově pracujeme s tím, jak ten člověk bude fungovat na jevišti, jak se bude uvědomovat svoje tělo.
1: To mě zajímalo, jak bych já fungoval, kdybych hrál třeba oslíka.
2: No, tak to bychom potřebovali se scházet chviličku, ale vidím, že už tady jako nějaká predispozice by mohla být.
1: Já se bojím, že mě zatáhneš do tance.
2: Já tě zatáhnu, jo, takže to bychom se
1: tak. A jak by to třeba vypadalo? Víš, zajímalo by mě, jak vycházíš z toho člověka, z konkrétního. Jak co si říkáš, jak by se mohl pohybovat, z čeho vycházíš? Že by zajímaly ty střeva, jak to vymýšlíš?
2: Z něj, opravdu to je. Je to důležité opravdu, že ten člověk dá mi ten prostor, protože je to křehké, opravdu. Pak je důležité, že má ty informace a pak zkoušíme, mám třeba nějaké, jak znám, hlavně herce ze Slováckého divadla, to už jsme hodně napojení spolu, tak znám, jak se hýbají, co mají, ale pak to hledáme i spolu, i třeba proti, jo, něco nově. A dívám se na něj a rozvím.
1: A co oni, vidíš?
2: No, že by si třeba mohl udělat už takhle, zase, trošičku. Takhle, ano, takhle bychom mohli udělat ještě. No. Tak, jo, a už bychom udělali z toho třeba 10 minut.
1: No, 10 minut bychom neudělali, lidi.
2: Jo, úplně se každý člověk se dokáže hýbat, každý člověk má svůj autentický projev pohybový.
1: Ale já věřím tomu, že s tebou by mi to šlo.
2: To by bylo hezké, to uděláme.
1: Ale já si myslím, že s Lindou by to šlo úplně každému, vám. Lindě, a já vím, že ty máš pro nás ještě jednu písničku.
2: Ještě jednu.
1: My jsme se bavili o té Africe, tak Linda vám teď zaspívá africkou písničku.
2: Kousíček. Ale mohli byste se připojit ke mně také.
1: No tak jdem
2: To by bylo dobré. Tak zkusíme.
1: No.
2: Takže tam je taková pasáž. Já zaspívám Anába a vy byste zopakovali Anába. Jednoduché. Jednoduché. Ano.
1: Pojďte chlapi zahrát trošku folkloru do té Afriky.
2: Zkusíme s nimi spolu, s nimi.

0: Děkuji vám. Děkuji, kluci.
1: Lindy, já myslím, že jsme se do tebe všichni zamilovali.
0: Já do vás.
1: Ty do nás.
0: Jo, jo.
1: Je tady dobře?
0: Mám to tady moc ráda. Slovácké divadlo, to je takový můj domov.
1: Takže za náma budeš pořád jezdit.
0: Doufám, že jo, a často.
1: Tak se těšíme.
0: Já se
1: Linda Caridad Fernández Sáez.
2: A víc se už do dnešního vysílání nevejde, ale u dalšího natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka můžete být i vy. 20. a 21. října pro vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti chystáme další setkání s cymbálovou muzikou Cifra, se sborem Viva la Muzika, ale také s hereckou legendou jménem Jaroslav Satoranský. Potěší mě, když u toho budete i vy. A teď už vám jen to dobré a dušu v péří přeje Jožka Kubáník.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči dnes nadále chladí sutiny 34. budovy. V Rožnově pod Radhoštěm začala výstavba nové cyklostezky. V Česku roste podíl klimatizovaných vozů v MHD. Během dneška bude oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. 6 jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
3: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár. To znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
2: Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Nadále platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na nové cyklostezce. Takzvaná cyklošvestka spojí kruhový objezd u Penny Marketu s Masarykovým náměstím a ulicí Letenskou. Stavbaři ji budou budovat do příštího roku. Na první úsek pak navážou další, popisuje mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Na cyklošvestku pak naváže úprava ulice 1. máje. Vznikne tam několik set metrů dlouhá smíšená stezka pro cyklisty a chodce a rozšíří se i chodník. Cyklostezka bude pokračovat dál Rosavě, Bazénu a Svazarmovské ulici.
2: Klimatizovaných vozidel v české městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo. Nejčastěji mají podle Sdružení dopravních podniků klimatizaci autobusy, a to 3 z 5. Nejméně často kvůli vysoké pořizovací ceně tramvaje. Klimatizaci jich má jen 1/5, říká mluvčí sdružení Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil 20,7% na 49%. Důvodem je především rychlá obnova v této části vozového parku, protože klimatizace se v posledních letech stává standardní součástí všech nově pořizovaných vozidel.
2: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podlení tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám.
0: Počasí.
2: Oblačnost bude ve Zlínském kraji převážně velká a místy se budou vyskytovat přehánky. Večer budou srážky a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na Velehradské třídě v Uherském Hradišti je dnes sanace trhlin a spár. Počítejte tam s omezením. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Hezkou neděli a pohodový poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Miloslava Richarda Procházky, Stanislava Perničky, Pěnčíka, Pálavěnka, Pálava. Přivítala nás do první hodiny vysílání. Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Bořek, na Slovensku slaví jméniny Nina a v církevním kalendáři je svatý Jan González de Castrio. Takže snad jsem to řekla dobře. Ano, přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Samozřejmě dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Já se na to losování velice těším, kdo vyhraje z toho týdenního zpívání, z toho maratonu. No, moc se těším, uvidíme, ale bude to až po písničce, kterou si teď zahrajeme, Stanislav Orechovský, Antonín Pernička, Lásku mám a Vacenoviáci.

Dno návrší, tak velká gratulace, Klaudinko, tak to je úžasné. My moc gratulujeme, samozřejmě, co vyhráváte, vyhráváte rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Já věřím, že se vám tam bude určitě líbit a že si to užijete, tady tuto vstupenku nebo tuto možnost se podívat. Takže ještě jednou gratulace velká a my budeme pokračovat, posíláme další písničku Dědinu se polka nese a Žadovjáci.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosíme o písničku pro tatínka, pana Josefa Zikmunda z Valašské Polanky, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Tímto mu všichni chceme ze srdce popřát hlavně pevné zdraví do dalších let, spoustu štěstí, dobré pohody, lásky a mnoho radosti z vnoučat a pravnoučat a také velkou radost z jeho koníčků, kterými jsou zahradničení, pěstování ovoce a zeleniny a vaření specialit. Přejí manželka Jitka, dcery Radka a Jitka s rodinami. Tak předali jsme a další písnička. Opatruj synečku, cymbálová muzika Galán a zaspívají nám Jitka, Břetislav a Vojtěch Osičkovi a Ivana Slabáková se připojí.

0: Vítám ve vysílání paní Zapletalovou z Horního Němčí. Dobrý
1: podpoledne. Zdravím vás ještě jednou. Dobré poledne a zvukového mistra. Dnes má 14. narozeniny naše vnučka Adélka Bobčíková z Horního Němčí. Tak jí přejeme hodně zdraví, štěstí, ať jí to tak hraje na housličky a zpívá. To jí přeje bratr Kubíček a rodič sestry Zdeňa s rodinou a babička a děda Zapletalovi z Horního Němčí. Moc krát vám, paní Navrátilová, děkuju a naschle.
0: Naschledanou. No a já si vezmu napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilová. U telefonu Zdena ze Štěpánova.
0: Vítejte.
2: Zahrejte prosím písničku pro pana Petra Menšíka z Bíkovic, který oslaví v úterý 14. července narozeniny. Milí manželi, tatínku a dědečku, k tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, životního elánu, mnohorodinné pohody a aby tě nic netrápilo. Užívej si života, raduj se z každého dne a drobných maličkostí, které ti vykouzlí úsměv na tváři. Všechno nejlepší a do dalších let hodně všeho krásného ze srdce přejí ti, co tě rádi mají. Syn Radek, dcera Petra s rodinou, manželka Lenka, maminka, rodiče Hemzalovi, Zdena a Jiří Vávrovi, pusu dědečkovi posílají Kubík a Maty, připojují se též bratři Pavel a Zdeněk s rodinami. Paní Navrátilová, děkuji a přeji vám příjemné odpoledne. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. Tak, přátelé, a já tady mám i psaná přání. Ve středu 15. července oslaví milá maminka, babička a manželka paní Marie Straková z Lavičného své 81. narozeniny. Touto cestou jí přejeme především zdraví, pohodu a štěstí, ať se ještě můžeme smát a radovat z maličkostí života. Za celou rodinu přejí pohodu manžel Josef a děti s rodinami. Ještě jedno přání tady připojím. Dobrý den, zahrajte prosím naší mamince a babičce, paní Ludmile Šimkové, která právě dnes slaví krásné 87. narozeniny. Naše milá babičko, přejeme ti hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné a hlavně pohodu a boží požehnání. To ti přeje Zdeněk s rodinou a pravnučky Karolínka a Kristýnka posílá jí pusu. Tak a dáme, já posílám písničku pro vás, pro všechny. Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám pana Jindru od Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní moderátorko. Tato písnička bude pro vás a kolegy, co dělají takový hezký pořady.
2: Ano, děkujeme. A ještě někomu, nebo konkrétně, nebo je to jenom pro nás?
3: Jenom pro vás.
2: Jenom pro nás. Tak my vám velice děkujeme.
3: Nashledanou.
2: A přejeme vám pěkný den a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Tak a pojďme na psaná přání, která tady mám. Budeme vinčovat nejlepší babičce, prababičce a mamince, paní Daně Veselé z Líšně. Přejeme vše nejlepší, k narozeninám hodně štěstí, zdraví, energie a božího požehnání. Milá Danuško, ze srdce ti přejeme vše nejlepší a buď stále taková, jaká jsi, hodná, dobrosrdečná a plná dobré nálady a energie. A to ti přejí vnoučata a dcery. Tak předali jsme jedno přání a já tady mám nachystáno ještě jedno. Každý den je jedinečný a stejné je to u lidí. Tak to začíná e-mail, který právě pro vás čtu. Člověk, kterému dnes chceme k narozeninám přát, je pro nás také jedinečný a nezaměnitelný. Je to naše maminka, babička a prababička, paní Jarmila Dolejší z Načeratic. Své narozeniny oslaví 17. července. Prosíme o písničku a zahrajte ji od srdce. A to mi rádi. Zahrajte ji pěkně, prosím, naší milé babičce. Zahrajte ji, ač to dobře ví, že ji všichni máme rádi, nejvíc ze všech ale ten, co zná ho již od svého mládí. Jejich manželství již k diamantům blízko má, stále je krásná a nekonečná. Zahrajte ji za tu lásku, kterou pro nás nešetří, za péči i za dobroty, co nám vždycky navaří. Přání od nás poslechni si a vydrž chvíli, babičko. Tahle krásná písnička, co teď právě k tobě letí, co ti bude hrát do ouška, ta je z lásky od všech dětí i od tvého Jarouška. Vše nej k narozeninám přejí manžel Jaromír, synové Jaromír a Milan s manželkami, dcera Lenka s manželem, 6 vnoučat, 6 pravnoučátek posílají velikánskou pusu. A k přání se jistě ráda připojí celá velmi početná rodina a všichni, kdo ji znají. Tak to bylo přání pro paní Jarmilu Dolejší z Načeratic. A dáme písničku Lanžhotety dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufaranka.

0: Vítám ve vysílání pana Josefa ze Šumic.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, ještě jednou vás všechny zdravím. A já bych chtěl dneska poblahopřát. Pátek měla svátek naše vnučka Amálka Koníčková. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, osobních úspěchů přeji dědečci. Zítra slaví svátek naše dcera Markétka Rusiňáková. Tak Markétko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radost dětí přejí rodiče, bratr a sestra. Děkuji vám, paní Vrátilo.
0: Ano, rádo se stalo, pěknou neděli přeji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď pojďme na psaná přání. Dobrý den, prosíme o písničku pro našeho tatínka, pana Františka Provodovského z Březové, který včera 11. července oslavil krásných 85 roků. Milý tatínku, ze srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti, božího požehnání a životního elánu. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, dobrou náladu, mnoho důvodů k radosti a ještě spoustu krásných společných chvil s námi. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal a stále děláš. S láskou, tvoje manželka a děti s rodinami. No a já tady mám ještě jedno přání, připojíme. Dnes slaví krásných 80 let náš dědeček Josef Jakoubek z Pitína. Přejeme ti, aby tě neopouštěl optimismus a pevné zdraví. Moc si přejeme, aby jsi věděl, že jsme tu pro tebe a proto se moc těšíme na ještě víc společných dnů, výletů a dlouhých rozhovorů s námi. Zůstaň, v dnes slavíš krásných 80 let náš dědeček. Tak tady nějaký omyl v tom e-mailu. Přejeme ti, moc ti přejeme, abys věděl, že jsme tu pro tebe a proto se moc těšíme na ještě víc společných dnů, rodinných návštěv a dlouhých rozhovorů s námi. Zůstaň v pohodě a moc si užij svůj dnešní slavnostní den. To vše ti z celého srdce přejí vnuk Jeník s vnučkou Dilarou a partnerka Marie a moc si užij svůj dnešní slavnostní den. To vše ti z celého srdce přeje vnuk Jeník s vnučkou Dilarou a partnerka Marie z Pitína. Předali jsme a hrajeme písničku Kostelecký kostelíček. Tak Zdeněk Gurský, Marek Smetka otextoval a Gloria.

0: vítám ve vysílání paní Petrušelkovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát naší drahé vnučce Markéce Novotné z Pavlínova k jejímu zítřejšímu svátku. Je to mladá, hodná žena. Má 4 malé děti, což už teďka ženy moc nemají. Tak bych přála Markéce, aby její lásku, co k dětem chová, jak se o ně dobře stará a jak je milá k nám, baví se jak dědečkovi. My už jsme vlastně pradědečci pro děti. Moc a moc ti, Markétko, přejem, ať se ti daří, ať jsi zdravá. A to taky tvojemu manželovi Jirkovi a tvým drahým dětem. Markétko, měj se hezky.
0: Výborně. Tak, paní Petruželková, jinak příště si vypnout rádiečko, ono nám to tam bralo takovou tu vazbu zpětnou, ano? Tak ano. Mějte se moc hezky, krásnou neděli, nashledanou.
1: Já vám moc děkuji, nashledanou.
0: A teď si pojďme vzít přímo. Telefon napřímo, jak se říká, halo, halo, tady pořád blahopřání, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Alena a chtěla bych nechat zahrát.
0: A odkud
2: zahrát,
0: paní Aleno voláte?
2: Ze Zlína Malenovic.
0: Výborně.
2: A chtěla bych popřát svému manželovi Mirkovi k dnešním krásným 89. narozeninám. I když má problémy zdravotní, tak se snaží, drží se a ať vydrží co nejdýl a ať se má dobře a já se o něho starám, co můžu, děti taky, takže ať nám vydrží a takový aspoň, jaký je a prosím, zahrajte mu nějakou pěknou písničku. Děkuji.
0: Ano, a jestli dovolíte, bude ta písnička i pro vás, protože si to také zasloužíte, paní Aleno.
2: No, tak já mám narozeniny za 8 dní.
0: Nejde jenom o narozeniny, ale o tu starost.
2: Ano, taky. Ano? Dobře, tak děkuji. Nashledanou.
0: Tak pojďme, přátelé, já tady ještě tady připojím jedno přání, které tady mám. Dnes slaví krásné životní jubileum 85 let paní Boženka Gergelová z Břeclavy. Milá Boženko, přejeme ti hodně štěstí, pohody, radosti a hlavně hodně zdraví do dalších let. Děkujeme za vše, čím pomáháš městské organizaci seniorů v Břeclav, Stromořadí a v organizaci ve Staré Břeclavi. Hezkou písničku ti za všechny členy posílá Zdeňka Kociánová. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Lístečku z Javora. Luděk Pištěk a Javorník Brno.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání pana Jošku z Hovoran. Dobrý den.
2: Děkuji za přivítání a poskytnutý čas, paní Květuško.
1: Ano.
2: Já vás všechny zdravím, jak v Brně, tak ve Zlínském kraji a rozhlase a Zlíňákům přeju palečky, protože jsou bývalý hasič a slyšel jsem, že to mají obrovský problém. Daj Bože, aby se to zlepšilo. Ale já bych chtěl především zavinšovat našej vnučce Julince Greinerové k 12. výročí narození této krásné a hodné a holčičky z horního konce Hovorán. Julinko, jestli posloucháš, už ohřívaj vodu, za chvíli jsme tam na kavčo a zákusky donesem. To ti přeje a všem přátelům hezký den, hezký zbytek tohoto svátečního dne přeje Jožka Skopal z Hovoran, tedy dědeček. Mějte se, přátelé, a přeji hezký den.
1: Ano, tak ať vám to vyjde, jak se říká, ty odpolední
2: přástky. Ano, dáme poštanplný, zapijem to, aby ano. Tam byla aj příští rok ta třináctka.
1: No jasně, tak jo, pane Jožko, pěknou neděli vám přeji.
2: Děkuji, paní Květuško.
1: Ano. Tak
2: nashledanou.
1: Nashledanou. Já tady připojím ještě e-mail. Zdravíme všechny v rozhlase, přejeme příjemný pohodový den. Prosíme o blahopřání a pěknou písničku pro paní Olinku Kytlicovou z Bezměrova, která 8. července oslavila své krásné 77. narozeniny a 11. července oslavila svůj svátek. K narozeninám a svátku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, osobní a rodinné pohody a radosti s pravnoučat. Tak to přejí Jožka a Václav Liškovi z Bezměrova. Písnička, ať potěší i jejího manžela Jendu, úspěšného, to holubáře a chovatele exotického ptactva. A děkujeme. Tak výborně, písnička, žaluje dcérečka Soňa Poláková, Polka a Legruti.

0: A já vítám pana Gustava Vlka.
1: Vlčí doupě.
0: No, ale jinak.
1: Gustav Vlk, Prakšic.
0: No, Prakšice, ano. Tak jsem nějak si myslela, že to tak bude. Tak prosím, už jste ve vysílání.
1: Dobře, děkuju. Já bych chtěl popřát. Včera oslavil narozeniny otec páter František Král, který je farářem v Blatnici pod Antoníčkem. Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Poneděli bude Jindřicha, má tam kaplana Jindřicha, takže tomu přeju také hodně štěstí, zdraví. A včera oslavoval 80. narozeniny z Prakšic František Jurák, který je velmi činný, pracuje pro celé rodiny, chodí očkovat králíky a je prostě takový veterinář pro celé okolí. Tak mu přeju také hodně zdraví a štěstí, požehnání a stále takovou vitalitu.
0: No ano, rádi no. Zahrajem písničku. No a co vy a muzika?
1: Kdo?
0: No co vy a muzika, říkám, ano.
1: No, mám rád dechovku, jako taky poslouchám vás ano. Každý den, takže...
0: To jsme rádi.
1: Každý den od 12 hodin do 1, já už jsem v důchodě, tak mám takové dýchánky.
0: Ano.
1: Programu.
0: Tak ještě k tomu kafíčko nebo čajíček dobré a je to paráda.
1: No, to už jsou po obědě.
0: No říkám, teď dobře. Jako taková ta poobědní káva. Tak jo, tak pane Vlku, my vám děkujeme a přejeme vám krásnou neděli, zbytek krásné neděle a ať se vám daří, ano?
1: A já taky zdravím ještě všechny posluchače a přeju všem pěknou neděli.
0: Ano, my vám děkujeme.
1: Děkuju moc za vysílání.
0: Ano, nashledanou. No já ještě tady připojím, mám tady e-mail jeden. Dnes má svůj narozeninový den paní Jana Stiburková z Tvrdonic, dnes žijící s přítelem v Kosticích. Přeji jí vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost, radost vnoučat a ať se splní všechno, co si přeje. Užívá si posezení při písničce a hodové zábavy v kroji. To vše jí přeje kolegyně Maruška z Charvátské Nové Vsi. Tak a pojďme na písničku. Sousedé Ivo Horký, nebo pánové Horký, Vaškovič, Sousedé a Stříbrňanka.

pojďme ještě na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěli bychom touto formou nechat zahrát pěknou písničku naší babičce Marii Zavadilové Rozené Štolfové z Medlova k jejím 78. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kamil a Michal. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, prosím o písničku pro moji milovanou babičku Olinku Vaculovou, která včera oslavila svátek. Tak ti, babičko, dodatečně přeji vše nejlepší k tomuto včerejšímu svátku, tvá vnučka Lucka. A písnička už poslední zpívaná, Karel Vacek starší, Štěstí na rozcestí, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak, vážení a milí, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás napsal Vladimír Pfeffer s názvem Vlačka a hrají pro nás Kumpánovi muzikanti. Radostný poslech, plný pohody, s dalšími pořady vám přeje od mikrofonu Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. Dvě černé skládky se během dvou týdnů objevily ve Vizovicích na Zlínsku. Od pondělí bude vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti omezený. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Během dneška bude oblačno, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Vizovicích město našlo během dvou týdnů dvě černé skládky. U popelnic ležely kusy nábytku, pytle naplněné věcmi z domácnosti, matrace nebo starý žebřík. Takový objemný odpad patří ze zákona do sběrného dvora, který se ve Vizovicích nachází na Štěpské ulici. Oba případy podle mluvčího Vizovic Jiřího Žurka prošetřila policie a odpad následně odvezly technické služby města Vizovice. Pachatelům za odložení odpadu mimo vyhrazené místo hrozí pokuta až 100 000 korun. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin.
2: Průjezd nemocnicí bude pro návštěvníky jednosměrný. Vjezd povede přes kruhový objezd a výjezd pak nákladní branou. Vše bude vyznačeno dopravními ukazateli. Po dobu rekonstrukce budou vjezd i výjezd otevřeny nepřetržitě a bez výběru parkovného. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Systém podává také přesnější informace v regionech. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů.
3: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková, rodačka ze Vsetína, získala svůj první Grand Slamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchbolů, ale Muchová skóre otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
4: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
1: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině.
3: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně velká oblačnost a hlavně v severovýchodní části kraje se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná pořad Zámecké léto. Přeji vám klidný poslech nejen tohoto pořadu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury, zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možné, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně

0: A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé s měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít ke koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek, to, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Otrokovicích začne zítra modernizace křižovatky na náměstí 3. května. Myslivost poznávají o prázdninách děti na táboře v Krhové na Vsetínsku. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Dnes čekejte oblačno, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Pondělí a v úterý čeká chodce a řidiče v Otrokovicích dopravní omezení. Mimo provoz bude světelná křižovatka na náměstí 3. května, a to v místě křížení s ulicemi Hloškova a Svobodova. Důvodem je modernizace světelné signalizace. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Původní žárovková návěstidla nahradí moderní LED technologie, instalován bude také nový řídící systém křižovatky. Součástí úpravy rovněž zavedení systému preference městské hromadné dopravy, který umožní plynulejší průjezd autobusů a trolejbusů a postupně se zavádí také na trasách MHD ve Zlíně i Otrokovicích.
2: Na myslivecké chatě v Krhové na Vsetínsku je tábor pro mladé myslivce. Účastní se ho sem děti z mysliveckých kroužků, ale taky ti, kteří o myslivosti moc nevědí. Na táboře čeká děti i olympiáda, popisuje táborová vedoucí Michaela Cabáková.
5: Je to takové spojení vědomostí a sportu, kde děti mají asi 5 disciplín. Je to střelba z luku, střelba ze vzduchovky, poznávačka, potom poznávačka v terénu, kde utíkají fakt třeba 4 kilometry a musí poznat různé zvířat, stromy. A poslední je tady taková překážková dráha.
2: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cejnková.
6: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
2: Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
7: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
8: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
7: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
9: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
7: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klíně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Oblačnost bude dnes ve Zlínském kraji převážně velká a hlavně v severovýchodní části kraje se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli lidové slavnosti dnes počítejte se zvýšeným počtem chodců na ulici Masarykova a na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Zprávy končí a nyní je na programu nedělní Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Jarkou Barboříkovou. Ať už dnešní den trávíte doma, na zahradě, na výletě nebo jenom odpočíváte u šálku kávy, jsme rádi, že jste si naladili právě nás. Tomáš Baťa říkal kdysi, když všichni mluví o nemožnostech, ty hledej možnosti. A možná je i dnešní den příležitostí objevit něco hezkého. Milé setkání, laskavý úsměv nebo třeba po náročném týdnu jenom chvilku klidu. I to je v dnešní uspěchané době malý zázrak. A proč dnes začínáme právě citátem Tomáše Bati? Protože je to 94 let od jeho tragického úmrtí. Památku této významné osobnosti připomíná i památník Tomáše Bati ve Zlíně. Ten byl slavnostně otevřen přesně před rokem. 12. července roku 1933, respektive přesně rok po jeho smrti. Jak se jeho podoba během let proměnila, jaký příběh vypráví dnes, to se dozvíte už za necelých 15 minut. Dobrý den.
0: Český rozhlas Zlín.
11: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Petr Spálený, Plakalo baby. 8 minut po 14. hodině je to první téma. U požáru budovy 34 ve zlínském baťovském areálu od čtvrtka zasahují stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého Zlínského kraje a ke zřícené stavbě se vrací opakovaně. A i když někteří dobrovolní hasiči mají za sebou zásahy třeba u požáru v Českém Švýcarsku, je pro ně zlínské domácí nasazení výjimečné.
1: Nás povolali dneska ráno, tak dnes ráno jsme opět přijeli a vlastně jsme u čerpacího stanoviště, takže už jenom přečerpáváme vodu.
2: Popisuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu na Zlínsku Lukáš Gofroň. Doplňuje ho mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
3: Máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
2: Hasiči ve Zlíně zasahují čtvrtým dnem a třeba Lukáš Gofroň tu od čtvrtečního dopoledne strávil už desítky hodin. Pro něj šlo o další zkušenost s velkým požárem. S kolegy zasahoval třeba u obřího požáru v Kropině na Kroměřížsku před 15 lety. Byl také u velkého požáru v Českém Švýcarsku nebo u povodní v Jeseníkách. Požár ve Zlíně je pro něj ale jiný.
4: Je to jiné v tom, že vlastně tam na ty požáry většinou člověk nějak sleduje v televizi a už se tak jak kdyby na tu situaci připraví, jenomže tady to vzniklo vlastně ráno, je to tady ve Zlíně, to u nás a bylo to takové, že člověk prostě vypnul do toho a bylo to takové osobnější, dá se říct.
2: Popisuje Gofroň. Ve čtvrtek, kdy požár vypukl, pomáhal hasit ze střechy sousední 44. budovy. Po pár hodinách sledoval, jak se velká část objektu na dvakrát zřítila k zemi.
4: Vlastně člověk si uvědomí, jako, o co všechno vlastně tam jde, jako, že to není jenom, jako, že člověk hasí, ale musí myslet i na bezpečnost a na všechno, takže jsme se snažili tak nějak, aby se nikomu nic nestalo, aby to dopadlo dobře pro všechny.
2: Zdůrazňuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu světlou stránku zlínského neštěstí, tedy že celý zásah se obešel bez újmy na zdraví. Kdy hasiči zásah dokončí, zatím není jasné. Záleží na dohašení sutin. Štáb má znovu zasednout zítra ráno. Ze Zlína David Javůrek, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Poslouchali jsme Martu Kubišovou, její písně mají své nezaměnitelné kouzlo a pořád si nacházejí cestu k posluchačům Českého rozhlasu Zlín. 14 hodin 16 minut a v nedělním vysílání pokračujeme avizovaným tématem. Máme pro vás poslední reportáž z 15-dílného cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Redaktorka Markéta Macháčková a náš rozhlasový spolupracovník Zdeněk Urbanovský se tentokrát zastavili v památníku Tomáše Bati, který slavného obuvníka připomíná. Právě dnes je to totiž 94 let od jeho tragické smrti. Zemřel 12. července roku 1932.
1: Pod námi se rozprostírá město Zlín a Gahurův prospekt, protože my teď stojíme na kopci a stojíme před památníkem Tomáše Bati.
2: Je to jednoduchá stavba ze skla, betona, oceli a je to velmi výjimečným způsobem zpracovaný příběh člověka, který to město, které leží pod námi, výrazným způsobem ovlivnil.
1: Příběh Tomáše Bati fyzicky skončil v roce 1932, ale tady pokračuje.
2: Pokračuje v památníku, který byl pro veřejnost otevřen přesně rok po smrti Tomáše Bati, to znamená 12. července roku 1933. A postaral se o to, kdo jiný ve Zlíně než architekt František Lidvě Gahura.
1: Pojďme vstoupit.
2: Pojďme.
1: V památníku hned na první pohled upoutá maketa stroje Junkers F-13.
2: To je to letadlo, které patřilo v té flotile baťovských letadel těm modernějším. Firma ho koupila v roce 1929 a to je to letadlo, se kterým se na svou poslední obchodní cestu vydal 12. července roku 2020.

0: 1932 Tomáš Baťa s pilotem Jindřichem Broučkem.
1: To je asi nejvýraznější exponát tady v památníku, ale jinak je tady v podstatě prázdno.
0: A to prázdno tady hraje velmi důležitou roli, protože nám dává možnost se rozmyslet, co chceme v tom památníku vidět. My tady vidíme maketu letadla, vidíme tady tři busty od Františka Lidé Gahury, vidíme tady nový exponát, což jsou osobní hodinky Tomáše Bati, a jinak vidíme pouze geometrické tvary, hrubarev, světel, průhledy katedrálním sklem do krajiny okolí památníku.
1: Vypadalo to v památníku takto vždycky?
0: Po konci druhé světové války, po znárodnění podniku Baťa, přestal být památník používán jako památník. Letadlo bylo odvezeno neznámo kam.
1: Zlín se stal Gottwaldovem.
0: Vzpomínám na člověka, který byl v očích komunistů odporným kapitalistou. To nebylo vůbec žádoucí. Takže bylo velké zapomínání na Tomáše Baťu i na podnik Baťa.
1: A co bylo s památníkem?
0: Po druhé světové válce a zejména po roce 1948 ztratil památník jednak svůj původní vzhled a také svůj původní účel a byl přestavěn na takzvaný dům umění a více než půl století sloužil galerii a filharmonii a ta architektura byla zakrytá, změněná, potlačená.
1: Teď se ale nacházíme v památníku, který podle mě vypadá jako v roce 1933.
0: Z vnějšího pohledu ano, ve vnitřním uspořádání scházejí ty expozice, které zde byly, ukázky toho, jak vypadala pracovna Tomáše Bati. Sbírky obuvi z celého světa, které baťovci od roku 1920 pilně sbírali. Záplava rostlin, byly tady panely s výsledky, kterých firma dosahovala. Byly tady také modely a plány a vize firmy do budoucna. A to je dáno tím, že se změnila doba. V době, kdy do Zlína jezdili stovky tisíc návštěvníků se dívat na to, jak se u firmy Baťa pracuje, byl památník součástí té výletní trasy.
1: A teď památník slouží k tomu, abychom si uvědomili, kdo byl Tomáš Baťa a jaké bylo jeho dílo.
0: Přesně tak. A se svou čistotou, konstrukcí, svou nadčasovostí právě vlastnosti Tomáše Bati krásně vyjadřuje.
1: Ze Zlína Markéta Macháčková.
0: Zdeněk Urbanovský.
1: Český rozhlas.
2: Chcete vědět, jak vypadal pohřeb Tomáše Bati? Poslechněte si rozhovor s historikem Davidem Valůškem, který vám pustíme za hodinu.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
4: Stojím v dešti, v očích pláč. Mé neštěstí, jméno láska má.

0: 14 hodin 24 minut. Léto přeje výletům, koupání i procházkám, ale počasí může s našimi plány pořádně zamíchat. Proto pojďme zjistit, co nás čeká v nejbližších hodinách i dnech. Ptáme se Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaká byla dnešní maxima ve Zlínském kraji?
1: Ta maxima nemusí být ještě úplně finální, každopádně to maximum je ze Starého Města, zhruba z půl 12, 24 stupňů a ono to rozložení těch teplot je stále stejné. V podstatě západ kraje Valašsko, tam jsou teploty nižší, často mezi 17 a 20 stupni Celsia. Naopak na západě kraje, kromě Říšsko, Uhersko, Hradištsko, tam jsou teploty vyšší, tam často spíš okolo 23 stupňů. A i se to odráží v obloze, respektive teploty odráží to, co se děje na obloze, a kdy Valašsko a východ kraje, je zataženější a deštivější. Naopak ten západ je trošku více slunečnější.
0: Jaký vývoj bude mít počasí v následujících hodinách?
1: A ta oblačnost by měla zůstat převážně velká a hlavně právě v té východní části se stále můžou objevovat nějaké přehánky, případně to může být občasný déšť a večer budou srážky s oblačností částečně ubývat. Ty maximální teploty dnes čekáme mezi 23 a 26 na východě Vsetínska nebo na tom Valašsku, tam budou ta maxima nižší, tam kolem 21 a k tomu bude vát mírný vítr severních směrů. Ten by měl potom večer slábnout.
0: Co přinese pondělí?
1: Tak noc na zítřek bude polojasná, oblačná a potom ráno může v jihozápadní části kraje se oblačnost zmenšovat i na skoro jasno. Zítřejší minimální teploty mezi 15 a 12 stupni Celsia, v údolích místy kolem 10 a zítřek pak bude nejčastěji polojasný, hlavně na Valašsku, ale oblačný. K ránu naopak právě na Kroměřížsku a Uhersko-Hradišťsku přetrvá ta zmenšená oblačnost z noci a k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na Valašsku opět trochu chladněji, tam kolem 25.
0: A výhled na úterý, čekají nás nějaké výraznější změny nebo bude počasí pokračovat v podobném duchu?
1: Trošku se změní, i když zpočátku bude s malou oblačností, ale během dne polojasno oblačno, odpoledne se od severu až severozápadu můžou přesouvat lokální přehánky, případně i bouřky. Později večer se pak oblačnost bude postupně rozpouštět. Úterní maximální teploty to už budou někde tropické, 27 až 31, ale stále na Valašsku kolem 26, takže Valašsko stále trošku chladnější a potom ty srážky, jak už jsem říkala, měly by přecházet a mohly by se v nich objevit i bouřky.
0: Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu je s námi. Je v příštích dnech něco, na co bychom si měli dát pozor? Například silnější bouřky, vysoké teploty, chladnější rána, myslím v průběhu celého týdne.
1: Úplně ne. Zdá se, že ty bouřky by, pokud by mohly být, tak nejpravděpodobněji v úterý, i když ve středu je také nutno počítat s přeháňkami i nějakou bouřkou. A potom i čtvrtek s menší pravděpodobností se opět mohou objevit nějaké přeháňky i bouřky, ale ty teploty by měly se držet aspoň do toho čtvrtka zhruba stále stejně, ve středu do 29 a ve čtvrtek potom zase zpět i tropické někde 27 až 31 stupňů.
0: Děkujeme za aktuální informace, přejeme příjemný zbytek dne, paní Kučerová.
1: Naslyšenou.
0: A pojďme k dalšímu tématu. Manipulace s cenami, falešní bankéři, policisté, podvodné investice. Že se téma nekalých obchodních praktik a podvodů může dotknout každého z nás, to potvrdil v pátečních dobrých radách zlínský advokát Filip Svoboda. Poradil, co dělat, když se staneme obětí. Ukázku z poradny si můžete poslechnout už za chvíli v našem vysílání.
2: Počasí. Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáši Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Když z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V pátečním vysílání se vždy v dopolední poradně věnujeme aktuálním tématům. Tentokrát to bude podvody a nekalé obchodní praktiky. Jakými metodami se nás snaží nalákat a jak se můžeme bránit? Moderátorka Markéta Macháčková si do studia pozvala zlínského advokáta Filipa Svobodu.
1: Týká se toto téma především starších lidí?
2: Já bych se na úvod nerad někoho dotknul, ale obecně dá se říci, že s vyšším věkem tak jeden průvodní aspekt je, že roste i důvěřivost lidí a právě toto je jeden z těch aspektů, na který potom podvodníci spoléhají a na který míří. Mimochodem právní řád tady s tímto počítá a právě díky jejich nějaké zvýšené zranitelnosti nebo citlivosti může přiznávat osobám vyššího věku zvýšená práva, například v trestním řízení mohou mít postavení zvlášť zranitelné oběti. Co můžeme tak vysledovat z naší praxe, tak kritickým okamžikem bývá například ukončení penzijního spoření. Tam totiž potom podvodníci čekají na to, jak dostanou seniori peníze, přemýšlí, jak s nimi dále naložit a právě potom jim nabízí možnosti nějakého výhodného investování, lepšího než bance, ale nakonec se ukáže, že to není pravá investice, ale je to podvod.
1: Toto téma se týká i mladých. Jak je možné, že vlastně podvodníci umí zasáhnout tak široké spektrum lidí?
2: Je to pravděpodobně proto, že používají i široké spektrum pastí a právě jak jste dobře zmínila, to dnešní téma není jenom pro starší posluchače, ale naopak si myslím, že i veškeré věkové kategorie našich posluchačů by teďka měly zbystřit, protože nikdy nevíme, do jaké pasti podvodné se můžeme chytit. U těch mladších ročníků to může být například z důvodu i nějakého nedostatku životních zkušeností nebo nedostatku pozornosti, takže opravdu stát se to může úplně každému. Ještě bych k tomu dodal, že se u nás v praxi setkáváme docela často s tím, že oni si to potom ti lidé uvědomují, že udělali chybu, stydí se za to a někdy zbytečně moc háží tu vinu na sebe a považují se třeba, že jsou hloupí, ale to vůbec není pravda. Je prostě fakt, že ty podvody dneska jsou tak důmyslně vychytané, ti podvodníci přesně vědí, co chtějí, na koho míří, vychází z nějakých psychologických poznatků, takže tam je potom spíš kolikrát prostě smůla, že daná osoba přišla do kontaktu s tou danou osobou, která prostě měla být opravdu velice přesvědčivá.
1: Přesvědčivý umí být podvodníci v osobním kontaktu, po telefonu i online. Jak třeba teda fungují ty různé online podvody? Na co se nás podvodníci především snaží nalákat?
2: Dá se shrnout, že jejich cílem je převážně donutit nás pod tlakem udělat něco, co bychom za normálních okolností neudělali. To znamená například poslat peníze na úplně cizí účet, nebo dát přístup úplně cizímu člověku do našeho internetového bankovnictví, nebo umožnit dálkový přístup do našeho počítače. Například podvod s falešným bankéřem nebo policistou spočívá v tom, že nám se skutečně na mobilu zobrazí, že nám volá policie nebo naše banka a ta osoba, která zatím stojí, tak se nám představí a řekne, že náš účet byl napaden a je potřeba, nebo hrozí napadení a je potřeba ty peníze někam vložit rychle na zabezpečený účet u banky. Problém pak je v tom, že žádný zabezpečený účet neexistuje, ty peníze, které posíláme na ten třetí účet, tak to je účet podvodníka a ty peníze už potom neuvidíme zpátky. Důležité je u toho zachovat chladnou hlavu. Jak jsem říkal, je to opravdu důmyslné, ono nám se na mobilu i může zobrazit, že nám skutečně volá policie nebo bankéř, ale je potřeba se nedat nachytat, položit telefon, pokud si nejsme jistí, můžeme si ty informace ověřit právě u banky nebo u policie na jiném čísle, zeptat se, zda ten, kdo nám volal, byl skutečně policista nebo bankéř a případně potom řešit tuhle situaci s nimi.
1: Ty nejzjevnější podvody už asi známe, ale já jsem se setkala s dvěma pojmy a to takzvané letadlo nebo Ponciho schéma. Jsou to hodně odborné věci, ale vy jste říkal, že jsou to věci, se kterými se klidně můžeme setkat i tady ve Zlínském kraji. Tak povězte, o co vlastně jde?
2: Těch situací je bohužel v poslední době poměrně hodně, kdy se s tímto pojmem můžeme setkat. Vypadá to jako obyčejná nabídka investice, typicky například v podobě zápůjčky nebo dluhopisů, to je prakticky to stejné, poskytují někomu peníze, počase mi slíbí, že mi ty peníze vrátí i spolu s úrokem. A problém je, že ta jediná činnost té společnosti, která takto funguje na základě tohoto podvodného schématu, je, že jenom vybírá takto prostředky, ty si někam postupně ulívá bokem, ideálně do zemí, kam české orgány moc nemůžou. A následně vlastně potom se ukáže, že žádnou činnost takto nevykonávala a že ty peníze tam nejsou. K tomu právě dojde až poté, co dojde ke splatnosti těch dluhopisů nebo zápůjčky, a potom už se to řeší poměrně složitě.
1: A naše peníze jsou tedy nenávratně pryč.
2: Záleží, kdy se na to přijde. Někdy na to policie přijde poměrně brzy, tak v takovém případě se ještě podaří zajistit více těch peněz, když na to přijde až ten poslední moment, kdy už podvodníci mají za sebou zametené stopy a už jsou někde na Kostarice nebo pryč, tak pak už to může být velký problém.
0: Velmi praktické a užitečné téma. Celou poradnu s právníkem Filipem Svobodou o podvodech si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu v pátečních záznamech v 11. hodině.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za 4 minuty je 3:15. Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Česká republika je plná míst, která znají hlavně místní nebo zvídaví cestovatelé. Některá vznikla působením přírody, jiná ukrytím překvapivé příběhy a často je v knihách dějepisu nebo zeměpisu vůbec nenajdete. Právě za jedním takovým zajímavým místem se za okamžik vydáme. Víte, kde se nachází nejmladší přírodní jezero v České republice? Pozve nás k němu v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii plnou písničkových klenotů. V hudbě do kořán si tentokrát vychutnáme něco speciálního z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock. Zdánlivě jiný hudební vesmír, ale nabídnu výběr lahůdek přesně pro vás na míru. Fenomenální finskou sopranistku, rockový ploužák zahraný na klasické nástroje nebo odvážného hudebníka, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že rocková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. Těším se. V neděli 12. července po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sledovat české finále slavného Wimbledonu byl pro sportovní fanoušky opravdový zážitek. Vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost. A nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
3: We are friends, we still are friends. Hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jako by byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
3: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Více na zlin.rozhlas.cz

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně stále dohašují požár budovy v bývalém areálu Svit. Mistři sklářského řemesla i výtvarníci jsou dnes ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Během dneška bude oblačno, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Požár ji zachvátil ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Na místě je reportér Šimon Franz.
2: Hasiči a policisté chtějí dnes o půlnoci perimetr zmenšit a otevřít například část přilehlých parkovišť. Ulice Vavrečkova ale zůstane dál uzavřená. Zítra ale otevře budova krajského úřadu i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny by hasiči zítra dopoledne také mohli předat budovu majiteli v případě, že se podaří dokončit zásah. Aktuálně prolévají sutiny z bezpečné vzdálenosti, k horkým místům se ale můžou dostat blíž kvůli špatné statice budovy. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Sklářský den na dnešek připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové návštěvníci uvidí práci řemeslníků u venkovních pecí i další techniky zpracování skla.
3: Přímo před očima návštěvníků budou vznikat foukané nádoby a skleněné ozdoby. K vidění bude také broušení skla a výroba vitráží. Své umění ukážou i žáci a pedagogové střední umělecko-průmyslové školy sklářské z Valašského Medříčí. Pro děti bude připravena tvůrčí dílna, ve které si vyrobí vlastní skleněnou mozaiku.
0: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMS nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
0: V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí zhruba 3500 uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem i novým přístavům a vývazištím. Oprávnění už má v Česku přes 70 tisíc lidí. To jim povoluje plavby po českých řekách a nádržích, ale i ty u mořského pobřeží v zahraničí.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes čekejte převážně velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní části kraje se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a večer budou srážky a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta měla nehodu na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku. Ze zpráv je to vše a teď už opět Jarka Barboříková a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásnou 15. hodinu a příjemné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Věříme, že si i dnešní den užíváte přesně tak, jak vám vyhovuje. Ať už v klidu, doma nebo na výletě. Přejeme vám, aby vám dnešní neděle přinesla pohodu, dobrou náladu a dostatek sil do nového týdne. Po písničce se vydáme do centra Zlína. Ani 3 dny nestačily na to, aby hasiči uhasili rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Místo i dnes přitahuje stovky lidí. Jaká je aktuální situace a proč zásah stále pokračuje, to uslyšíte za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už nehoří, ale stále doutná. Řeč je o budově číslo 34 v srdci bývalého Baťova továrního areálu ve Zlíně. Už čtvrtý den hasiči likvidují následky ničivého požáru. Naději ale přináší solidarita, kterou lidé dávají najevo čím dál víc.
1: Já jsem dělala u Batí 7 roků. Šila jsem boty.
2: No, že máme, ty tady byla od 16, dneska je jí 93.
3: Anna Rajnohová s dcerou Evou sedí na lavičce a dívají se na ohořelou budovu.
2: Včera brečela hrozně, teda normálně by nešla ven, ale říkala mě, musíš mě tam zavést.
3: Ve víkendový den sem jako tyto dvě ženy přicházejí pozorovat obraz kázy stovky lidí. Do zóny kolem budovy je stále vstup zakázán. Hasiči v až pětním tichu dohašují žár ohniska ve zřícených sutinách. Vzduchem stále létají ohořelé papíry, proto hlídají i okolní střechy. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny bude třeba na bezpečnost dohlížet i po dohašení.
4: Máme léto a přichází často rychlé bouřky a silný vítr, který může nějakým způsobem se dotknout statiky těch budov. Vidíte, teď za náma spadlo sklo. Tohle by se mělo oplotit a hlídat.
3: Demolici nařídí stavební úřad, postará se o ně majitel budovy. Může to trvat týdny i měsíce. Mezitím se ve Zlíně probouzí vlna solidarity. Hasičům lidé nosí jídlo i pití.
4: Pizza se tu objevuje často, nějaké birely. Jo, my se zase na oplátku snažíme, aby to prostředí tady nebylo zaneřáděné těma splodinama.
3: Nadace Tomáše Bati, které v budově číslo 34 zhořely 10 tisíce knih, nabídla podporu benefiční tričko s ikonickým ohořelým portrétem slavného obuvníka.
5: Čekali jsme, že jich bude třeba 50, 100 a v tuhle chvíli už to jsou stovky triček, které se objednaly. Ten e-shop náš je úplně zahlcený a jsme z toho fakt až dojatí. Nám to pomůže, že znovu postupně vytiskneme veškeré naše tituly.
3: Děkuje Jakub Malovaný. Taky připomíná Baťův citát, že budovy jsou jen hromady cihel a po lidech zůstanou hlavně myšlenky. Dnes je to přesně 94 let od jeho tragické smrti při letecké havárii. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Je přesně 3:45. Kam vyrazit za kulturou a zážitky? Přinášíme přehled několika zajímavých akcí, které dnes nabídnou program pro milovníky hudby, historie i řemesel. Ode dneška do 19. července se Kroměříž stane dějištěm jubilejního 30. ročníku letního semináře klubu sbormistrů. Největší české vzdělávací setkání sbormistrů letos přivítá mimořádného hosta, světově uznávaného lotyšského skladatele a sbormistra Erikse Eschwendwalse. Součástí programu budou dva veřejné koncerty. První se uskuteční ve středu 15. července v kostele Jana Křtitele v Kroměříži v 19.30. Památník Tomáše Baťy ve Zlíně dnes u příležitosti výročí Baťova úmrtí pořádá komentované prohlídky zdarma. Průvodce přiblíží historii a architekturu stavby i osobnosti s ní spojené. Prohlídky potrvají do 17 hodin. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes koná sklářský den. U venkovní pece budou celý den pracovat skláři ze sklárny ze starých splavců. Akce potrvá do dnešních 18 hodin. Každoroční pouť v Luhačovicích dnes nabídne závěrečný celodenní program. Návštěvníci se mohou těšit například na divadlo Hvozdná s pohádkou Kocour v botách, koncert uskupení Muzika, pouťový jarmark, kolotoče i malování na obličeji. To je náš dnešní přehled tipů na zajímavé akce a ať už vyrazíte za hudbou, tradicemi nebo zábavou, přejeme vám příjemně strávený den a až se vrátíte domů, vraťte se k vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Včely jsou pro přírodu nepostradatelné. Proč? A jak vypadá život jednoho včelstva? Co během roku zaměstnává včelaře? A může se do včelaření pustit úplně každý? Na to se budu ptát včelaře Jiřího Kalendy z Lípy na Zlínsku. 13. července bude hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Jiřím Kalendou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dne 12. července roku 1932 tragicky zemřel zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa. Zřítilo se s ním letadlo při startu z letiště v Otrokovicích. O tom, jak vypadal Baťův pohřeb a co se dělo dál s firmou, si před časem povídala Petra Kopásková, a to s ředitelem státního okresního archivu ve Zlíně Davidem Valůškem.
1: Pane Valůšku, jak se lidé ve Zlíně vůbec dozvěděli o smrti Tomáše Bati?
2: Tak neexistují nějaké úplně přímé záznamy o tom, jak probíhaly ty první minuty a hodiny, pokud jde o šíření informací. Co víme ze sdělení pamětníků je, že byla ta informace telefonována do vily Tomáše Bati, ve které tehdy shodou okolností ještě bydlel Hugo Vavrečka, který nastoupil do firmy pravděpodobně v červnu 1932. Byl to významný diplomat a bývalý novinář, kterého Tomáš Baťa přemluvil, aby nastoupil k němu do firmy, a měl se stát jedním z klíčových manažerů v tom top managementu. A jelikož neměl ještě ve Zlíně ubytování, tak bydlel ty první týdny ve vile, a ráno po té tragické nehodě ho vzbudila služka a informovala ho o tom, že došlo k té letecké havárii. Takže to je možná ten úplně první kontakt. Nicméně okamžitě se ta informace začala šířit jednak směrem k vedení závodu do Zlína, ale také do celé republiky.
1: A jsou nějaké záznamy o tom, jak se o smrti Tomáše Bati dozvěděli jeho zaměstnanci?
2: Přímé záznamy o tom nemáme, ale myslím si, že byli informováni přes firemní hierarchii. Takže šla ta informace od managementu směrem do jednotlivých dílen a takováhle zpráva se šíří samozřejmě velice rychle.
1: Zastavila se firma Baťa, byť jen na chvilku zastavila svoji výrobu po tom, jak se dozvědělo vedení, že zemřel Tomáš Baťa, anebo fungovala nepřetržitě, jako by se nic nedělo?
2: Tady budu spíše spekulovat, protože zase nemáme nějaké úplně konkrétní záznamy o tom, jaká byla atmosféra ve firmě, ve fabrice 12. července dopoledne, ale i z charakteru té výroby si myslím, že k zastavení úplně nedošlo. Asi to bylo jiné v odděleních, kde seděli úředníci za svými stoly a mohli na chvíli odložit tušku a přestat ťukat do psacího stroje, ale jiné to bylo samozřejmě v dílnách, kde jela pásová výroba obuvi a zastavit ten pás není úplně snadné, takže si myslím, že výroba pokračovala. Ale co víme zcela jistě je, že, a je to asi docela i zajímavé, že o dva dny později, 14. července, když byl pohřeb Tomáše Bati, tak celé dopoledne se v závodech ještě pracovalo. Začátek pohřbu byl naplánovaný na 15. hodinu, takže až do 12 hodin továrna normálně vyráběla a teprve obědovou pauzou došlo k přerušení výroby a vše se v továrně připravovalo na blížící se pohřeb.
1: Kdo tedy se ujal vedení firmy hned po tom, co se zjistilo, že Tomáš Baťa zemřel? Kdo vedl tu firmu?
2: Z informací, které sama firma okamžitě zveřejnila ve zvláštním vydání Zlínských novin někdy odpoledne 12. července 1932, víme, že za firmu to oznámení o smrti Tomáše Bati vydává Jan Antonín Baťa a Dominik Čipera. Takže to byly vlastně hned od začátku ty hlavní persony, které zastupovaly firmu. Když se ze Švýcarska vrátil Tomáš Baťa mladší, který přiletěl letecky do Vídně v odpoledních hodinách 12. července a večer už byl ve Zlíně, tak se na dalších oznámeních objevuje ještě jeho jméno. A za firmu potom velmi intenzivně, hlavně s novináři a s médií, komunikoval právě Hugo Vavrečka, o kterém jsem již hovořil. Vlastně se to v tomhle velmi šťastně potkalo, protože tím, že Hugo Vavrečka byl jednak zkušený diplomat a bývalý novinář, tak právě na něj byla směřována ta pozornost a on za firmu komunikoval s novináři.
1: Vy jste zmiňoval pohřeb Tomáše Bati, který byl jen dva dny po jeho smrti, tedy 14. července 1932. To, jaká byla tehdy atmosféra, je doložitelné z fotografií. Můžete říct, jaké fotografie tady máte ve státním okresním archivu a jaká ta atmosféra byla?
2: Tak nejprve k těm fotografiím. Zachovala se celá řada fotografií místa nehody, místa havárie. Okamžitě tam firma vyslala svého fotografa, který celou situaci zdokumentoval docela pečlivě. A ze 14. července z konání pohřbu máme velkou sérii fotografií. Takže Ten pohřeb samotný je velice dobře fotograficky zdokumentovaný. Co mě mrzí je, že víme z informací z novin, že se tehdy natáčel také film v průběhu toho pohřbu nebo zaznamenávající celý ten pohřeb, ale z toho filmu se nám dochovalo jenom několik vteřin záběru, ale jinak se ten film nedochoval, přestože víme o jeho existenci, víme o jeho natáčení a také víme, že hned v pátek 15. července byl ve Zlíně promítán tenhle film.
1: A jaká tedy byla atmosféra na pohřbu Tomáše Bati?
2: Řekl bych, že ta atmosféra měla dvě roviny. Jedna byla osobní, lidská, kdy se lidé účastnili pohřbu člověka, s kterým se denně potkávali, kterého znali, který vybudoval ze Zlína to, co na počátku 30. let Zlín byl. Zemřel jim taky šéf, zemřel majitel firmy. To je ta jedna rovina, řekněme, osobní. Ale druhá rovina, která byla neméně podstatná, byly velké obavy, které měli všichni zaměstnanci, včetně vrcholového managementu. A to z toho důvodu, že se nevědělo, co bude dál. Protože Tomáš Baťa byl velmi silnou osobností, byl hlavním lídrem ve své firmě, byl tím nejdůležitějším motorem a najednou ta firma byla bez něj. Takže to si myslím, že byla situace, která vyvolávala celou řadu pocitů u lidí, kteří se toho pohřbu účastnili.
0: Rozhovor s ředitelem státního okresního archivu ve Zlíně Davidem Valůškem bude pokračovat po písničce.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín a pokračuje rozhovor Petry Kopáskové s ředitelem státního okresního archivu Davidem Valůškem o tom, co se dělo ve Zlíně po tragickém úmrtí Tomáše Bati před 94 lety.
1: Různí se počty lidí, kteří se zúčastnili pohřbu. Tušíte, kolik jich tam mohlo být, protože viděla jsem ty fotografie a řekla bych, že jsou to 10 000, ne-li víc.
2: Noviny v tomto směru opravdu přinášejí nejrůznější informace, které se pohybují od 30 000 účastníků až po, podle mého názoru, trošku neuvěřitelných 120 až 130 tisíc návštěvníků. Nikdo je samozřejmě nepočítal, nemáme žádné přesné statistiky, nicméně můžeme asi trošičku vycházet z analogií jiných velkých událostí, které se ve Zlíně konaly, a to byly především oslavy svátku práce, které firma Baťa pořádá od roku 1924, a například v roce 1931, čili pouze rok před tou tragickou událostí, se svátku práce ve Zlíně účastní 80 tisíc lidí. Máme z těchto akcí fotografie, takže na základě téhle analogie se dá říci, že toho pohřbu se zúčastnilo pravděpodobně kolem 50 tisíc osob.
1: Tomáš Baťa byl pohřben na Lesním hřbitově. Bylo to pouze 2 dny po jeho smrti. Měl tam už připravenou hrobku, nebo jak je možné, že se tak rychle zvládla připravit?
2: Ano, to byla jedna z věcí, které se museli velice rychle řešit. Lesní hřbitov byl úřady schválen, jeho zřízení bylo schváleno v roce 1931. Důvodem nebo spouštěcí událostí tehdy byla tragická smrt Rudolfa Gerbece mladšího, což byl syn místního lékaře a významné osobnosti Zlína. A jeho ostatky byly ty první, které spočinuly v místě dnešního lesního hřbitova. Nicméně po tom pohřbu, který se konal v dubnu 1931, nebyly činěny žádné další kroky k tomu, aby se ten hřbitov skutečně založil. Takže se dá říci, že v červenci 1932, když umírá Tomáš Baťa, tak sice máme lesní hřbitov, ale je to vlastně les, ve kterém je jeden hrob. A najednou během 2 dnů museli vyřešit otázku, kde bude pohřben Tomáš Baťa, a museli to místo připravit. Bylo rozhodnuto, že Tomáš Baťa bude pohřbený samozřejmě na lesním hřbitově, čili v tom lese, prázdném zatím, a za místo jeho posledního odpočinku byla určena parcela, která sousedí právě s tím prvním hrobem, který tam byl od roku 1931.
1: A abychom nezapomněli, tak vedle hrobu Tomáše Bati je i hrob pilota letadla, které tragicky havarovalo v roce 1932, Jindřicha Broučka. Je to tak?
2: Ano, ano, je to tak.
1: Posluchači možná už někdy slyšeli známou frázi. Je to první věc, kterou dělají bez Bati, a už je to vidět. V článku tak citoval novinář František Kocourek starého lesníka. V čem si myslíte, že bylo patrné, že pohřeb dělají takzvaně bez Bati? Byla špatná organizace?
2: Nemyslím si, že by byla špatná organizace. Musíme si uvědomit, že tehdy během 2 dní musela být připravená akce, které se zúčastnilo 50 tisíc osob nebo desítky tisíc osob, řada významných hostů, a to všechno bylo zcela jistě organizačně velmi náročné. Jsme v době, kdy nejrychlejším komunikačním prostředkem je telefon a telegraf, neexistují žádné e-maily, žádné rychlejší sítě, a přesto se tu akci podařilo zorganizovat. Ten důvod stížností směřoval asi spíše k tomu, že lidé, kteří Tomáše Baťu znali, tak věděli, že byl muž činu, krátkých, rychlých slov, a neměl rád patos, neměl rád věci, které se vlečou, a ten pohřeb trval 5 hodin. Ta trasa pohřbu byla dlouhá 5 kilometrů, takže už tady tyhle údaje jasně svědčí o tom, že to byla akce, která byla asi i velmi fyzicky namáhavá. Navíc 12. července v úterý bylo teplé počasí, byl to teplý letní den, takže to bylo asi fyzicky namáhavé. A organizátoři byli postaveni před vlastně velmi komplikovaný úkol, protože s Tomášem Baťou se veřejně svými proslovy chtěla rozloučit celá řada osob. Bylo jasné, že rozloučení bude zahájeno v továrně, kde se se svým šéfem bude loučit fabrika. Bylo jasné, že se potom musí rakve dostat na zlínské náměstí před radnici, protože Tomáš Baťa zároveň vykonával funkci starosty města Zlína, a tady probíhala část rozloučení s občany města. Bylo jasné, že nemůže být vynechaný kostel svatého Filipa a Jakuba, protože Tomáš Baťa byl římský katolík, A všechny tyhle jasně dané věci vlastně potom definovaly délku toho pohřbu, která byla opravdu značná.
0: Závěrečnou část rozhovoru s ředitelem státního okresního archivu ve Zlíně Davidem Valůškem uslyšíte do 10 minut.

kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Co se dělo ve Zlíně po smrti obuvnického podnikatele Tomáše Bati? O tom mluvila s ředitelem státního okresního archívu ve Zlíně Davidem Valuškem Petra Kopásková. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabízíme závěrečnou část.
1: Když se lidé s Tomášem Baťou rozloučili, tak započalo dědické řízení. Jestli to říkám správně, nebylo jednoznačné, kdo by měl být dědicem po Tomáši Baťovi. Jak to bylo? Můžete to vysvětlit?
2: Já bych to zasadil do dobového kontextu. V roce 1932 po smrti Tomáše Bati žádné pochyby nevznikaly. Tomáš Baťa zanechal závěť, kde dal jasné instrukce, jak má být naloženo s jeho majetkem. Zanechal zde smlouvu, kterou prodal svoji firmu za 50 000 korun svému nevlastnímu bratrovi Janu Antonínu Baťovi. A podle této závěti probíhalo i dědické řízení. Takže v tu chvíli žádný problém nevznikl. Jan Antonín Baťa se ujal funkce hlavního šéfa, byl obklopený manažerským týmem, který vytvořil Tomáš Baťa a který pokračoval vlastně v nezměněné podobě až do roku 1945. A všechny ty další okolnosti vlastně jsou spojené až s dobou po druhé světové válce, kdy rodina začala rozporovat to, kdo je vlastně hlavním majitelem nebo není hlavním majitelem firmy.
1: Sedíme ve státním okresním archivu. Jaké dokumenty tady máte k úmrtí Tomáše Bati? Zmiňoval jste fotografie, co dalšího tady je?
2: Máme dochováno hned několik typů parte Tomáše Bati, protože parte nevydávala pouze rodina, ale také město, firma. Je docela zajímavé, že se na těch parte liší některé údaje. Na tom je vidět, jak se velice rychle musela řešit situace s pohřbem Tomáše Bati, takže původně se počítalo s tím, že pohřeb začne až ve 4 hodiny odpoledne. Nakonec se ten termín změnil na 3 hodiny odpoledne, takže na všech parte je uváděno, že pohřeb začíná v 16 hodin. Máme tady částečně dochovanou korespondenci, která se týkala organizace toho pohřbu. Zajímavé jsou například seznamy hostů, kteří potvrdili svou účast na pohřebním rozloučení, a ti jsou rozděleni podle různých kategorií, podnikatelé, zástupci vlády, zemské vlády, moravské, politických úřadů. A vždycky každou skupinu měl na starosti někdo přesně určený.
1: Připomínala si firma třeba každý rok to nešťastné výročí smrti Tomáše Bati?
2: Připomínala a vlastně hned ta první připomínka byla nejvýznamnější a nejvýraznější, protože k ročnímu výročí úmrtí Tomáše Bati byl slavnostně veřejnosti otevřen památník Tomáše Bati, což se uskutečnilo 12. července 1933. A pak pravidelně až do roku 1945 se vždycky konala pietní akce u hrobu Tomáše Bati za účasti hlavních představitelů firmy.
1: O tom, co se dělo po smrti Tomáše Bati, jsem si povídala s Davidem Valuškem, ředitelem státního okresního archivu ve Zlíně. Děkuji za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Klidný den od mikrofonu přeje Petra Kopásková.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Za 10 minut bude 16 hodin. Vítejte u dalšího vydání hudební cukrárny Petra Uhříka. Petr se i dnes jako dramaturg vybral jednu kapelu, kterou vám představí trochu blíž. Poví vám, čím ho její tvorba zaujala, a potom si společně poslechneme jejich písničku.
1: Teď se vrátíme do poměrně krátkého období, kdy byla v západní části Evropy slavná dvojice Mixed Emotions. Ohraničíme si to přesně léty 86 až 89. I když musím dodat, že jeden ze členů měl v té době už více než bohatou hudební historii. Nedávno jsem ho vzpomínal v jiném projektu Masquerade, prošedivělý elegán v klobouku Drafy Deutscher. V té době mu byl parťákem o hodně mladší hezoun Oliver Simon. Ten tam fungoval podle toho, jak to vidím a vnímám já, skutečně jako magnet na ženy, zatímco Drafy obstaral produkci, všechny písničky psal a z větší části taky naspíval. Už jsou oba na pravdě boží, to, co po nich zůstalo v hudební stopě, někdo bere jako krásné písničky, hudební fajnšmekři a kritici si vezmou prášek na uklidnění. Každopádně nám teď zahrají, když to přeložím do češtiny, Smíšené emoce, svůj největší hit You Want Love. V závorce je na vinylovém singlu dodatek Maria Maria.

A to je pro dnešní dobré odpoledne všechno. Děkuji, že jste byli s námi, přeji krásný zbytek dne plný pohody, úsměvů a příjemných chvil a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jarka Barboříková.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Novou poptávkovou dopravu Airbus na Rožnovsku si za první týden vyzkoušeli stovky lidí. V Napajedlích na Zlínsku se veřejnosti znovu otevřelo přístaviště Emila Spiro. Většina českých více souborových divadel hodnotí uplynulou sezónu jako úspěšnou. Přes noc a gránu čekejte polojasno nebo oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Rožnově pod Radhoštěm a na Dolní Bečvě si lidé za první týden objednali 205 jízd novou poptávkovou dopravou. Aplikaci takzvaného Airbusu si stáhlo skoro 1000 uživatelů. Zájem mají i seniori. Telefonicky si zarezervovali přes 60 jízd. Oblíbená je podle mluvčí Adély Kouselové i sdílená doprava, kdy v mikrobusu jede víc cestujících najednou.
2: Lidé si velmi rychle oblíbili sdílené cestování. Za první týden provozu mikrobus absolvoval téměř 80 sdílených jízd, které využili například rodiče s dětmi nebo skupiny přátel. Celkem přitom najel přes 1000 kilometrů.
0: Přístaviště Emila Spiro v Napajedlích začíná znovu sloužit veřejnosti. Informovalo o tom ředitelství vodních cest České republiky. Díky stavbě získalo přístaviště dvojnásobnou délku, nové přístupové schodiště i betonové sedací stupně. Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury a vyžádal si investici ve výši necelých 60 milionů korun bez DPH. Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
3: Ibsenova divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
4: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
3: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Evropská komise vyzvala k ukončení financování Benátského bienále. Důvodem je účast Ruska. Informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit Benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun.
1: Počasí.
0: Přes noc očekávejte v našem regionu polojasno nebo oblačno, zpočátku ještě s možností přehánky v severovýchodní části kraje. Později se může v jihozápadní části našeho regionu oblačnost zmenšovat. Nejnižší teploty budou kolem 15 až 10 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na dálnici D1 ve směru na Brno. V úseku u Bezměrova na Kroměřížsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už nedělní hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: Jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova a Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se večeri u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51. Dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no, před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu, nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mém prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek,

0: postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom druhém ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun. To něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
2: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Bože, ta hlava tak šíleně bolí.
3: Protože jsi se včera ožíral jako dobytek, miláčku.
2: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
3: No, včera v taxíku taky.
2: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Ness, na tož v autě. Zvládnul jsem mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
3: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
2: Promiň. Stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
3: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
2: S jakým nazrzlým slizounem?
3: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
2: Ježišmarja, to byl můj šéf.
3: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
2: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
3: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
2: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
3: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
2: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
3: Hezkou sobotu, tak. Jo?
2: No ano.
3: Jak si to jako představuješ?
2: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? To já ti udělám racuchyla, jo?
3: Během vždycky skočím.
2: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka, no.
3: Ty jsi teda roztomilej.
2: No, já vím.
3: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
2: Co to je? Někdo zvoní asi.
3: No ne, to by mě nenapadlo.
4: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
3: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
2: No počkej, jak kudy mám podle tebe vypadlo?
3: No oknem, ne.
2: Ale blázni jsme v 10. patře.
3: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
4: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
2: Počkej.
4: Koukejte mi otevřít.
3: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
4: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
3: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
4: Sobotu.
3: Do dveří.
4: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
3: Dáte si něco, maminko?
4: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
3: No,
4: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
3: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
4: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. kde vlastně jsou a kde je.

0: Jaroušek?
1: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
0: K tý starý meger, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
1: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
0: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
1: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že už tady Jára ne. Není, že? Ne. Nezdržíte se dlouho, že ne?
2: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zlá tchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
1: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
2: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
1: Bezla.
2: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Mariša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavřít.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Marišo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím, podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišo.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce. A ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Aha. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka, nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. Do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá. On prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě. A on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to muselo být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat se chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli. No,
6: tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla.
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři.
6: Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co zřekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, tak je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartýra, až už ti nebude nic platnej. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
9: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
9: Ty seš ale drzá.
6: No, já na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser. To nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím. Jeslím. Jsi můj římský. Jsi můj Korsakov soubruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: To už si hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byčem.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, to asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až mi tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stoj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat. Táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči dnes zasahovali u požáru výrobní haly v Kaňovicích na Zlínsku. Dva mosty na Vsetínsku čeká bourání. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Přes noc a k ránu čekejte polojasno nebo oblačno. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. V březnu na Kroměřížsku dnes 9 hasičských jednotek hasilo požár pole, konkrétně plochu o rozloze 3 hektary. Na místě zasahovala i dronová služba. Požár je už ale pod kontrolou a lokalizován. Podle mluvčího zlínských krajských hasičů Pavla Řezníčka zasahovali hasiči také u požáru výrobní haly v areálu průmyslového objektu v Kaňovicích na Zlínsku.
3: Na místo bylo povoláno 9 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. A jednalo se o požár uvnitř haly, který se díky velmi rychlému zásahu první dobrovolné jednotky a následujících jednotek podařilo srazit a dostat pod kontrolu. Nyní probíhá monitoring, kontrola požářiště a je požár lokalizován.
2: Na Vsetínsku začíná přestavba dvou mostů. Silničáři v nejbližších dnech zahájí demolici mostů v Huslenkách Kychové a v Karolince Bzovém. Oba jsou ve velmi špatném technickém stavu. Silničáři je ohodnotili 6. stupněm ze 7, kdy 7 znamená stav před havárií. Rozsah plánovaných prací popisuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
4: V Huslenkách stavbaři starý mostní objekt zbourají, postaví nový a upraví i koryto potoka. V Karolince bude součástí prací i oprava silnice. Řidiči obě stavby objedou po provizorních mostech, dopravu tam budou řídit semafory. Nové mosty by měly být průjezdné pro motoristy do konce listopadu.
2: Uživatelé mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu budou dostávat nové a aktualizované textové předpovědi počasí. Ty by měly být srozumitelnější a detailnější. Nabídnou taky přesnější informace o počasí v regionech, třeba odhad srážek nebo sněhu za dané období v daném místě. V městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných vozidel. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy. Takových je přes 60%.
5: Naopak tramvaje jsou nejdražší, vydrží dlouho a neobměňují se tak často. Proto jich má klimatizaci jen 1/5. A mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová doplňuje.
6: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49%.
5: Nových trolejbusů totiž celkově přibývá. V horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel a také ulehčit práci řidičům, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
5: Řidiči také můžou nosit kratší letní uniformu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Přes noc a k ránu čekejte ve Zlínském kraji polojasno nebo oblačno, zpočátku ještě s možností přehánky v severovýchodní části kraje. Později se může v jihozápadní části oblačnost zmenšovat. Nejnižší teploty naměříme kolem 15 až 10 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Vážnou dopravní nehodu osobního auta máme hlášenou na silnici mezi Luhačovickou nádrží a Petrůvkou na Zlínsku. Projíždějte tam tedy opatrně. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže pořad Hudba do kořán.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: V hudbě do kořán, hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Dnes spolu otevřeme další fascinující svět. Vizovický festival Masters of Rock je sice zdánlivě jiný hudební vesmír, ale jak spolu hned zjistíme, byla by velká škoda ho v pořadu minout. Nebojte, vybírat hudbu a interprety budu přesně pro vás na míru. Jsem moc ráda, že jste si udělali čas. Zdraví vás Markéta Janíková. Začneme zlehka. Dvorní kapelou Valašského království, kapelou Fleret, která zahájí i letošní 22. ročník festivalu Masters of Rock. A nejen ten, je to už pěkně dlouhá tradice, představte si, od roku 2004 zahajují pravidelně každý sudý ročník a v srdéčku zdejších návštěvníků mají svoje pevné místo. V roce 2009 se totiž přímo na scéně odehrál neopakovatelný moment, kdy přímo na pódiu slavila osmdesátiny Jarmila Šuláková a nesmírně emotivně zaspívala aspoň 20 000 dojatých metalistů v černém tuto krásnou skladbu.
0: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Tato písnička není v hudbě do kořán náhodou. V roce 2009 slavila své osmdesátiny Jarmila Šuláková na pódiu festivalu Masters of Rock. Tisíce chlapů pod ním slzeli jak žalvy, když ve Valašském kroji tehdy promluvila k metalovým fandům. Miláčkové moji, všeci, říkala, jak jste tady, utište se trošičku, uklidňovala tehdy publikum, když se kvůli bouřlivému potlesku nemohla dostat ke slovu. Mějte se rádi, neubližujte si a radši se napijte dobrého moku, zněl její vzkaz nadšenému publiku. A když převzala její místo za mikrofonem její dcera Zuzana Pavlůsková-Šuláková, která má s maminkou podobnou barvu hlasu, dikci a výraz, občas se prý stává, že někdo z publika říká, to jsem nevěděl, že paní Šuláková ještě zpívá. A dokonce ještě omládla. A právě domácí kapelou Fleret za pár dní ve Vizovicích odstartuje už 22. ročník festivalu Masters of Rock. I dál teď nabídnu několik jmen, která v uplynulých 21 ročnících zářila. A určitě stojí za pozornost, i když zrovna nejste fanoušky tvrdších žánrů. Čeká nás opravdová operní diva, odvážný hudebník, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že rocková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. A čeká nás i rocková krása zahraná na klasické nástroje. A tady se rovnou zastavme a zapamatujte si název Sibeliova akademie v Helsinkách. Ještě se tam dnes vrátíme. Na jedné z největších hudebních akademií v Evropě se v roce 1993 dali dohromady 4 violončelisté. A protože milovali tvrdou hudbu, ale rodiče jim kdysi vybrali klasický nástroj, stvořili si pro sebe vlastní žánr – cello metal. Od té doby nahráli desítku úspěšných alb, občas přibrali do sestavy další hudebníky a zpěváky. Zaspívala si s nimi třeba i naše Marta Jandová, dcera Petra Jandy z Olympiku. Na Vizovickém Masters of Rock se objevila apokalyptika už několikrát. Naposledy v loni. A jak to tedy zní, když se rockové a metalové skladby zaranžují pro violončela? To ochutnáme na jedné z jejich nejslavnějších skladeb. Takto si finská apokalyptika vypůjčila slavnou něžnou Nothing Else Matters od kapely Metallica.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Hudba do kořán a osobnosti z předchozích 21 ročníků Vizovického festivalu Masters of Rock, které stojí za vaši pozornost. Poslouchali jsme finské čelisty Apokalyptika na albu Place Metallica by Four Cellos. Svoji kapelu založili na proslulé Sibeliově akademii, která je součástí Univerzity umění v Helsinkách. Akademie stojí v samém centru Helsinek, obklopená historickými památkami, uměleckými muzeji a parky, má vlastní koncertní sál s 1700 místy a studuje se tu klasická skladba, jazz, folk, světová populární hudba, hudební technologie nebo umělecký management. No a hned vás seznámím s další světově proslulou absolventkou, která svým nádherným sopránem ozdobila už nepočítaně ročníků festivalu Masters of Rock a do Zlína se často a ráda vrací i mimo něj. Na internetu se dočtete, že finská zpěvačka, skladatelka a textařka Tarja Turunen je nejen pro svůj původ, ale hlavně kvůli zpěvu, při kterém mrazí, přezdívaná Ledová královna. A internet výjimečně nepřehání. Zpěv milovala odjakživa, ale kolem 14 let začala ztrácet hlas, když se prý tehdy pokoušela napodobit vysoké tóny Whitney Houston. A v té chvíli se rozhodla, že potřebuje odborné vedení. Přijímací zkoušky ze zpěvu na naši známou prestižní Sibeliovu akademii nakonec složila se známkou excelentní. To se prý stalo úplně poprvé v historii školy. A na akademii začala studovat hudbu se specializací na kostelní zpěv. Je snad jedinou zpěvačkou, která dokázala tolik zaujmout posluchače dvou tak odlišných hudebních žánrů, jako je metal a klasická hudba, a v obou slaví opravdu obrovské úspěchy. Na Vizovickém Masters of Rock v roce 2010 ji v nezapomenutelném vystoupení například doprovázela Filharmonie Bohuslava Martinů pro téměř 30 000 fanoušků. Tu s nimi česky zaspívala i svou milovanou árii Měsíčku na nebi hlubokém z Dvořákovy Rusalky. A my také nejdřív nahlédneme na její klasické album z roku 2016, Ave Maria Pléner, kde naspívala 12 verzí písně Ave Maria od různých skladatelů, včetně své vlastní. Ale nejslavnější je přeci jenom

0: hudbě do kořán vám dnes představuji domácí i světové hvězdy z předchozích 21 ročníků Vizovického festivalu Masters of Rock. A jednou z nich je právě finská sopranistka s hlasovým rozsahem 3 oktávy, podle některých zdrojů dokonce až 3,5 oktávy. Tarja Turunen pro představu ve světě klasické hudby a doma ve Finsku má takové postavení, že se jí samotná finská prezidentka vybrala pro zpěv národní hymny k obrovským oslavám výročí nezávislosti země. A protože už víte, že je zároveň divou i v žánru takzvaného symfonického metalu. Pro srovnání zamíříme i sem. Na její první solové album po kariéře se slavnou kapelou Nightwish. Jmenovalo se My Winter Storm, bylo celosvětově nesmírně úspěšné a i v České republice vyhrálo titul Zlaté desky. Ve Zlíně ho představila v květnu 2008.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Hudba do kořán a hlas klasické finské sopranistky Tarji Turunen, jedné z pozoruhodných osobností, které se představily během už 21 ročníků Vizovického festivalu Masters of Rock. A i s další kapelou zůstaneme ještě v severských zemích. I slavná švédská kapela Europe se tu představila hned několikrát. Ano, ti Europe, kteří se proslavili po celém světě díky svému třetímu albu The Final Countdown z roku 1986 a definovali vlastně hudebně i esteticky celá 80. léta. Zpěváka s blondětou trvalou a skvělý chytlavý hit si nejspíš vybavíte hned, ale klidně na to můžete hned zapomenout. Fantastický zpěvák Joey Tempest je šedesátník v perfektní formě, který svou hřívu už dávno schodil a nová alba kapely mají bluesový zvuk a nové fanoušky po celém světě. Výjimečně vám teď nepřipomenu jejich největší hit s perfektními chytlavými klávesami The Final Countdown, který byl inspirovaný Davidem Bowiem. Sáhnu po dalším z jejich celosvětových hitů z éry trvalé. Rocková balada Kerry, jak jinak, o lásce.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: kapely, interpreti a výjimečné okamžiky z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock, které stojí za vaši pozornost. To je dnešní téma. A jedna z takových kapel jsou i švédští Europe. Z textu jejich hitu, který jsem sice zatím prozradila, že je o lásce, ale dodám, že u té, která končí, a tak je nutné přidat do textu pár chlapáckých klišé, jako Bůh ví, že jsem se snažil, ale možná se opět setkáme, někde znovu. No, nechtěla jsem vám to kazit předem. Když ale vzpomínám, kdo další obměkčil tvrdá metalová srdéčka, tehdy tak 30-tisícového davu na Mástru, jak se festivalu ve zkratce říká. Byli to určitě legendární Londýňané Whitesnake. Jejich fenomenální zpěvák původně zpíval u Deep Purple, po prásknutí dveřmi u nich si založil právě Bílého hada, mají spoustu velkých klasických rockových hitů, které nejspíš znáte, i když ani nevíte, že za nimi stojí právě Whitesnake. Psal se rok 2006, jaj, tak to už je 20 let, co byli Whitesnake na Masters headlinerem. Byla krásná teplá noc, když v areálu likérky Rudolf Jelínek spustili překrásnou rockovou baladu Is This Love. A tehdy, a proto si to tak pamatuju, jsem viděla velké hromotluky slzet dojetím. Ta něžná písnička si sedla do té společné chvíle, toho obrovského davu jak ulitá. A všem bylo tak nějak výjimečně hezky.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Z výjimečných setkání s legendami během 21 ročníků festivalu Masters of Rock jsem připomněla hit britských Whitesnake Is This Love. Nejsilnější příběh festivalu pro mě není ten z pódia a největší hrdinka nestála za mikrofonem ani za nástrojem, i když své sportovní nástroje má a zvládá to s nimi na světové úrovni. Festival totiž doslova převrátil život Miroslavě Obrové ze Vsetína a tak toto popsala v rozhovoru pro náš i rozhlas. V roce 2009 jsem byla na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích a srazil mě vlak. Byla to chvilka nepozornosti, šla jsem s mobilem přes trať. Musela pak podstoupit amputace a série dlouhých operací, rehabilitace a pak se vrátila do práce a hlavně k malému synovi. A dál. Dnes je Mirka, i když na vozíku, světová oštěpařka a koulařka. Po úrazu začala sportovat a na paralympiádě skončila 11. mezi nejlepšími oštěpařkami světa. Zároveň drží český rekord ve vrhu koulí a vybojovala 3. místo na mistrovství Evropy. Pamatuju si ji přesně za rok po úrazu. Mávala na mě z vozíku právě do backstage festivalu Masters of Rock, protože festival za to prý nemohl a její láska k muzice a setkávání s lidmi stejné krevní skupiny to nezměnilo. Vrátím se teď ale na pódium. Tam se v roce 2018 ukázal i legendární americký baskytarista a zpěvák Gene Simmons, jinak zakládající člen slavné skupiny Kiss. Jako Chaim Witz se letos 77-letý hudebník narodil na severu Izraele do rodiny maďarských židů, kteří přežili holokaust a až v polovině 50. let se pak přestěhoval s rodiči do New Yorku. Ale proč mluvit, když teď můžeme poslouchat a připomenout si ho velkým hitem jeho domovské kapely Kiss. Balada Beth vypráví, jak je těžké odloučit se během dlouhého turné od své ženy. Ale na albu Destroyer se tehdy málem neobjevila, protože to prostě není klasická drsná Kiss píseň. Fanoušci i popoví posluchači si ale něžný kousek maskované party zamilovali a z nechtěné písničky byl před bezmála 50 lety celosvětový hit.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: A ešte na jednu legendu nám zůstal čas. Tou je zpěvák Dee Snider z amerických Twisted Sister. Headlinery byly ve Vizovicích před dobrými 15 lety a solově se sem pak zpěvák, dnes už sedmdesátník, znovu několikrát vrátil. Psal se rok 1985 a manželky vlivných amerických politiků se rozhodly očistit rockovou hudbu podle nich od přemíry erotiky, násilí a drog. Na legendárním slyšení v americkém senátu rockery hájili Frank Zappa a právě zpěvák Dee Snider. Bojovnice za čistotu roku tehdy požadovali, aby hudební nosiče byly označované podobně jako filmy nevhodné pro děti. Na přebalu by se rodiče mohli orientovat podle následujících symbolů. V upozorňuje na to, že texty obsahují násilí, S je pro sexuální scény, O je pro okultismus a A/D mělo být pro alkohol a drogy. Dee Snider předstoupil před senátory v džínách a v tričku s pořádně dlouhým hárem. Na rozdíl od Franka Zappy prý nemohl přijít v obleku, tehdy žádný neměl. A spustil. Je mi 30 let, jsem ženatý, mám 3letého syna, byl jsem vychovaný jako křesťan a stále se k těmto principům hlásím. Věřte nebo nevěřte, ale nekouřím, nepiju alkohol a neužívám žádné drogy. V onom procesu z roku 1985 nakonec prošel kompromis. Obecné nálepky na nosiče, které nerozlišovaly násilí, sex nebo drogy, pouze upozorňovaly rodiče na potenciálně škodlivý obsah textů. Ale co zůstalo, jsou slova rockera Dee Snidera tehdy v senátu. Krása literatury, poezie a hudby spočívá v tom, že těm, kdo je vnímají, poskytují prostor pro jejich vlastní představivost, fantazii, zkušenost a sny. Lepší konec bych dnes nevymyslela. Možná, že za pár dní se na 22. ročník Vizovického Masters of Rock nevypravíte. Ale třeba jste díky dnešní hudbě do kořán objevili nějaké nové hudební světy. Těším se za měsíc a posílám svobodný, nespoutaný a rebelský hit Dee Snidera a kapely Twisted Sister We Are Not Gonna Take It. Těší se Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od dnešní půlnoci hasiči a policisté zmenší perimetr okolo zničené budovy ve Zlíně. V Rožnově pod Radhoštěm začala výstavba nové cyklostezky. Za nepřipoutaného psa můžou dostat řidiči v Česku pokutu až 2000 korun. Přes noc a k ránu čekejte polojasno nebo oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 10 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svět zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
2: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
3: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
4: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
3: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franc, Český rozhlas.
1: V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na nové cyklostezce. Takzvaná cyklošvestka spojí kruhový objezd u Penny Marketu s Masarykovým náměstím a ulicí Letenskou. Stavbaři ji budou budovat do příštího roku. Na první úsek pak navážou další, popisuje mluvčí města Adéla Kouselová.
5: Na cyklošvestku pak naváže úprava ulice 1. máje. Vznikne tam několik set metrů dlouhá smíšená stezka pro cyklisty a chodce a rozšíří se i chodník. Cyklostezka bude pokračovat dál Savě, Bazénu a Svazarmovské ulici.
1: Policisté připomínají, že řidiči, kteří cestují s domácím mazlíčkem, musí dbát i na jeho bezpečnost. Zvíře, které není zabezpečené, totiž může snadno způsobit autonehodu. Psa můžou řidiči připoutat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji. Pro kočky je lepší využívat přepravky. Další vlnu amerických útoků na Irán podle Teheránu nepřežil jeden voják. O dalších škodách režim v Teheránu neinformuje. Americké velení tvrdí, že nálety zasáhly na 140 cílů, včetně odpališť raket a dronů. Irán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
0: Počasí.
1: V noci a k ránu očekávejte v našem regionu polojasno nebo oblačno, zpočátku ještě s možností přehánky. Později se může oblačnost zmenšovat. Nejnižší teploty dosáhnou 15 až 10 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto havarovalo na silnici mezi vodní nádrží Luhačovice a Petrůvkou na Zlínsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná blahopřání s písničkou. Příjemný nedělní večer u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Boršičanku Antonína Koníčka a lidovou polku Teče vodička. Já věřím, že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Bořek, na Slovensku slaví jmeniny Nina. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě vám připomenu telefon 726465200. Budu se na vás velice těšit a teď už v této chvíli další písnička Když se v létě stmívá, Pavel Svoboda, Václav Babula a Lácaranka.

vážení a milí, když se v létě stmívá, Valčík odesněl, Pavel Svoboda, Václav Babula. No a pojďme tady na přání, která tady mám. Dobrý den, za rodinu bych si přála zahrát mému tátovi k 70. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky od manželky Marušky. Děkujeme moc a přejeme hezký zbytek dne všem posluchačům. Rodina Závodníková, Vlaďka, Radek, Wendy, Simča a manželka Maruška. Tak předali jsme a hrajeme dál. Dubáková polka. Vlčnovianka nám zahraje a tuto polku pánové Švajda a bude zpívat Pavel Pavelech a Majka Švajdová.

0: o vzpomínku na manžela, pana Vladimíra Holáně, který by se dnes dožil 75 let. Bohužel už je 8 let mrtvý. A ještě na rodiče tatínka pana Jaroslava Navrátila ze Bzové, ten by měl letos 100 a maminka paní Božena, ta by měla 105. Dobře. Takže jim tam nahoru posílám pozdrav. Dobře. A moc vám děkuji.
1: Ano, paní Holáňová, přeji vám přívětivý večer, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Vám taky děkuji, naschledanou.
1: Tak přátelé, pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak zdravíme vás do studia a zítra má svátek maminka Markéta Rokosová z Divok. Tak jí prosím zahrajte nějakou pěknou písničku a přeje vše jen to nejlepší syn Pepa. Takže to bylo jedno přání a my připojíme k tomu písničku. Před naším, za naším Luboš Holý a cymbálová muzika Technik Ostrava.

Tak přátelé, písnička nám dosněla a pojďme na další přání, které tady mám. Prosíme o písničku pro paní Anu Mošťkovou z Kunovic, která 14. července oslaví úctyhodné 95. narozeniny. 26. července slaví také svátek. Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho spokojených chvil v kruhu svých nejbližších přejí Oharkovi. Tak předali jsme a doufám, že potěší i písnička Michal Čmarada, Ivan Karas, Svatební polka a Legruti.

polka dozněla a máme tady další přání. Dobrý večer. V těchto dnech se dožil 80 roků kamarád a muzikant pan Jiří Sládek z Luhačovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Marie, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A už písnička Miroslav Irša, Zatmělo se a Moravěnka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady další přání. Prosíme o písničku pro paní Anu Mošťkovou z Kunovic, která 14. července oslaví 95 roků a 26. července oslaví také svůj svátek. Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho spokojených chvil v kruhu svých nejbližších přejí Oharkovi. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme, a která to bude písnička? Lidová, Čerešničky a Mistříňanka.

vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro dnešního oslavence pana Marka Gagu z Hornej Súče. Dnes oslavuje gulaté narozeniny 20 roků. No, to je nádhera. Vela zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania, úspechov do dalších rokov štúdia a vela veselých chvíľ a zážitkov s Heligónkou. Pranie posielajú sestry Angelika, Mirka a Ela, brat Filip s manželkou Máriou a tato Miro. Tak a já posílám další písničku, kterou tady mám. Takou jsem si frajírenku, slovácká lidová Joška Černý a brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

Krásná písnička nám dozněla. Já ji mám moc ráda, přiznám se. Bez mučení, jak se říká, ano. Tak pojďme tady na e-mailovou poštu. Vážené rádio, rádi bychom touto cestou blahopřáli naší mamince, babičce a prababičce, paní Aně Kubešové Rozené Gregorové z Rosic u Brna. 25. července oslaví krásných 90 roků a 26. července oslaví svůj svátek. Milá babičko Aničko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které velmi potřebuješ, štěstí a lásku do dalších let. Syn Zdeněk s manželkou Ivanou, celá rodina Prachařova a pravnoučci Vendula a Pavlík. A přejeme vám hodně zdraví, prosluněné prázdniny a stále mnoho nadšených posluchačů. Zdraví paní Iva Prachařová. A my velice děkujeme a hrajeme písničku. Jaroslav Zbořil, Chlapci od Pálavy, Josef Uher, Jožulka Uher otextoval a Palavan.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak přátelé, a pojďme. Já tady mám jedno poděkování za odvysílání písně Štěstí na rozcestí Josefem Zímou. V závěru dnešní polední relace blahopřání s písničkou. A dále píše pan doktor Jan Boleslav, že v jednom telefonickém rozhovoru s ním jsem mu řekl, že právě on byl symbolem a synonymem pro slovo štěstí pro tisíce nadšených diváků televize i posluchačů rozhlasu. Zároveň jsem dodal, že by Fortuna, bohyně štěstí, měla mít přikázaný směr k němu za všechno, co za svůj požehnaně dlouhý život dokázal zaspívat a předvést na nesčetných pódiích. Příznačná byla rovněž jeho skromnost a laskavost. Na otázku, čeho si nejvíce vážil, odpověděl, že toho, když mu jedna stařenka dala jediný karafiát jako výraz obdivu a vděčnosti. Pozdrav posílá věrný posluchač pan doktor Jan Boleslav a my děkujeme a posíláme písničku. O našej lásce František Uher nám zaspívá, Břetislav Osička a za doprovodu kumpánových muzikantů.

0: přátelé, a já jsem si napřímo vzala telefon. Halo, halo, tady pořad Blahopřání s písničkou. Kdo se prosím k nám dovolal?
1: Posluchačka z Brna.
0: Ano, vítejte.
1: Paní Navrátilová.
0: Ano.
1: Já bych vás poprosila o jednu vzpomínku.
0: Ano, určitě.
1: Dneska by měl manžel Jindřich Pazdera z Křižanova.
0: Ano.
1: 87 roku. Ve středu bude Jindřicha, tak bude mít svátek. Ale vzhledem k tomu, že už 22 roku odpočívá v hrobě, tak bych poděkovala za písničku, kterou mu pošleme tam na tu druhou cestu života.
0: Dobře.
1: Děkuju pěkně, já jsem jeho manželka.
0: Ano, moc nás těší a ať se vám
1: pěkně
0: daří. Pěkný večer.
1: Ano, děkuju vám taky, děkuju pěkně.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a půjdeme teda na písničku, ale ještě před písničkou. Já mám tady přání, takže já bych ho ráda předala. A je to prosím dobrý den. Touto cestou prosím o písničku pro našeho tačku, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví, přichází popřát manželka Marie, dcera Katka, a děkuji a krásný zbytek večera přeje Katka. Ale nemám tady jméno tatínka a tento e-mail poslala Katka Ilešová. Tak snad jste se poznali. Dobře, děkujeme a hrajeme písničku Náš Janošek Lidová, Polka a Moravanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak přátelé, máme tady ještě e-mailovou poštu, poslední. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát písničku pro moji babičku Danku a dědečka Milana na Záhorí do Kbelů od jejich vnučky Kláry pro hezký víkend a že je máma moc ráda. Pozdravuji a moc děkuji, Klára Vaňková. No a ještě jedno přání tady máme. Tak prosíme o pěknou písničku pro manžele Pošvecovi z Lipové u Slavičína a prosíme tuto písničku pro radost a ať se daří a posílají kamarádi z vojny Jára Čech, Pavel Vacek a fanouš Aigner. Tak, děkujeme. No a které, že to budou písničky? Budou to jihočeské písničky. Zahrají nám Jižani a Mistříňanka.

Tak vážení a milí, dozněla taková směs jihočeských písniček. Já doufám, že jste si zaspívali. Bylo tam hodně známých písniček, vidíte. No ale náš čas se, vážení a milí, naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. A vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v polední a podvečerním čase. No, budu se na vás těšit já, protože moji kolegové Karel a paní Ostra jaksi nastoupili na dovolenou, takže doufám, že se spokojíte s mojí maličkostí. No a budeme se loučit orchestrální skladbou Miloslava Kolstrunka mladšího Just for you, přímo pro tebe. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Od pondělí bude vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti omezený. Dvě černé skládky se během dvou týdnů objevily ve Vizovicích. V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík. Přes noc a kránu čekejte polojasno nebo oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin.
5: Průjezd nemocnicí bude pro návštěvníky jednosměrný. Vjezd povede přes kruhový objezd a výjezd pak nákladní branou. Vše bude vyznačeno dopravními ukazateli. Po dobu rekonstrukce budou vjezd i výjezd otevřeny nepřetržitě a bez výběru parkovného. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Ve Vizovicích město našlo během dvou týdnů dvě černé skládky. U popelnic ležely kusy nábytku, pytle naplněné věcmi z domácnosti, matrace nebo starý žebřík. Takový objemný odpad patří ze zákona do sběrného dvora, který se ve Vizovicích nachází na Štěpské ulici. Oba případy podle mluvčího Vizovic Jiřího Žurka prošetřila policie a odpad následně odvezly technické služby města Vizovice. Pachatelům za odložení odpadu mimo vyhrazené místo hrozí pokuta až 100 000 korun. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
6: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit. Popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy sucho, nejsou srážky.
6: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
8: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
6: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Den po vítězství Lindy Noskové v českém finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou. O titul bojují také muži. Ital Jannik Sinner hraje v Londýně proti Němci Alexandru Zverevovi. V All England Clubu aktuálně vede Zverev 1-0 na sety.
0: Počasí.
4: Přes noc očekávejte v našem regionu polojasno nebo oblačno, zpočátku ještě s možností přehánky v severovýchodní části kraje. Později se může na jihu kraje oblačnost zmenšovat. Nejnižší teploty budou kolem 15 až 10 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a už po písničce uslyšíte pořad Cesta k uzdravení. Přeji vám dobrý poslech a hezký zbytek nedělního večera. Loučí se Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si

0: to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
0: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
0: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a po každý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl

0: to takový začarovaný kruh.
1: Mm. Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
0: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
0: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
0: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce a já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
2: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
0: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježišmarja, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
2: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. Ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme. Všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují. A teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, že oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinu holokaustu Jad Vašem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Jad Vašem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Jad Vašem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Jad Vašem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Jad Vašem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidiš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora, originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několikaměsíční výluka. A počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů, celkem jich je už více než 71 000. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
2: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
5: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
0: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkové,

0: Karel Haschler. Jezdil jsem Adolf Loos, architekt. Jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
1: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
0: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka. A za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
3: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
4: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
3: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
3: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
3: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
3: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
3: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
3: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
3: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
3: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
3: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
3: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
3: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
3: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
3: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
3: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
3: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé. Tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
2: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
5: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi. O vesmíru a kosmonautice přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetárium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm-hmm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano.
0: Kolik jich
1: aktuálně,
0: má
1: vlastně? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty 4 největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak, se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo.
1: Takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože je vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat tím, jak bude slunce jako níž nebo hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu Planet tu planetu nenajdete, Venuši takovou.
1: To
0: je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no,
1: kterou není vlastně vidět, a to, jak vypadá její povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše je velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na kraví
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže... to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter mezi planetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr. To souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti. A ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program.
1: Komplet, ano,
0: a vlastně další bych bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazovalo ze všech stran a navíc nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde, tím jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna.
0: No na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklon, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím.

0: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval daleko jdem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko jde tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
1: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
0: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vypustila takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
1: To musí být prima prostředí.
0: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
1: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přelétá každých 90 minut, takže nám letí znát teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám
1: krásně, ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISS tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde to rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. A stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky
0: že?
1: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nejnápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká červená skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, ale všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na devět večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na hvězdárně v Brně.
1: Na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, mňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje část, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce.
0: Ano. Ale tak nečekejte, že byste tam dostali potlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze
0: se setmí. Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to nadchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiný.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit, má jméno Kostka. Protože vypadá jako kostka, ohraně 10 cm a dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici, tak, velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi z ostra a už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych tady ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přeletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím více bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním úkazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný úkaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane NOV, protože samozřejmě, když je jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu, což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince.
0: Ano,
1: a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souhvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a to již to náhodou funguje, že? A co když se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači najdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přece jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní, kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo 2000 let.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky, takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru, ale
1: nebo vždycky třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: až v polovině října.
0: Pauzu,
1: ano, přátelé. Máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a programu můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se od dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltýn vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltýn tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý,
3: hnědý,
2: ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Prince. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem...

0: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já, a on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem, podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal, babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo, tak on, dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: U Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Trávničku, to mě nedělej, ale mě prosím. Manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
3: zjadná kluci. Nechci si mě, nerozdejně
5: mě to tam. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
4: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
6: Cože?
7: Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátevi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
6: Ty jsi to zatajil?
7: Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
6: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli za pitomost?
7: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěřím.
5: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je blázen. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku.
2: Jsi ty vůbec normální?
4: Já jsem...
7: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
5: Katinka.
7: Aha, Katinka. Poslyšte,
2: Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
5: Než aj mi našli!
2: Co je? Erotomanie.
7: Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva.
4: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
5: Půj, já se sem vrátím, ale půj, někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
4: Kačko,
7: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pověstné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslela, začala dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: To pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, co mluví?
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit.

0: Já bych na sídliště stejně nešel.
1: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní Nesu vám psaní, do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál Forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili. A vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší. Ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, že jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no co ty nejmenší role, a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo. Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo. Zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
2: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
3: Pojďte dál. Uvolněte se.
4: Děkuji.
3: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
4: Ano.
3: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
4: Vážně? To bych ani nečekal.
3: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
4: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
3: No, o čem jiný?
4: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
3: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
4: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
3: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
4: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
3: Jak říkám, příběh funguje.
4: Ano,
3: stručně řečeno,
4: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
3: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
4: V tom hrobu?
3: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
4: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
3: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
4: A co mám jako, je, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
3: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
4: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
3: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
4: Rozdíly? Jaké rozdíly?
3: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
4: No ani tak zcela moc nepřesně.
3: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
4: Jakože je černoch?
3: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
4: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
3: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
4: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
3: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jaký rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
4: No, jestli to jde, tak...
3: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
4: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
3: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
4: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
3: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
4: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
3: Shakespeare, zajímavé!
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
5: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: věří, že je všad lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu, princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
6: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmaš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle přišel a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to. Podařilo se to.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světilko a taky se ptám, pane řidiče, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan svoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říkal, pánové, to nic není. To dabingové studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dubovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se duboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. A hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal. Jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. Poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech a jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A tak to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní, byl jsem ubytovaný na zámku, bylo parádička.
0: No to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbůh stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení, aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřál k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbírka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama, spadl z doby si páteř a přestal fungovat vodek srdce, ale když se volal po druhý sadičku, tak přijeli 3:45 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to zemřel 12.19. se ho pochovala a za tu dobu se zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16. schodů na Luhavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Ráda vás dobře chybí mě, sedenadaně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduché pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně. Mhm. První štěstí přišlo v 19. Mm-hmm. Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl. Já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche. Mm. No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl, byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: medvěd. To je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik úžasný a nejlepší v životě byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp. Asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem. Mm. Ale jak pro koho, no, tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění.

0: Některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká. No. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo kdy, vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Vlastně. Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo, znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku.
0: Uh-huh.
1: A natočil jsem dva filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně. Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi. Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze. A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody, moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků, zkrátka ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se, příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: Tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky, na
0: taky,
1: se.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslel, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Tak je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje. A já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal. Takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je rádní ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete, co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. Velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, no tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, oboustranné to je. Že to setkání asi se tak nějak moc, no třeba se ještě usluvětní, jo.
0: No to k někomu třeba takhle stačí, jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, prostě takový.
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezký, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: To byla Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům do Šilíky u rádia.
0: Děkuju moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje?
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak, nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma, samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujeme úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak říkám, jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že s nikým se nehádá a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Víte? Ano, ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no, takže...
0: Jo, zkrátili si život, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, to máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak. Něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale tak je to fejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána, to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zvezírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo Meruňko braní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, Meruňko braní.
2: No to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu mě splnil můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho
2: zámku.
1: No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné já letní taky dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc
1: se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska, má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát a třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. A to je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani,
0: tak
1: já jsem taky
0: dobře.
1: Poctivec a bylo to nádherný, až mě husí kůže.
0: To je
1: přechází,
0: dobře. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: Tak to jo, ale mám od něho víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc chází,
0: chybí.
1: To se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Jo, to je pravda, ale tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání. Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny. A byly opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno.
0: Jasně.
1: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, no, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, kteří na všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu. Měla pravdu, že to. A takže jsme postupovali čím dál víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo, jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení. A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky, že to bylo tak trefně udělané. A krásně bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok. Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Zoufoku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní. A...
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, někdy.
1: Život se nespá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Protože spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli,

0: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
1: Tak to je dobře, že jste si nablízko.
0: Blízko a musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
1: tak to je dobře.
0: Jsem tady v rodinném domku sám.
1: A pak, oni přijdou. Dobře.
0: Je to provětrávaný tady všema.
1: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat. Mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
0: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zuzana Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala. Potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost. Tak přišlo dítě, přišel chlapec. No a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než to jsme postavili.

0: dům, přišla ještě dcera. Mm-hmm. No a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, mm-hmm. protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
1: Tak to šlo.
0: Tak to šlo, samozřejmě, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
1: Ano,
0: že,
1: rozumím,
0: že
1: rozumím.
0: To, že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu,
1: ano,
0: a
1: ano.
0: beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo. Hmm. Nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým třem bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým čtyřem bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje vnouče, vnouče, dvojče, neříkám vnouče. Takže čtyřem bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
1: no
0: se nám
1: je.
0: To povedlo,
1: ano.
0: že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky, vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
1: S těma pravnoučátkama, jo?
0: Jo, když přijedou za babičkou a ten, to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
1: Nebo jasně.
0: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
1: To je krásný. Takže
0: to se mi jenom srdíčko zaplesá.
1: No je.
0: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
1: To je dobře.
0: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
1: Ano.
0: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
1: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
0: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
1: Úplně to nejde, no.
0: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním to, co se mi v životě stalo, že ještě to štěstí, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
1: Vnímáte,
0: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd a mám radost z toho. Jo,
1: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
0: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí a radost.
1: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
0: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
1: To je dobře, to je dobře.
0: Tak mám radost z toho taky, takže
1: tak jo.
0: Všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
1: Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to, tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera, vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkostí, jako to říkal František Židlochovic, umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná, abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, nebo nevím, v které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádný déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílený. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin, popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Tebe, prostě,
0: to
1: vy
0: je
1: jste,
0: dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chvátková. A tak jako všechny moderátory, můžu, ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to
1: mi to vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde
1: taky
0: prší.
1: Přeháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá, nebo jak to bylo?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: už. To vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme to
0: měli. Tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený ze vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází ho, zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím teda aspoň vytvářet takový pozitivní pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem
0: ano,
1: sebe, kolem,
0: ano, rozumím.
1: Ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak si to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a
0: spí
1: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
0: jo,
1: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno,
0: začínám
1: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně na výši, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být další dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě, kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem, takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže, ale dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej, chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu, ano. A Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
1: Těším se na další setkání někdy, mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit, krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
1: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky, dobrou noc vám přijí.
0: Dobrou noc, no a teď už je nachystán Vladimír Mišík. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně, ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm, má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír

dětem, já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No, to si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal Rick, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce z lehýnka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypěl jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezi tím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kdepak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat. Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la, jemně do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la, jemně do zpěvu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: no.
1: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
1: Čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
1: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho. Tak jí podoj.
2: Cože?
1: Aby si ji podojil, když je tvoje.
0: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
0: Tvoje?
1: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
2: Cože?
1: No, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj. Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
3: Přines vodu?
0: No přines vodu.
3: Já
0: no tak nelelkuj a přines vodu.
3: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. Do co stojíš?
3: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
3: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
3: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
3: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
2: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
2: Vodu.
3: Pro vodu sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
3: A, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči.
3: Oči,
2: ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
4: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
4: Je, já taky, já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
4: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
4: Jo.
2: Takže celou noc nezamhouřím oka.
4: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
4: Hlava taková zle.
2: Jako snop.
4: Jako
2: snop.
3: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
3: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
2: Nebudu.
3: Ale je to moje laň. Počkej. A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
3: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
3: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, za to ne.
3: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
3: Co?
2: Proti záduše.
3: Proti záduše. No. Na tu já asi zajdu.
4: jak přijde chladno. Ano, že, ano, ano. Já, že já nemohu popadnout dech.
1: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu. A teď nemůžu to dostat ven.
1: No to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
1: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Játr, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
1: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
1: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
1: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
1: A kočičí kůži zahoď. Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
1: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš, mám.
1: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
1: U splavu.
4: U splavu.
1: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
1: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano. To se dá léčit.
1: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
1: Buch.
4: Ano, že? Ano. Že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. No. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Ale že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
1: No jo, no. A já? A já vím proč.
4: Schválně proč.
1: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to

0: A já mám dneska svátek.
1: Pojď, malička, no pojď. No, povídej, velmožný pane.
2: Tak můj syn...
1: No, Beruško, tak...
2: Můj syn...
1: Neboj se,
2: drahý
1: no.
2: Ale...
1: No, co ten tvůj syn? Povídej.
2: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
1: No, hodná, Beruška.
2: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
1: No, neboj se.
2: Se zbláznil.
1: Zbláznil.
2: Jo, do holky.
0: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
2: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do Sebrance.
1: Jak to našel v lese?
2: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
1: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
2: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
1: Ne.
2: No ne. To bych měl o starost míň.
1: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
2: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
1: A je hezká?
2: Ale hezká, taková stará megera to je, vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
1: A té klíčnici je kolik?
2: Cože?
1: Kolik, že je té klíčnici?
2: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
1: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
2: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
1: No tak.
2: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
1: No pokračuj.
2: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
1: Na to má přece lidi.
2: Lidi?
1: No proč by obětoval sebe?
2: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
1: Osud mi dosud nepopřál.
2: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
1: Usta hromu, proč jí teda bral?
2: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku!
1: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
2: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
1: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
2: ano,
1: nemusí brát nějakou maškaru.
2: Ale musí.
1: No.
2: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
1: Tak ať tu hradbu dobude.
2: Vyženit, to je lepší.
1: Chudák. takový syn.
2: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn, rozumíme si?
1: A rozumím.
2: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.